Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
3: Pyl, prach, roztoči, lepek, mléko, co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny, tolik času strávených čekáním, znovu už ne.
4: Gen X.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. Gen X.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: dopoledny.
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ. Náplně hned.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru, jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor! Hlásíme

0: Zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Hit Radio. Hit Radio.
3: Stay up. Stay up. Oh, oh.

0: Radio City.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: plot má. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Hermann garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Hermann. Jistota na celý život.
7: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
8: yeso!
7: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně

0: hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
1: Jaso! Yes,
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Nové vydání magazínu Reportér.
8: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
7: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
8: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
7: A k tomu spousta dalšího čtení.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: nový plot mám.
1: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: elitedate.cz
8: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
9: Hey, this is Ava Max. All the hits.
10: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by se dnes měli zabývat návrhy na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Diskutovat budou i nad zvýšením plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a na zpřísnění trestů za týrání zvířat a člověka ve společné domácnosti. Petřínská lanovka se dnes po přibližně dvouleté rekonstrukci vrátí do provozu. Nové vozy vyjedou v 7 hodin z Újezdu a Petřína. Poté budou jezdit zhruba v 10-minutových intervalech až do 22.15. Kvůli modernizaci byla mimo provoz od roku 2024. No a v roli velkých favoritek vstoupí české tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. Tým kapitánky Barbory Strýcové, vedený wimbledonskou šampionkou Lindou Noskovou, zahájí soutěž pro 8 nejlepších týmů v Šenčenu čtvrtfinálovým soubojem s Velkou Británií. A teď pojďme do našeho regionu.
14: Pražský magistrát chystá projekt rekonstrukce azylového domu pro lidi bez domova v Tusarově ulici. Provozuje ho armáda Spásy. Kapacita má být 60 standardních a 20 lůžek se zvýšenou podporou pro klienty, například po hospitalizaci s omezenou mobilitou nebo seniory. Odhad nákladů je zhruba 210,5 milionu korun. Z budovy má pak po přestavbě zmizet noclehárna a denní centrum. Ranní teploty je kolem 8 stupňů, většinou polojasno, během dne pak přibývání mraků a nejvyšší teploty kolem 15 až 17 stupňů, opět chladnější vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
15: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Hezké ránko, úterý 6 hodin 2 minuty.
2: Krásný dobrý ráno.
1: Krásný dobrý ráno, my tady jsme od toho, abychom vás probrali. Je teda pravda, že musíme nejdřív probrat trošku sebe, takže kávička, slečno asistentko.
2: No, to víš, že
1: jo. Tak jednu kávičku tam pošleme, můžete se přidat, no a co pošleme vám do uší, Pitbull Christina Aguera.
2: Jo, takhle, ta je taky fajn.
1: Jo. Hele, začínáme, hezké ráno. Hit Radio City. As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it.

0: lépe, tohle je Pitbull a Christina Aguilera. Feel this moment, 6 hodin, 6 minut, posloucháte Hit Radio, s vámi Michala Jasmin, krásné ránko. A já mám story z víkendu, úplně jsem na to včera zapomněl, já jsem to chtěl probrat a úplně prostě jsme...
1: Chápu, no. Bylo pondělí.
0: Já byl na akci, lidi, prosím vás, to končilo a přišel za mnou asi ve 2 ráno borec se skleničkou v ruce a bylo takové jako trošku náladě a říká, hele, ty jsi z toho rádia, viď? Já říkám, no jsem, a on, no a kdy vysíláš? Říkám, no ráno od 6 do 9. Tak se ptal, a to je nebezpečný se mě zeptat na rádio, protože to si ten člověk podepíše ortel, jo. A říká, jak to dlouho děláš? Říkám, 10 let a na ránu jsme skoro rok, a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno. A já na něj hledím a říkám.
1: Hledím, z jakého seš století.
0: Koukám a říkám. Vlastně, on má vlastně pravdu, že všichni lidi v rádiu se snaží o to, aby vstávali prostě v 5 nebo o 4:30 ráno. Tak mě napadlo, krásným oslým můstkem se dostáváme k vám samozřejmě, protože za chvíli začíná minuta šampionu. Na koliká to vstáváte do práce, respektive v kolik vám teda ta práce začíná? U nás je to naprosto jasný, 6.
1: 6, ale já vstávám ve 4:20 a ty vstáváš v 5, to je trošku nefér.
0: Není 4:20 čas hulit? To máš schválně ten budík. Takže já stávám v 5, ale začínáme prostě v 6. V 6 hodin to tady celý se rozjede, začínáme, tak nás zajímá, vy kdo nás posloucháte, v kolik teda začíná práce vám, jestli to máte na celou hodinu, jestli to máte na čtvrt, nebo jestli třeba začínáte, jak to vyjde?
1: Číslo k nám 777-937-777, dejte nám to vědět, protože začíná minuta šampionů a chceme po vás kromě toho, jak se jmenujete,
0: odkud jste a od kolika pracujete. Tak číslo vám bylo řečeno, to víte, připomeneme ještě jednou 777-937-777, teď hity, tohle je Shakira a Azu, hezké ráno.

0: celou zoologickou. Co jak vám poslali? Tohle je Shakira, Zoo, Hit Radio, 6 hodin a 11 minut. Krásné ránko. Bavili jsme se tady o tom, na kolikátou chodíme do práce. U nás je to docela jasný. V 6 hodin to tady začíná. Ale jsme tady tak v kolik? V 5.45. Ty.
1: Jak kdo? No, já většinou 5.30.
0: Já většinou tak 5.56. Tak a ptali jsme se vás, začíná minuta šampionu, jak se jmenujete, odkud jste a od kolika hodin pracujete, a vy jste začali psát i v kolik vstáváte. To nevadí, máme to komplet. Tak minuta začíná právě teď.
1: Zuzka Klášterec vstává ve 4, začíná 4.47, je řidičkou autobusu a končí až v 6 večer.
0: Lucka Rychnov nad Kněžnou, práce od 6, vstávačka ve 4.05.
1: Leona Lunchcrown vstává jako Jasmin 4.20 a dělá od kolika chce.
0: To je bomba. Lenka Bílý Potok vstává před 5, každé ráno nás poslouchá a do práce jezdí v 8.
1: Tom Medlovice vstává ve 4.30, do práce na 6 a jede 12.
0: Lenka Jičínsko vstává ve 3, začíná v 5.30.
1: Budějovice Aknel začíná od 7 ráno, přemlouvá se vstávat v 5.45. Mm-hmm.
0: Petr Skoky, Dolní Újezd, vstávám 4.45 a začínám v 6.
1: Adéla Kravaře pracuje od 4.25 a vstává ve 3.25.
0: Markéta ze Slavkova u Brna začíná v 6, ale může přijít do 7.30.
1: Těch zpráv přišlo strašně moc, jo. Vy jste se dneska hodně chtěli pochlubit, za což vám děkujem, protože jich byla hromada. Stihli jsme za těch 60 sekund aspoň nějaký.
0: Více mi vždycky mrzí, Jasmin, že my prostě nestíháme. Nestíháme přečíst všechny ty zprávy a nás to mrzí. Tak vás může potěšit, kdo jste se neslyšel, že my si to tady čteme aspoň takhle pro sebe. A pro vás, a hlavně teda pro Emu, to tady píšou, nevím, Michal Hruza, to se jmenuje ten song takhle. Tak hezké ráno z Hit Rádia, v 6 hodin 12 minut. Teď už nejsem

0: Houdini, takhle vám hraje úterní Hit Radio. Snídaně šampionů v 6 hodin 19 minut, hezké ráno. S vámi Michal, taky Jasmin, no a hlavně tady jste vy, hezké ráno.
1: Musím říct, že to uteklo jako voda a dneska se s něčím loučíme. Máme poslední den léta. Zítra nám oficiálně začíná podzim a mě by strašně zajímalo, jak vy všichni to máte, protože mně přijde, že každý kolem mě mluví o tom, že ještě není připravený na ten podzim. Přitom já už doma jedu kakao, župánky, zachumlaná pod těma dekama a strašně se na to pochmurný počasí už těším, protože mi bylo letos fakt velký horko.
2: Tak k tomu mám dvě věci. Ty jsi řekla kakao, tak já jsem se teda včera extrémně spál pusu o horký kakao, takže mě pálí jazyk teďka, ale to je jedno, řešíme tady léto, jo. Tak mě teda spíš přišlo, že se neloučíme letem, ale že už je regulárně zima, protože moje mi včera čistila obličej. Já jsem teda čekal, že si toho všimneš, nevšimla, no nevadí, jo, to je v klidu. A ležím u toho na gauči a měli jsme otevřený dveře na balkon. A ono docela foukalo včera. Hele, a do mě ti se dala taková zima a já jsem nemohl rozmrznout, jo. Já jsem myslel, že na mě něco leze, říkám, ty, tak já budu asi nemocnej, co tady ta Jasmin bude dělat teďka. Jo, myslel jsem hlavně na tebe.
1: Bude mít klid prostě už.
2: No. Ale já jsem jel něco vyzvednout autem a teďka. Já jsem se na to těšil. Topení naplno, sedečka na trojku a já jsem normálně jel. Já měl v autě jak v sauně, ale normálně jsem se prohřál, jo. Já jsem rozmrz. Takže jako jestli teda dneska končí léto, tak u mě už skončilo dávno.
1: Tak takhle moc vážný mi to zatím nepřišlo, ale je fakt, že včera už jsem si taky řekla, ty brděho, už je celkem jako zima.
2: A to píte?
1: Vy jo?
2: No jasně.
1: Pane bože.
2: No jasně. Hele, já si myslím, že jsem chytil něco od Davida. Našeho zprávaře
1: tady. No tak to je perfektní.
2: Protože David, jenom asi tušíte, o čem mluvím, pokud ne, tak David je extrémně zimobřivej a David tady vždycky přes zimu topí na asi 40 stupňů, jo?
1: No tak doteďka jsme na něj byli dva, že jo? Že...
2: No tak, tak teďka budeme dva na tebe, no.
1: No to je perfektní.
2: A nezatopíme trošku mě, ty jsi tady, počkej, řekni mi, proč jsi tady v bundě teda?
1: To je styl, Míšo, prostě, no.
2: A ty to nenatáčíme teďka. A tě vidím jenom já. Jo, počkej, to je kvůli mně.
1: Jo.
2: No jasně. Vůbec ten, kde reason, ten, to je ten důvod.
1: Ach jo.
2: Za malou chvíli taky Leony a i aktuální doprava, ať víte, jak to jezdí. Dobrý ránko.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Maxi.
5: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivash Kokolino 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
8: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
9: Je, to je boží kuchyň.
10: Je, a jak je praktická.
11: Je en interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
9: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
10: Je skvělá, Vyťardo.
11: www.jnintériér.cz.
12: Využijte váš prostor.
13: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
15: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
16: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
17: A vemte sebou i děti.
18: Já tam budu taky, tak čus autobus.
16: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
19: Vstupenky na dětiraje.cz.
20: Bude vejdán.
21: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
22: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
23: Už víš, co máš s tím ramenem?
24: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
23: Takže musíš zase někam jinam.
24: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
23: To bych taky potřeboval.
24: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
25: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
26: Za chvilku jsem zpátky. Jedu natankovat na Shell.
27: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
26: Jedu ale jen na čerpání.
27: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
28: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
29: Nákupy v online shop.cz.
30: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
29: www.onlineshop.cz.
31: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Dávejte si teď velký pozor na Pražském okruhu. Na kilometru 13 směrem k dálnici D1 máme hlášenou nehodu nákladního vozidla. No a opatrně taky v centru, kde probíhá údržba Tišnovského tunelu. Zavřený je ve směru od ulice ke Štvanici k Revoluční.
32: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
33: A všech podcastových platformách.
32: Hitrádio City.

0: Hit Radio 6.32. Je tu ranní update s Davidem.
1: Ranní update.
2: Je půl sedmé, hezké ráno, od dnešní půl osmé si lidé mohou na pokladnách České národní banky v Praze, Brně, Ostravě a Hradci Králové pořídit 5 000 korun se speciálním přítiskem. Bankovku je možné vyměnit za 5 000 korun, zaplatit lze pouze hotově. 5 000 koruna vychází v emisi 200 000 kusů. Za téměř 1 000 000 eur, asi 25 milionů korun, se v pondělí v aukci prodalo 285 osobních věcí a suvenýrů spojených s francouzskou herečkou Bridget Bardot. Ta zemřela loni ve věku 91 let. Vybraná suma se vyšplhala na 20-násobek odhadované částky. No a závody Formule 1 budou od příští sezóny kratší o 15 kilometrů. Rozhodnutí snížit celkovou délku velkých cen ze současných 305 na 290 kilometrů schválila komise Formule 1.
0: Hele, a tohle mě baví, já jsem k tomu něco hledal, takže ten závod bude kratší o 15 kilometrů a ty Formule ušetří 6 litrů benzínu.
3: A to se vyplatí.
0: No, ten litr stojí 6 000 korun, jo, takže vlastně, když to tak si vzpomenu, za kolik jsem tankoval já, je to dost podobně jako na českých pumpách tady. Pojďme na hity, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my dva s Jasmin. Coolio, Gangsta's Paradise, další srdcovky. Vám hraje Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Hezké ráno.

0: Chci tančit, tohle jsou Miraj.
1: Dokud budu jenom trochu vnímat.
0: Posloucháte Hit Radio a už za půl hoďky budeme zvonit tímhle zvonkem.
2: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
3: Jestli na vás můžeme apelovat, dneska už prosím buďte
0: doma. Zatím si století. Apelovat. Prostě bude dobrý, když budete doma, protože pro vás máme osmičku.
3: Ano, dneska je to 8 tisíc, předchozí dny to nevyšlo, takže k základním 5 tisícům se trojka přidala. A až v 7:10 uslyšíte soutěžní zvonek, tak pojďte na věc.
0: Máte na to 30 vteřin, protože připomínáme, že včera to naše posluchačka Kateřina, myslím, se jmenovala, to nestihla a přiběhla asi o 12 vteřin později. Ale pravidla jsou pravidla, ať jsme jí to chtěli dát, tak vy byste nás sežrali. Takže 8 tisíc korun pro někoho z vás, kdo máte registraci na webu hitradio.cz. Registrovat se můžete ještě teď, stále je čas. No a na co se vyplatí počkat, je i další parádní muzika. Tohle je Ina a Rehab, I'll Be Waiting. A samozřejmě bude i doprava. Hezký ránko.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
5: Tomas Arsov v Tetě?
4: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
5: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
4: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
8: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
9: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
9: Více na www.hormann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.
10: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
12: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
13: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
12: Vážně?
13: Já mám Lelosy na sobě celý den.
12: Lelosy. Too comfortable to take off.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
16: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
20: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
21: Gen XCZ. Doporučíme ti na míru až z 1000 lb.

0: laboratoř, individuální přístup. Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Omezení a zdržení v těchto chvílích hlásíte z Pražského okruhu. Čeká na kilometru 23 u Zličína ve směru na letiště. No a pozor taky na výjezdu z Prahy ve směru k dálnici D5 na Plzeň. Dočasně je tam zúžená vozovka a může se to tam štosovat.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: 52 minut, přejeme vám krásné úterní ráno. A přejeme, ať nemáte bad day, tohle je Daniel Poutr na Hit Radio. Já vám musím něco říct. Včera mi odporovala umělá inteligence. Ona se úplně zbláznila a až pod pohrůžkou udělala to, co jsem po ní chtěl.
1: Počkej, jak pod pohrůžkou?
0: Takhle, pojďme na začátek toho příběhu. Já včera volal přes video s dcerou, oni jsou někde v Toskánsku u moře a slíbil jsem jí, že jí večer pošlu obrázek. No tak co uděláš, jo? Jdeš prostě do umělé inteligence, tak šel jsem do Gemini a že to vygeneruju. Obrázek prostě něčeho, jo? A píšu tady. Vygeneruj mi obrázek pro moji dceru Ellen, která je aktuálně v Itálii u moře a bazénu. Na obrázku by mělo být co nejvíc zvířat, ideálně nějak poschovávaných, aby je s maminkou hledala. Aha. Aby měla zábavu. Tak mi to vyhodil nějaký obrázek a u těch zvířat byly šipky, ne? Tak si říkám, tak to není úplně moc, jako že to bude hledat. Tak tady je. Tak a udělej to bez těch popisků těch zvířat, jinak super, bez těch šipek. Udělal to stejně. Pak kapslokem píšu, bez těch popisů zvířat. Udělalo to furt stejně a píšu, co nechápeš na tom, že tam nechci ty názvy zvířat? Udělala to znova s popiskama, takhle jsme to opakovali asi 6krát a píšu, tak znovu, udělej celý obrázek znova a pak píšu, Ellen má jinak kaštanové vlasy a ať tam je co nejvíc zvířat, na obrázku nebude žádný text a ona, omlouvám se, nemůžu generovat nebezpečné obrázky. A já, jak, v čem je jako nebezpečný? A teďka nekecám, tady je. Riziko utonutí, nehlídaný bazén. Bazén je velký a pro malé dítě, který neumí plavat, představuje smrtelné nebezpečí. A prostě a pak nebezpečí související s moře, morské proudy, úžeh a úpal, ostré hrany a tvrdé povrchy. A já si říkám, tak to ne.
1: Takže ti to odmítlo vygenerovat obrázek.
0: Hele, prostě. Furt, a pak píšu. Pořád na nic, nechám si to udělat ChatGPT, tohle nemá smysl. Hele, a za půl vteřiny. Zde je nový obrázek, přesně podle vašich představ, bez jakýkoliv popisku, nápisu a šipek, plný ukrytých zvířátek pro Ellen. Hele, já jsem hezčí obrázek v životě neviděl, jo, takže normálně pohrůžka, já si říkám, kde se to ve mně bere, já si myslím, že to mám od mámy, od maminky.
1: No to 100% mě, my všichni.
0: To jsou ty manipulace, jo, takže ty si neuklidíš pokoj, no tak to dneska na to hřiště s Petrem asi nepůjdeš.
1: Ale tak zajímavý, že to funguje i na umělou inteligenci, to je teda mrška.
0: Takže ty to jídlo nedojíš? No jak myslíš, ty zase přijdeš, že potřebuješ peníze na pogy, pak se to změnilo na pokémony, pak na pivko. Ty, ale vlastně já o tom přemýšlím, Jasmin. Já jsem vyhrožoval umělý inteligenci.
1: No.
0: Podle mě, až to tady převezmou stroje, tak já budu první na oprátce. To se nedělá totiž. Ale kdyby vám náhodou odmlouvala, tak víte, hele, stačí pohrozit konkurencí a máte to z fleku hned. Kamrat, Be Mine, tohle Hit Radio v 6.54. Hezké ráno, šampioni.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu?
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iscare vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iscare Praha 9.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozdíl zhruba 3 miliard korun oproti dosavadnímu odhadu nic nemění na tom, že schodek je velmi vysoký, sdělil k návrhu rozpočtu na příští rok prezident Petr Pavel. Chce si ho nejprve detailně prostudovat. Důležité je, kam peníze směřují a zda je rozpočet skutečně pro investiční, dodal. V New Yorku dnes začne všeobecná rozprava 81. zasedání valného shromáždění OSN, kterého se osobně zúčastní skoro 130 hlav států a předsedů vlád. Dnes promluví třeba prezidenti Donald Trump nebo Emmanuel Macron. Český prezident Petr Pavel v OSN vystoupí s projevem ve středu. No a čeští tenisté se dnes dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové play-off Davisova poháru. Během slavnostního losování, které proběhne od 12 hodin v Boloni, budou mezi čtveřicí nasazených týmů. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. A míříme do našeho regionu.
9: Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá bezplatně licenci Václava Havla knihovně na Mariánském náměstí. Rozhodla se tak podle svých slov proto, že knihovna umí Havlovo dílo zpřístupnit široké veřejnosti. Bude mít na starosti kontinuitu a hlavně dlouhodobou péči o Havlův odkaz. Knihovnu Václava Havla její správní rada na začátku září přejmenovala na první prezidentskou knihovnu. Ráno teploty kolem 8 stupňů, většinou polojasno, poté přibývání mraku na oblačno, k večeru pak vyjasnění a teploty kolem 16 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková. Poslouchej.

0: si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: My vám stále přejeme hezké ránko.
2: Krásný úterý.
0: Snídaně šampionů.
1: Stále tu jsme bez Davida, ten stále je někde na svatební cestě. Ani nám neposlal pohled teda zatím.
2: Ani nám vlastně neřekl, kdy přesně se vrací.
1: No, já tady se koukám do kalendáře. On odlítal, kdy to bylo minulý týden, takže počítám tak 19. že by mohl být zpátky.
2: Doufejme, každopádně vy tu buďte teďka a registrujte se na webu Hitradia, kdo jste to ještě neudělal, kdo soutěže, kdo pak to zvoní, protože v 7:10 zvoníme.
1: A vezeme někomu z vás, kdo máte registraci, 8 000 korun. Tak za chvilku jdem na to.
0: Hit Radio C.

0: milujeme se na ty, vás to baví. Nejnovější Alex Warren, Fever Dream, 7 hodin, 9 minut, tohle je Hit Radio.
1: Dopak to zvoní s Hit Rádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
2: I dneska vám vezeme penízky, které si můžete vyhrát, pakliže jste zaregistrovaný na webu Hit Rádia v soutěži Dopak to zvoní.
0: Je 7 hodin, 9 minut, 18 vteřin, tak ať jsme přesní, trošku to natáhneme a pomůže nám s tím Bára, která je na místě. Ahoj Baru, hezké ráno.
3: Ahoj všem do snídaní šampionů. Ahoj.
0: Dobré ráno, tak jak to tam vypadá v tvém okolí? Rušno nebo klidno?
3: Ne, velmi klidno, mám pocit, že musím šeptat, abych to tady trošku popsala, tak opravdu jako potichu radši. Tak je to bytovková oblast a ta ulice, kde jsem, se jmenuje podle jednoho podzimního ovoce. A teď hádejte.
0: Podzemní ovoce, no
3: napadá mě... Jo, vy to neříkejte, ale ne, jako jestli oni vědí, tak ať vylezu.
0: Já už to chtěla říct, no.
2: No dobře, tak připomeneme, že dneska vezeme 8000 korun.
0: A 7 hodin, 10 minut je právě teď. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už si to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní, na vaše jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
0: Jo, je to tak.
3: Já vám rovnou snadní šampionu na ucho, Petro.
4: Dobrý ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Peťo, tak my už můžeme prozradit, že naše hlídka je v Tachově, takže zdravíme do Tachova. Jak jste na nás číhala, protože vy bydlíte v bytovce pravděpodobně. Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
4: Teda půjde... No to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ránko.
4: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho. Tak Peťo, moc gratulujeme. 8000 korun, Bára vám to předá a děkujeme, že jste se zúčastnila. Přejeme krásné ráno a 8000 si moc užijte. Děkujeme.
4: Díky moc.
2: Mějte se. To je hezký, když to vyjde.
0: Tak Baru.
3: Ano, jsem tady zpátky.
0: Baru, mise splněna a pokud se nepletu, ty už jsi jednou byla v terénu ano. A vyšlo to vlastně, takže po druhé to vyšlo.
3: No já mám strašnou radost, ano, vyšlo nám to předtím, bylo to 7, teď je to 8.
2: Takže Barča nosí štěstí.
0: Hezký. Tak Baru, možná se do konce týdne ještě uslyšíme, takže děkujeme za to, že jsi vstávala, děkujeme za předání peněz a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
3: Já ráda, mějte se krásně, papa.
0: Ahoj. Takže zítra opět na startovních 5000 korunách, opět v 7 hodin 10 minut.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.
2: A nezapomeňte, že v pátek, už tenhle pátek, vám my dva vezeme 50 tisíc.
0: 50 táců. Ještě nějaký důvody, proč se registrovat do soutěže na webu hitradio.cz. Kdo pak to zvoní? V pátek

0: Čtvrt na osm, pár minut k tomu, tohle je úterní Hit Radio snídaně šampionů, hezké ráno.
1: Představte si to, že jedete po německý dálnici, žádný rychlostní limit, že jo, víme, valíte třeba 200 a najednou před váma robotický vysavač. Jestli někdo máte doma robotický vysavač a jste třeba ještě teďka doma, tak se prosím vás podívejte, jestli je na svém místě, protože v Německu jeden vysavač asi jako očividně usoudil, že doma mu to nestačí a vyrazil na A3 německou dálnici.
0: On prostě asi nepochopil pokyn návrat do dokovací stanice, tak to vzal na dálnici. Mě to přijde geniálně, když jsem to četl, tak jsem si to představil. Si představte, že to pálíte v levém pruhu, jedete možná třeba i trochu jako nad limit a najednou ve zpětným zrcátku vidíte, jak vás problikává prostě robotický vysavač. Jo?
1: A on byl opravdu v levém pruhu, ale
0: no,
1: ještě
0: vlastně, navíc. Vlastně, tam je bliká. Ale myslím si, že víme, v jakém stavu jsou na některých místech naše dálnice, tak podle mě by se zasek v nějaký díře.
1: Brzo,
0: a prosil bych přes aplikaci, jak to dělají ty naše vysavače. Prosím, zvedni mě, já jsem se zasek tady
1: na
0: Prahu, kartáč zaseknutý a vyprázdnit a tohle. My máme takovýho, to si tupce, že by podle mě ani na tu dálnici nedojel. Marquez, Vayamos, Companeros, to jsou další hity pro vás. Za malou chvíli taky Pink. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách. Jak to vypadá, jak to stojí, kde to jezdí, jestli jsou nějaký vysavače někde na cestě, řekneme, bude doprava. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
5: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
4: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
5: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
4: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
5: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
4: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
5: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
4: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
6: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
8: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
7: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
8: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
9: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
10: No jo, a zas to musím řešit já.
11: Tak příště domo.
12: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
16: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
17: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
18: Tak to nechte na nás.
11: Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
17: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
19: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
19: No jistě.
18: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
19: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
20: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
21: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ranní provoz v Praze komplikuje nehoda na Smíchově. Stala se na hořejším nábřeží, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. Na místo už dorazila policie a teď tam probíhá vyšetřování. Pokud tam máte namířeno, tak počítejte s tím, že se chvilku zdržíte.
22: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
23: Hit Radio City.

0: Please Don't Leave Me. Tohle je Pink na Hit Radio 7.31.
1: Neboj, Míšo.
0: Já měl tušení. Já měl tak trochu tušení, že to tam vyšleš. Krásné ráno z Hit Radia, za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to řekneme. Ranní update. Teď je to ranní update s Davidem Račákem.
2: Je 7:30, hezké ráno, autorka nových vozů lanové dráhy na Petřín Anna Marešová považuje za nejdůležitější, že kabiny nemají trám mezi čelním sklem a prosklenou střechou. To podle ní umožní jedinečný výhled na město. Navíc přimínění na sebe obě jednotky zareagují. Jedna blikne, druhá se začervená. Americké televizní kanály přestanou pokrývat dění z Bílého domu. Reagovali tak v odvetě na zákaz vstupu pro novináře ze zpravodajských stanic CNN, MS Now a serveru Politico. Nařízení vydal sám Trump. K bojkotu se připojil i tradičně prorepublikánský a protrumpovský Fox News. No a v Číně se po několika měsíčním testování dostává do výroby speciální nátěr. Ten má pomoci omezit přehřívání budov a dalších povrchů vystavených slunci. Při testech dokázal snížit teplotu natřeného povrchu až o 25 stupňů Celsia a vnitřní teplotu o téměř 7 stupňů. No, po těch letošních vedrech chtělo by se říct, ještě je ty Číňany máme.
0: Hele, a to je dobrý, kluci čínský to vymysleli, akorát blbý, že takhle před zimou, protože myslím, že by se to hodilo nám všem si tím natřít auto. Víme pak, když jdeme do toho rozpáleného, jaký tam je vedro. Hele, tak děkujeme a třeba za rok, jo? Využijeme. Nicméně máme pro vás rychlou pětku. Celý tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu.
1: Tak právě teďka pište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Getta, Terry Swims, Tones and I na Hit Rádiu.
1: Rychlá pětka.
0: A na Hit Rádiu budeme taky soutěžit.
2: Pokud rádi sportujete a nebo se rádi oblíkáte tak, abyste vypadali, že sportujete, tak máte štěstí, protože dneska hrajeme o 6 tisíc na nákup na Under Armour, kde si můžete vybrat naprosto cokoliv z jejich e-shopu.
0: A mimochodem důležité dodat, že výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, u které může být kdokoliv od dětí až po seniory a přispívá třeba na sport i prevenci. No a o tenhle parádní voucher v hodnotě 6 tisíc korun si zasoutěží Láďa z Trutnova. Krásné ráno do Trutnova.
3: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, jak to vypadá v Trutnově, co?
3: Teďka vysvětlo sluníčko, takže paráda.
0: Nekecej,
2: no, tak
0: to máte líp než tady teda, tak to teda zdraví, závidíme. Tak Láďo, co ty a sport?
3: A tak jako snažím se, aby to vypadalo.
0: Hele, tak jestli se snažíš jako já, tak tě úplně chápu. Tak pojďme na to, pět otázek.
1: Otázka první. Pět vteřin na odpověď.
2: Kolik slabik má slovo snídaně?
3: Tři.
2: Ano.
0: Ano.
1: Otázka druhá. Čtyři vteřiny na odpověď.
0: Láďo, budeš vědět, jaké zvíře je symbolem pomalosti?
3: Lenochod.
0: Třeba.
2: Ano.
1: Otázka třetí. Tři vteřiny na odpověď.
2: Kolik minut má půl hodiny?
3: 30.
2: Ano.
1: Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
0: Které zvíře má hřívu?
2: No a poslední, pátá otázka. S jakou pojišťovnou zdravotní teďka soutěžíš?
3: Vojenskou.
0: Láďo!
2: Je to tvoje!
3: Jo, super!
0: 6 tisíc korun. Voucher od Vojenské zdravotní pojišťovny na nákup oblečení v Under Armour na kompletní sortiment. Tak jestli jsi teďka tomu cvičení dával, tak tomu sportu tak jako 50%, tak teďka už budeš mít oblečení, tak to už bude 100.
3: To doufám.
2: No počkej, vy si děláte srandu, ale to oblečení tomu strašně dodává. Teďka mi to říkala bráchová přítelkyně, že se jako nechce cvičit, ale že si koupila nový hadříky. No. A to ti tak dodá sebevědomí a chceš se jít ukázat.
0: Hele, Láďo, a pak když se ještě vyfotíš zrcadle ty lidi, že jo? Tak to, hele, najednou, to roste sami ty svaly. Tak Láďo, gratulujeme, voucher posíláme, zdravíme do Trauče a zas někdy se rádi uslyšíme. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky, ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio City.
0: A

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je snídaně šampionů. Za dvě minuty, 7:45, krásné ráno s vámi Michal a Jasmin a já byl včera tankovat.
1: Gratuluju.
0: Gratuluju. Ono to bolí. Asi shodneme se na tom, že to bolí. Člověku se tam moc nechce, protože tam kort za poslední dny nechá docela dost peněz a já tak jako tankuju a pochopil jsem jednu důležitou věc. Když si představíte, jak vypadá stojan, jak vypadá čerpací stanice,
1: mám to v hlavě.
0: Tak tam jsou ty papírové kapesníky, do kterých si máš utírat ruce, že jo, když se třeba potřísníš nebo něco. Tak my jsme si do toho dřív utírali ruce, možná dneska to tam je, člověče, to tam je, když brečíme, že jo. No, víš? Když tankuješ a už to začíná trojkou, tak si říkáš... Víš, to byla příprava, oni věděli už tenkrát. Tak vás, koho čeká dneska tankování, upřímnou soustra. Za chvíli Cyril s Tamlinin a také aktuální doprava. Hezký ráno.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
1: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
2: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
9: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
10: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
11: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
12: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
13: Stavebniny DEK přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
14: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Stále se řeší nehoda na Smíchově. Pozor na hořejším nábřeží, kde se srazila dodávka s osobákem. No a opatrně taky mezi Vyšehradem a Karlovým náměstím, kde se nehoda stala ve Vyšehradské ulici. Tam vás drží srážka osobního a nákladního auta.
15: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
16: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Hit Radio, Linkin Park, 7.54, dobré ráno, šampioni. Mě by zajímalo, jestli se vám děje stejná věc jako mně. Sedíte na úřadě, v ruce žmouláte lístek z vyvolávacího systému a máte třeba číslo 374, to není náhoda, takové číslo jsem měl, jo? A teďka sledujete, jak to hezky odcípá, říkáte si 365, 366, 67, jde to takhle po sobě a ty máš tu 374 a najednou vidíš 373. Ty to, že tam je, jo? A říkáš si, tak už půjdu na řadu. Ty a ono tam skočí 376. Ne, počkej, to se mi děje a já absolutně nechápu. Podle mě tam je nějaký borec vždycky, co tam čeká u skrytý kamery a říká si, hele,
1: já
0: si na nich vychutnám, jo, ale a možná se v tom poznáváte, to není jenom na úřadech, jo, to teďka nedávno taky na poště, taky tam bylo číslo, měl jsem třeba číslo 12 a sedím tam a teďka to šlo, že jo, a 8, 9, 10, 11 a najednou C27, říkám, a co to jako je?
1: Tak super, díky za nic. No já zrovna musím na poštu kvůli tomu, zapomněla jsem heslo na datovku, že jo.
0: Aha.
1: Takže jak je ta nová adresa, tak se to musím mít obnovit, tak jsem zvědavá, co mě tam čeká. No,
0: to jsem zvědavý, no, ale určitě my vidíme, jak přikypujete, jak se vám to děje, tak jo. Podle mě to je nějaký zvrácený fyzikální zákon, jo, že tady rozhoduje o tom, že ač máte jakýkoliv číslo, tak vždycky prostě to číslo přeskočíte ostatní. Tak já nevím. Tak vy, kdo se dneska chystáte na úřad, ať se dostanete na řadu co nejdřív. Lady Gaga, The Dead Dance na Hit Radio do 8. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
3: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
4: Montujeme, vyklízíme,
5: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
5: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
5: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, brds.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
10: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. S příchodem podzimu jsou před námi také podzimní státní svátky. Už v pondělí 28. září si připomeneme Den české státnosti a také svátek svatého Václava. V tento den si ale podle zákona nenakoupíme ve velkých obchodech nad 200 metrů čtverečních. Stihnout to ale můžeme v sobotu nebo v neděli. Připomínat dětské oběti válek a ocenit ty, kteří jim pomáhají, chce nový spolek poselství lidických dětí. První nositelkou ocenění se dnes večer stane prezidentova manželka Eva Pavlová, která prostřednictvím svého nadačního fondu pomáhá dětem a rodinám zasaženým válkou na Ukrajině. No a hokejisté Liberce zabojují v dnešní předehrávce 11. kola extraligy na ledě mistrovských Pardubic o první vítězství v soutěži. Utkání začne v 18 hodin. O půl hodiny později odstartuje dohrávka třetího kola mezi Spartou a Mladou Boleslaví. A co je nového v našem regionu?
11: Pražský magistrát chystá projekt rekonstrukce azylového domu pro lidi bezdomova v Tusarově ulici. Provozuje ho armáda Spásy. Kapacita má být 60 standardních a 20 lůžek se zvýšenou podporou pro klienty, například po hospitalizaci s omezenou mobilitou nebo seniory. Odhad nákladů je zhruba 210,5 milionu korun. Z budovy má pak po přestavbě zmizet noclehárna a denní centrum. Ranní teploty je kolem 8 stupňů, většinou polojasno, během dne pak přibývání mraků a nejvyšší teploty kolem 15 až 17 stupňů, opět chladnější vítr. Z Prahy Lucie Daňková.
8: Máš chuť.

0: nevyhráváš jen tak tak,
1: jsme tady pro tebe.
0: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: My tady jsme, hlavně, že tady jste vy.
3: Ahoj!
0: Snídaně šampionů.
2: 3 minuty po 8 si dáváte úterní snídaní. Stůl prostřen, stále tady to je habaděj, minimálně spousta skvělý muziky. Coldplay nebo Shakira, Whenever, Wherever. Tím začínáme, tak hezký ráno.
0: Hit Radio City.

0: Hit Radio, Shakira, 6 minut po 8. Hezký ránko, šampioni. Pokud cestujete hromadnou dopravou, možná jste si všimli, že se pomalu vrací velký papírový tabule s jízdními řády a taky skládací jízdní řády do kapsy. Co bylo dřív? Já to teda nezažil, já to čet na internetu, takže prodávám, jak jsem nakoupil. A je to údajně kvůli tomu, kdyby nastal nějaký online výpadek, tak aby lidi věděli, v kolik kam co jede. Což má teda za mě jako docela smysl. Třeba včera se uživatelé jednoho mobilního operátora dopoledne nepodívali moc na jízdní řády. Nebudeme jmenovat. Nicméně, mě to tak vrátilo zpátky vlastně do dětství. Určitě si vzpomenete, a nevím, jestli to je ještě dneska, ale dřív bylo na vlakových nádražích za sklem takový válce obrovský, a na tom byly jízdní řády. A ty jsi mohla vlastně, pod tím sklem byla taková škvírka a ty jsi, že jo, mohla jenom takhle točit tím válcem a tam jsi našla ten svůj jízdní řád. To bylo naprosto skvělý. A tak jsem si říkal, jaká je to nostalgie, že vlastně dřív ty věci, které pro nás byly normální, tak dneska už nejsou a možná se zase trošku vrací zpátky do mody.
1: Jako je vlastně hodně věcí, které nezmizely ze dne na den, ale nějak jsme je prostě přestali používat. Jak jsi mluvil o těch jízdních řádech, tak já to mám s klasickýma jízdníma řádama, všude možně. A i třeba s kuchařkama musím říct, jo, že když jsem fakt četla kuchařky a vždycky, když jsem si šla něco uvařit, tak jsem chtěla nějaký speciální recept. Teďka kouknu na net a že žádný kuchařky jako v knižní podobě nemusím číst.
0: No a teď si představ, jo, že nemáš doma tu kuchařku, máš prostě internet od někoho, komu to třeba vypadne, jako včera dopoledne a neuvaříš. A neuvaříš. Prostě se to třeba nepamatuješ z hlavy. Chceš kuchařku, co dům dal, taky nevíš prostě, jo. Tak schválně pojďte zazpomínat vy s námi, jaký věci, vy třeba ty otočný jízdní řády, jo, nějaký nostalgický věci, které už dneska nejsou, anebo který se naopak opět vrací zpátky do módy, jestli máte něco takového, co vás napadá.
1: Číslo k nám znáte 777-937-777, tak budeme rádi za hlasovky a nebo zprávy.
0: Tak, vrátíme se k tomu. No a co pro vás máme teď na Hit Rádiu? Další parádní muzika, tohle jsou Coldplay. Viva la vida. Hezké ráno v 8.08.

0: snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Jde v případě, že by ty chytrý tabule vypadly a nefungovaly, což mě vlastně přijde docela fajn, občas se to stane. Tak jsme se ptali vás, jak vzpomínáte nostalgicky na nějaké věci, které dřív prostě fungovaly, pak úplně zmizely, něco vytlačilo, třeba onlineové věci a teďka se trochu vrací zpátky.
1: Tak třeba Tom píše, ahoj, já vzpomínám na obdélníkové jízdenky ve vlaku z takového hnědého, tvrdého papíru. A já teď přemýšlím, jestli já jsem to zažila nebo ne.
0: No já to zažil a to teda musím říct, jakožto dinosaurus, to byl tak tvrdý papír, že s tím se nakrájet řízek normálně, když se jela na výlet někam. No? To bylo, to nešlo má skoro vohnout, jo? To geniální. Taky píše Mirka, dobré ráno, auto Atlas byl nahrazen navigacemi, ale jak by se hodil, když vyjedete ze signálu? To je fakt, to já to jsem teda nezažil, ale vy, taky starší ročníky, určitě kdo jste jezdívali někam k moři, tak to jste prostě museli roztáhnout, zastavit hlavně před tou odbočkou a říct, tak jako, ale jedeme tudy nebo tudy a otáče to.
1: No, počkej, starší ročníky, já když jsem s našima rodičima jezdila jako malá třeba do Chorvatska, tak mamka ještě používala normálně.
0: Nekecej, no. A když jdeš jenom rovně po dálnici do Chorvatska.
1: Ach jo, tak Renča píše, dobré ráno, šampioni. Moje kamarádka například používá v papírové formě mapu cyklostezky. Několikrát se jí stalo, že neměla signál v lese a jela jinam. No, to je taky fakt. Prostě mapy obecně.
0: Vy jste jeli přes Maďarsko, vy jste chtěli všechny za dálničky, že jo? Tak to je jasný, jak to chápu, ty papírové mapy.
1: Hele, ale možná jo, co
0: to je, já vím. To je pravda, no, my taky tenkrát, no to je jedno. Taky píše Martina, dobré ráno. Co jsme dřív brali za standard a dnes se na to zapomnělo, jsou zlaté stránky.
1: Hmm.
0: Ty, proč jsou zlaté stránky? Já tam pracoval po škole, čověče. To je takový tajná informace. Nicméně,
1: to je hrozně tajný, pozor.
0: Zlatý stránky, jo. Co jsem tam dělal, to vám řeknu někdy příště. Nicméně, dovedete si představit, že v dnešní době GDPR, že aby se válela jména všech lidí
1: no
0: z okresu v ohořelých zlatých stránkách v poplivaní telefonní buce? Ale to by nám dali z toho Bruselu, tak to ne. Tak děkujeme za tuhle nostalgii a pojďme na další hity. Tohle je rok 2005. Black Eyed Peas, Pump It na Hitra.

0: Cupid. Tohle jsou Black Eyed Peas. A tohle je úterní hit rádio v 8.20. Za chvíli doprava, ať víte, jak to jezdí, a taky další skvělý hity, tohle jsou Morandi Angels a těšit se můžete i na naši oblíbenou tady ve studiu Temper City Self Aware. Tak hezké ráno, šampioni.
1: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
13: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
14: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
13: Vážně?
14: Já mám Lelosy na sobě celý den.
13: Lelosy. Too comfortable to take off.
15: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
16: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéudolí.cz.
17: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
18: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči, dávejte si teď velký pozor u nájezdu ze Spořilovské směrem k dálnici D1. Ve směru na Brno jsou v sobě dva osobáky a nárazově se tam dělá kolona. A vážná nehoda se stala v Řepích v Žalanského ulici, kde osobák srazil cyklistu.
19: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz
12: Hit Radio City.

0: Tohle je tak strašně dobrý. Temper City. Myslím si, že indie roku bychom měli hrát to trošku víc. 8.32 posloucháte Hit Radio. David Račák má pro nás ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, v Argentině došlo k opravdu netradiční loupeži. Lupič vykrádal obchod a stihl u toho obsloužit i zákaznici. Ta si přišla pro džus, muž zboží opravdu naskenoval a ženu nechal dokonce i zaplatit kartou. Peníze za nákup pak majitelce skutečně na účet dorazily. Po darebákovi policie pátrá. Plastového odpadu můžou být už brzo sušenky. Vědci upravili kvasinky tak, aby dokázali zpracovávat PET plast a zemědělský odpad a vyrábět z něj suroviny pro 3D tištěné proteinové sušenky. Projekt vznikl mimo jiné v rámci výzkumu pro NASA a dlouhodobých vesmírných misí. No a vědci možná zjistili, proč je lidský mozek tak složitý. Podle nové studie totiž nevznikl z jednoho systému, ale spojením dvou různých. Takže pokud vám někdy připadá, že se v hlavě nemůžete domluvit sami se sebou, možná už víme proč.
0: Bipolární porucha se tomu říká.
3: Schizofrenie taky.
0: Ale takhle, každý má podle mě v hlavě dva lidi nebo v sobě. Takový Jekyll a Hyde. Já teda vím o třech. Je Michal jako já, ten co tady žije, a pak jsou ještě dva a oni se mezi sebou absolutně nestáší. Jak to vypadá u tebe, Jasmin?
3: Já to mám dost podobně. Myslím si, že každá žena má v sobě strašně moc osobností a vy, pánové, většinou nevíte, jaká zrovna přijde k vám domů, no.
0: To je fakt, my můžeme vždycky jenom hádat. Jenom hádat. Pojďme na muziku. Tohle je pro vás a hlavně o vás. The best. Tina Turner, Hit Radio, 8.33, hezké ráno.

0: Nejdřív Tina Turner, The Best, teďka Sia, The Greatest. A my s vámi, Michal Jasmin, posloucháte Hit Radio. 8 hodin 40 minut, hezký ránko přejem.
1: Našli jsme pro vás asi ten nejčernější titulek dne, a když říkáme černý, tak bohužel doslova, protože hrdina tohodle toho příběhu byl dost černý.
0: Čili tady ten podkres se k tomu asi nehodí moc.
1: Moc ne,
0: tak počkej,
1: to,
0: tak počkej.
1: Takže ten titulek, jo, zní: Bro chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli a skončil v krematoriu. Jakože ten plán má takovou drobnou konstrukční chybu, řekla bych. Teď to je strašný. Takže týpek chtěl utéct z vězení v pytli na mrtvoli.
0: Jo, my tomu rozumíme, Jasmin, no. Seš ráda, jsem akorát, že to opakuješ, ale asi si teda domyslíme, jak to skončilo.
1: To je strašný.
0: No prostě, borce zavřeli, až zčernal.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz. Slyšíš to? Takhle zvoní peníze. Kdo pak to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu. Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
8: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
9: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Yeah!
12: kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
14: I táta přece vaří.
15: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
12: www.jnointerier.cz

0: ať jste kde jste, v uších máte Hit Radio. Tohle je Niko Santos v 8.51 a dneska jsme zvonili v 7.10.
1: Kdo pak to zvoní s Hit Radiem? Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: To je soutěž, kdo pak to zvoní, stačí, když máte registraci na webu hitradio.cz. My tady v éteru každý den v 7 hodin 10 minut zazvoníme a vaším úkolem je do půl minuty vyběhnout před dům a najít tam někoho od nás z Hit Radia.
2: Dneska se to povedlo a padla výhra 8 tisíc korun.
0: 8 táců brala Petra, takhle to znělo. Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
2: No my už je to taky přejeme.
3: Osmička. Tak, prosím, prosím.
0: Kdo jste registrovaný, pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
0: Paní.
3: Na vašem jméno.
4: Petra
3: je správně, je to tak?
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
4: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat, tady jdeme do školky, tak...
2: Tak to se malá...
4: Teda bude o to líp.
2: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
4: No to jo, malá půjde do školky a já jdu do krámu.
0: Jo, koupit si něco hezkýho.
2: Tím, že dneska to padlo a Péťa se vyhrála 8 tisíc, tak zítra opět vezeme základních 5 tisíc korun.
0: O, základních. I to je dobrý, že jo?
2: No, je to skvělý.
0: 5 tisíc korun v 7 hodin 10 minut a protože už se pomalu, ale jistě blíží finále, grand finále, dalo by se říct této soutěže, v pátek, tak si myslíme, že je dobrý se zaregistrovat, protože jeden z vás, kdo bude mít registraci, vyhraje 50 tisíc korun a dovezeme to my dva.
2: To chci říct, že jako tak 50 táců dobrý, přesně, ale my dva
0: ale přede my dva. Hele, a když bude, já to říkám každý den, když bude pohoštění, jo, a šťopičku, když dáte, ale klidně u vás zůstaneme do neděle, jo, tak registrace na webu hitradio.cz.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra. Sůjeme na

0: 57. Úterní snídaně šampionů je na konci a my děkujeme, že jste to s náma zvládli a doufáme, že jsme vám alespoň o trošku zlepšili náladu. Pokud ne, tak určitě to spraví kolegové, kteří se na vás těší už po 9. hodině. S nimi další parádní hity Gigi D'Agostino, Eva Farnamere, taky Rihanna.
1: Pokud se nebojíte a chtěli byste nás slyšet i zpětně, tak můžete udělat na webu Hit Rádia v podcastech.
0: Můžete, pokud budete chtít. Nicméně živě se uslyšíme opět zítra v 6.
2: Začněte den s skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
0: Tak nějak zvládněte úterý.
1: Mějte se krásně a slyšíme se zítra.
0: Ráno jsme tady, čau.
1: Ahoj.
2: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré ráno, dobré dopoledne. Stále popojíždíte v okolí Černáku. Pokud sjedete z Kbelské ulice směrem na Věchovice, zdržení je minimálně 15 až 20 minut. Popojíždí také ulice v Holešovičkách dál k tunelům. 10 minut nabíráte v koloně, která se táhne od Mirošovic dál směrem do Prahy po dálnici D1. No a více aut stále hlásíte také v oblasti kolem Motola. V centru metropole je to klasika Ječná ulice směrem k IP Pavlova a pozor na delší kolonu také na D5C na úrovni Rudné a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
4: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Lanovka na Petřín po 2 letech opět jezdí. První cestující svezli nové moderní vozy v 7 ráno. Jezdí každý den v 10-minutovém intervalu. Cena jednorázové jízdenky se zvedá na 100. V apce Pidlítačka vyjde na 90 korun. Další výhody ale popíše mluvčí Rapidu Filip Drápal.
16: Ta jednotlivá jízdenka stojí 100 korun, ale pro ty, kteří mají lítačku nebo mají třeba celodenní turistickou jízdenku, tak ti nic navíc platit nemusí a mají to v ceně. Takže všem doporučuji, buď ať mají předplatní kupon, anebo když už jezdí po Praze, tak ať si koupí celodenní nebo třídenní lístek a nemusí nic navíc platit.
3: Zdarma jezdí děti do 15 let a seniori od 65. Policejní zásah na Smíchově v ulici pod Kavalírkou měl včera večer muž z okna bytu ve 4. patře střílet do lidí z pistole ráže 9 mm. Nikdo nebyl zraněn. Policie muže zadržela kvůli jeho psychickému stavu, si ho poté převzala do péče záchranka. Na pokladnách České národní banky je od rána k dostání 5000ová bankovka se speciálním přítiskem. Vychází ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovkou je možné vyměnit za 5000 korun, zaplatit je možné pouze hotově a výměna je omezena na 3 kusy na osobu. K dispozici bude do vyčerpání zásob. Naši tenisté se dozví jméno čtvrtfinálového soupeře pro listopadové playoff Davis Cupu. Los proběhne v poledne v Boloni. Za soupeře dostanou buď Kanadu, Rakousko, Jižní Koreu nebo Velkou Británii. Vyřazovací fáze se odehraje v Boloni od 24. do 29. listopadu. Dnešní den zůstane opět chladnější, odpolední teploty pouze kolem 16 stupňů a opět chladnější severozápadní vítr, k tomu ale většinou skoro jasná, polojasná obloha.

0: City a tohle je Kuba Urban.
1: 22. zářijový den, dopoledne, Praho, jsme tady, jsme vaši kamarádi a víme, co se v Praze děje. A musím říct, že za pár minut se podělím o první dojmy. Ano, skutečně, jak Lucka říkala, že dnes vyjel ten první moderní vůz lanovky směrem na Petřín. Já v něm seděl.
2: Ano, teda Kuba, stál. Kuba si to chtěl zkusit hned jako první cestující v těch 7 ráno, tak já se těším, co budeš upravit.
1: Zážitku je na rozdávání, přátelé. No a k tomu samozřejmě skvělá muzika. Začneme s Gigim, za pár minut Eva Farná a taky Miraj anebo Rihanna.
0: Hit Radio

hrajeme vám jenom ty největší hity, protože jsme Hit Radio City. Máme 9:45, dnešní 22. únor, to znamená, únor. Dnešní 22. září se zapsalo do pražské historie tím, že už 4. generace lanovek se opět rozjela. Po 2 letech, kdy jsme museli šlapat na Petřín úplně pěšky, tak tentokrát máte příležitost se svést z brusu novou lanovkou. A musím teda říct, že my jsme to dneska udělali, byli jsme v tom úplně prvním voze. Bylo 7 hodin ráno, respektive tedy 6:45, když nás pustili do zcela zrekonstruované stanice Újezd. No a v 7 hodin se to potom stalo, rozjelo se to nahoru, takže já vám můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, jezdí to podle jízdních řádů, jezdí to na čas, mrká to na sebe, přímo na nebozísku, hezky se to začervená prostě a musím teda říct, že to je docela zážitek. Mám vlastně radost, že i když ten budík dneska jsem chtěl jako probodnout, tak že to stálo za to. V tom prvním vagónu nás bylo asi tak 80, možná 90, spousta televizních štábů a taky ostatních médií, takže byl to zážitek a kdybyste dneska ještě vyrazili právě na Petřín a chtěli se ten první den pravidelného provozu svést, tak nezapomeňte, a kdybyste dneska ještě vyrazili právě na Petřín a chtěli se ten první den pravidelného provozu svést, tak nezapomeňte, že dostanete ještě speciální

teď už do kopce za Selanovkou. A sledujte naše sociální sítě. Dneska se na Instagramu Hit Radio City určitě objeví i video, které jsme pro vás dneska po ránu natočili. Teď už One Republic.

0: Calvin Harris právě teď u nás na Hit Radio City. Přátelé, máme pro vás samozřejmě další muziku. Mimochodem, co se Calvina Harrise týká, jo, čerstvá informace, kterou jsem zachytil, protože on je rekordman. Přes 1,5 milionu lidí na jednom DJském setu. Přesně to zvládl Calvin Harris a oficiálně se vlastně zapsal do Guinnessovy knihy rekordů. Jeho únorové vystoupení během festivalu v São Paulo se stalo nejnavštěvovanějším solovým DJským setem v celé historii. A tuhle píseň s Ellie Goulding, Miracle, tam mimochodem taky hrál. Takže gratulace. Tohle už je Katy Perry a její Hot and Cold si dáme za pár minutek. Za chvíli bude 9:30 a s vámi je pražské Hit Radio.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie. Hlavní chod, mega hit, na který si zapomněl. A desert, tvoje vlastní srdcovka.

0: Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
13: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
14: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
15: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
16: Knihovna Maitreya.
17: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
16: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
18: Nyní i jako audiokniha.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
20: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
21: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Se skvělou muzikou je to dopoledne lepší, i to dnešní úterní 22. zářijové. My jsme Hit Radio City a já vás rád pozvu na dnešní večer, kdy po 18. hodině vám opět nabídneme to nejlepší z 80., 90. a taky 0. let. A mám tady příběh písně, která k 90. letům jako patří 100%. Je to vlastně pro mnoho z nás určitě srdcovka, takový ten, taková ta píseň, která když zahraje, tak přesně víme, jak zní, do jakého období patří, protože je to prostě číslo jedna. What is love? Je to vlastně jedna z nejslavnějších tanečních písniček 90. let, ale původně ji vlastně vůbec nikdo nechtěl. Dokonce zpěvák Hathaway vlastně ani nechtěl být zpěvákem, protože ten příběh je tak jako neuvěřitelný a velkou roli v něm hraje i rádio. Hathaway se totiž původně chtěl živit jako producent. A What is Love vlastně naspíval víceméně proto, aby pomohl tehdy kamarádovi z vydavatelství. Navíc ve studiu po něm hodně chtěli, aby prý zpíval jako Joe Cocker, jo? Což se samozřejmě úplně nepovedlo, Hathaway si to zaspíval tak nějak po svém. No a výsledek, když to celé smíchali dohromady, udělali skladbu, poslali to do rádií, tak to nikdo nehrál. Odmítali to, vydavatelství to taky odmítala, až jedna zcela nová stanice v 90. letech vysílající v Německu, v Kolíně nad Rýnem, tak píseň What is Love začala používat jako svůj jingle. No a nakonec se z toho stal absolutně celosvětový hit. Tak představte si, že i takováhle pecka na začátku neměla nikde zastání. Tohle je velká devadesátková What is Love a Hathaway.

0: to je náš příběh. Tina Rytmus a taky Hit Radio City. Za pár minut s další muzikou, jako je Rehab anebo Sabrina Carpenter. Kromě toho, že pro vás na 10. chystáme další čerstvé zprávy, pozor, pozor, pozor, budeme mít hosty, velmi vzácného hosta, protože po 10. hodině k nám přijde Patrik Hartl, aby nám představil svou novou knížku, tak rozhodně poslouchejte, protože dneska se budeme spát.
1: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Plouchá nám u kotníku už od času kněžny Libuše. A jak to ní chutná? Vyhraj si obědovou plavbu pro 4. 2 hodiny na Vltavě, bufet a živá hudba k tomu. Oběd s výhledem na Prahu, místo obyčejné hospody za rohem. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
2: Mami, já potřebuju novou bundu.
3: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Sovčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
2: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
3: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
2: Tak to beru!
3: Sovčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v-mart.cz. Vmart, ušito v Liberci.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Jsem hrdina, jsem hrdina.
9: Co tady blbneš?
8: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
9: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
8: Vše na 211.cz.
9: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
10: Randíte?
11: A tohle znáte?
10: Bylo to fajn, ozvu se.
11: Sestěhujem se hned?
10: Zapomněl jsem peněženku.
11: Uděláme si selfiečko?
10: Promiň, volá manželka.
11: Mrkneme do pařížský.
10: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
12: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
13: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
13: Elitedate.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
16: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
15: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
16: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
15: Přece Hermann.
16: Hermann. Jistota na celý život.
17: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
18: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
19: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
4: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma.
20: třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
21: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
22: Hit Radio City.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: espresso, tak schválně, kolik jste jich už dneska zvládli po ránu? Máme za 2:10. Já mám zatím jenom jedno, ale u toho určitě nezůstane. Přátelé, dobré dopoledne, my jsme Hit Radio City a dáme vám už za chvíli třeba Kateřinu Marii Tichou. Mezitím se zastavíme v ulicích hlavního města, zjistíme, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Kolony, které se tvořily cestou do Prahy po D1, se rozjely. V těchto chvílích projíždíte s minimálním zdržením. Naopak, pokud jedete D5 do metropole na úrovni Rudné, vjedete do kolony, pokračujete na okruhu. Zdržení kolem 5 až 7 minut hlásíte z oblasti kolem Motola, Bělohorská, Karlovarská ulice a také se Štěrboholské spojky tady popojíždíte kvůli nehodám od Černého mostu. Zdržení, které hlásíte, je kolem 16:15. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Iskér vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Iskér Praha 9.
4: On air.
7: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Praha hledá zhotovitele nové základní školy s názvem Smíchov City. Vznikne v nové čtvrti kolem bývalého nákladového nádraží na Smíchově. Její kapacita bude bezmála 600 žáků a 60 zaměstnanců. Stavět by se mělo začít příští rok a dokončena by mohla být v roce 2029. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,5 miliardy korun. Dělníci zbourali v Benešově hlavní budovu bývalých táborských kasáren. Práce v areálu ještě nekončí, suť se zrecykluje a poté doveze zpět a srovná v zadním traktu kasáren. Hotovo by mělo být do konce října. O zbourání hlavního objektu rozhodli lidé v Benešově loni v referendu. Prezident Petr Pavel pokračuje v návštěvě Spojených států. Dnes se v New Yorku společně s ministrem zahraničí Macinkou zúčastní zahájení všeobecné rozpravy zasedáního valného shromáždění OSN. Na programu má také akci zaměřenou na ochranu práv dětí v době umělé inteligence. Naši volejbalisté po druhé za sebou vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii včera v Turíně podlehli na set 1-3. Trenérovi Jiřímu Novákovi chyběla v Itálii hlavně větší vyrovnanost výkonů.
8: Bylo by třeba, aby kluci hráli ty velké role taky ve svých klubech. Ono potom, když po 8-9 měsících přijdou a bohužel v těch klubech nemají takový vytížení, tak my s ní chceme udělat reprezentanty a s nima hrát v mistrovství Evropy. Není to lehký úkol, ale na nějaký level je dostaneme, ale bohužel zatím ta konstantnost, ta vyrovnanost těch výkonů zatím chybí.
1: Naše volejbalisté se za šampionátem loučí s bilancí 3 výher a 3 porážek. Většinou polojasná oblačná obloha, v průběhu dne opět větrno, fouká chladnější severozápadní vítr, maxima pro dnešní odpoledne opět kolem 16 stupňů.
4: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Je to tak, po 10. hodině přejeme dobré dopoledne do každé kanceláře, za volanty, kamkoliv, kde jste, dokonce i na home office. Závidíme. No nic, zahrajeme si Kateřinu Marii Tichou a její Plamen. No a za pár minut už se budeme smát, budeme se bavit o divadle, budeme se bavit o nové knížce a přivítáme Patrika Hartla. Tak poslouchejte a přejeme dobré dopoledne, Praho.

0: Kateřina Marie Tichá právě teď u nás, posloucháte Hit Radio City. A jak jsem sliboval, hostem u nás na Hit Radio City je Patrik Hartl, spisovatel, režisér, autor, dokonce můžu říct i čerstvý padesátník. Patriku, můžu to říct, ne? Dobrý
1: den. Jasně, dobrý den, já vás zdravím.
0: Tak vy jste se Studiem 2 vlastně spjatý třeba úplně od začátku, je to tak vlastně?
1: Jo, je to tak. Já teďka nevím, kolik je to let, ale hodně, 22, 20, já nevím, kolik let. Kolik to je let?
0: No dlouho. No, kdybychom to přepočítali třeba na takový jako manželský vztah, jo, tak už ta prvotní zamilovanost, dá se říct, že je pryč. Tohle už je takové regulérní dlouhodobé manželství, že jo, tak je v tom někdy i nějaké to vzrušení pro vás?
1: Je, já jsem zamilovaný pořád do divadla. My se máme rádi v divadle, mm-hmm. To je hrozně důležitý. Máme se rádi s herci, máme se rádi s lidmi v kancelářích. Michal Hrubý, producent, je můj blízký přítel a pro mě je to rodina. Skutečně. Mm-hmm. Já vlastně píšu a jsem pořád sám. Jo, já kdybych nechodil do divadla, tak budu pořád o samotě s notebookem a to je na palici, to se nedá vydržet. Já se strašně těším do divadla, protože tam se dovím, co se stalo v jiných rodinách, jo, a je to tako, a navíc je to vzrušující, protože v divadle se pořád něco děje. Mezi herci. Mm-hmm. Jo, vlastně pořád dochází k nějakým dramatickým situacím, protože někdo onemocní, něco se musí vyřešit, někomu něco nejde, jo, někdo se ztratil a neví se, kde je. Jo, to jsou vlastně takové zajímavé věci v divadle, který, jako divadlo je živý, živý organismus a to je krásný na tom. Já bych také ani nic nezažíval, kdybych nebyl v divadle, protože s notebookem nezažijete skutečně nic.
0: No, vlastně do tohohle manželství, do tohohle vztahu s divadlem jste letos přinesl novou Blbku, že jo?
1: Ano.
0: Je to komedie o vášni mezi sousedy z 9. patra.
1: Ano.
0: Mě teda napadá, sousedi 9. patro, erotické napětí, jak vás to napadlo?
1: No, já mám rád novostavby, protože do nových staveb se lidé stěhují s nějakými sny.
0: Ano.
1: Mají nějaké představy o tom, co tam zažijí a mají poměrně velká očekávání, protože hypotéky jsou taky veliké, takže oni doufají, že se jim tam bude líbit skutečně. A to už je samo o sobě dramatická situace, protože málo kdo je potom v tom novém 9. patře skutečně po roce spokojený, jo? Protože ta očekávání byla tak veliká, že jim nejde dostat. Takže to mě na tom vzrušuje a pak mě taky vzrušovalo, tam jsou dvě manželské dvojice a mezi nima bydlí v garzonce Blbka, Marika Šoposká. A mě vzrušovalo, co se stane, když dvou chlapům se přistěhuje na patro hezká holka, která je křehká, ale vypadá to, že je taky lehká.
0: Hele, a vy jste ale říkal, že je to celý vycucený z prstu, jo? A není to náhodou kvůli tomu, aby se jako někdo nepoznal?
1: Ne. Já si hrozně rád vycucávám příběhy z prstu, protože vždycky vymýšlím situace o tom, co mě samotného zajímá, co mě samotného dráždí a baví mě si to tak jako splést dohromady, jak mě to těší. Čili málo kdy se inspiruju realitou, ale inspiruju se v tom výchozím bodě to vždycky. Například to, že člověk něco očekává od nového bytu, že jsou tam velký sny, to jsem zažil. Mm-hmm. Že jo, a z toho vycházím potom, s tím si hraju.
0: Mimochodem, herce si vybíráte vždycky hodně dopředu. Ano. Bylo to i v tomhle případě Blbky?
1: Jo. Já většinou tak 2-3 roky dopředu oslovím herce. Ještě to není napsaný, vždycky, mm-hmm. když je oslovím, protože ti vynikající herci nemají čas a je potřeba se s nima domluvit dopředu, aby si ten čas udělali, pokud tu hru chtějí hrát.
0: No a teď mě zajímá, u tohle případu Saša Rašilov, jako dokázali ty postavy, když už jste si jako vybral ty herce,
1: ano.
0: A pak jste to až potom psal,
1: ano.
0: Dokázal jste, když jste se na ně díval, třeba teď toho Sašu Rašilova máte před sebou a teď ano. Si říkáte, on dělá tohle by ta postava mohla jako taky dělat. Vzal jste si jako nějakou inspiraci jako z reálných osob těch herců?
1: To dělám, to dělám. Mimo jiné oslovuji ty herce taky proto, že mám pocit, že by se na to hodili, že mám pocit, že je znám a že můžu těžit z toho, jakou energii oni v sobě mají. Takže já vždycky, já rád pracuju blízko u toho herce. Nerad dávám protiúkoly herci. Ovšem zrovna Saša tentokrát protiúkol měl, protože Saša je velice decentní kluk, jo? Vůbec není hrubej, je jemnej. No a hrál takový hovado, že jsme docela dlouho bojovali s tím, aby se nebál chovat jako hovado, protože mu to je proti srsti, ale nakonec překvapivě v tom našel zalíbení a stal se skutečně hovadem.
0: Takže vy jste v podstatě v něm probudil něco, co tam možná ani nebylo.
1: Ano, je to tak, je to tak.
0: No, za chvíli zjistíme, co se stane, když si Patrik Hartl dovolí napsat knížku bez svolení vlastní 9leté dcery, protože přesně to jste udělal, že jo? Je to tak.
1: Ano, ano, ano, je to tak.
0: Budeme napsal v tom pokračovat. Už za chvíli u nás na Hit Radio City.
1: Pa, pa.

0: Takhle hraje Hit Radio City, přejeme stále dobré dopoledne s naším dnešním hostem Patrik Hartl. Tak, Andulčina Andulata. Obsahuje to 7 předvánočních příběhů, jde vlastně o druhý díl série po Andulce Andule. Tam mimochodem získala český bestseller 2024 v té dětské kategorii, říkám to správně, že jo však?
1: Jo, jo.
0: No, první Andulku jste napsal hlavně pro svoji dceru.
1: Ano.
0: No a ona vám už při dokončování vlastně jako suše oznámila, že jedna knížka rozhodně stačit teda jako nebude.
1: Ano.
0: Takže kdo je vlastně skutečným šéfem vašeho vydavatelského plánu? Jste to vy, je to dcera, je to vydavatel?
1: No v tomto případě je to dcera, protože ta skutečně žadonila dlouho, než jsem napsal první Andulu, a potom rovnou při tom psaní žadonila o druhý díl, akorát měla mnoho podmínek. Jako říkala, že chce, aby pojmenovala všechny postavy, nebo že chce rozhodnout, která situace tam bude, nebo která tam nebude. A to jsem rovnou teda zamítl. Rovnou jsem říkal, že v žádném případě, že jestli chce knížku, tak prostě mě nechá být. A jestli ona chce si pojmenovávat postavy, ať si napíše svoji knížku. Ať si napíše a mě ať neobtěžuje. Takže mně se podařilo jí jako vyšoupnout z procesu. Nedával jsem jí to číst ani v průběhu, protože ona by mě hrozně buzerovala. Protože ona má na všechno velmi jako intenzivní názor, takže to jsem celý napsal sám a pak jsem doufal, že si to bude líbit. A my jsme jí četli tu knížku teprv minulý týden, protože ona vylezla z tiskárny, já jsem dostal první výtisky z tiskárny minulý týden.
0: A důsledně jste to před ní tajil.
1: Ano, teda. Protože jsem chtěl, aby to četla až z obrázky. Protože když by četla můj rukopis z počítače, tak tam nebudou obrázky a to ty děti nemají rádi. Já jsem to taky neměl rád. Já jsem hrozně nenáviděl dětské knihy bez obrázku.
0: No, nebo to souhlasím.
1: Jako nebo když byl obrázek jednou za tři strany, no to je peklo. To je peklo. To... takže je tam hodně obrázků od Aničky Bergmanové a takže je tam hodně obrázků od Aničky Bergmanové a teprve ta Aja teďka byla na

0: začala už něco psát třeba?
1: Jo, jo, ona píše. Ona píše, Aja píše a je docela jak šikovná, ona je šikovná, vymýšlí si ráda a píše si svoje příběhy. Ona nemá ráda pohádky, nemá ráda nadpřirozený situace nebo nadpřirozený postavy, ale má ráda realistický příběhy, ve kterých je třeba trocha magična, což vlastně já v té Andule jsem se snažil dodržovat, abych aspoň stylem jí vyhověl, ale já jsem to taky měl rád. Já jsem neměl rád draky a neměl jsem rád princezny a neměl jsem rád čerty, protože s čerty jsem se nikdy nemohl potkat v Olomouci na chodníku. Ale rád jsem měl třeba kluka z plakátu, nebo třeba Maxi Psafíka, protože ty situace, těm jsem věřil a to má Aja taky a ona si vymýšlí svoje a píše docela tlustý a pak nám to vždycky přečítá. Přečítá nám to a zajímavý je, že píše hodně přímých řečí, což znamená, vypadá to spíš divadelně, než literárně, protože při tom přečítání ona hraje to, co napsala. Tak jsem zvědavej, co z toho bude.
0: Možná už se počítá s divadelním uvedením.
1: Třeba jo, třeba prostě pro nějaké zoufalce.
0: V té rodině, vy tam máte žloutka, zelenáče, šedivku, máte tam modřinu, kocoura Viléma, nahatou hlavu, toho bych potřeboval vysvětlit, to je kdo?
1: To je náš kadeřník Milan, rodinný kadeřník Milan nemá vlasy. A já, když byla malá, tak říkala, že chce jít k tomu pánovi s nahatou hlavou a mě to zaujalo a tak jsem pojmenoval tatínka v rodině Andulat nahatá hlava, protože taky nemá vlasy. Přišlo mi to takový... Je to prima, on má zadek nahoře.
0: Mimochodem, kolik v té rodině je vlastně jako Hartlových? Jako jste tam zosobnění, pozná se tam Aja, pozná se tam vaše žena?
1: Ne, tentokrát ne, jako tak, já jsem podobnej charakterově jako ta nahatá hlava, totiž jsem snaživej tatínek, který když může, tak se snaží pomoct, jo, a zároveň trošku... je trouba. Já jsem myslel, že jsem šikovnej chlap, ale postupně mi bylo vysvětleno, že skoro nic mi nejde v domácnosti.
0: Se strany vaší ženy?
1: Ano, ale i dcery. Jo, jako vlastně...
0: Oni jak se spolčejí.
1: Napřed jsem chtěl různě pomáhat a teď mě většinou obě říkají, radši nic nedělej. Protože já jsem jako urputnej, jsem snaživej a ty věci kazím, protože se špatně soustředím na ty věci. Takže já třeba, to je v předvánočním období se odehrávají Andulat a já hrozně miluju Vánoce, takže já třeba vždycky mám jenom hlídat plech, jako jestli, aby to nebylo spálené. A mnohokrát jsem byl přistižen u toho, že se na to dívám, to se pálí, já se na to dívám a jsem v pohodě, protože já nějak přemýšlím o něčem jiným a nevidím, že se to cukroví pálí. To se tam na té hlavě taky stane.
0: Je pro vás, jako pro autora, daleko těžší rozesmát dětského čtenáře, anebo nějakého dospěláka třeba v divadle?
1: Dospěláka. Děti, je to proto, že já si s dětmi velmi rozumím, protože moje mentalita je na úrovni prostě 7-letého, 8-letého chlapce a můj humor je takový, je jednoduchý a živočišnej. Čili já sám o sobě, navíc jsem takový naivista, takže mě baví vtípky pro děti, to je strašně snadný vymyslet pro mě. A zatímco pro dospělé se musím snažit, aby se nepoznalo, jak jsem blbej, takže tam musím jako musím to prosít a každý 25. vtip mohu použít, protože tě 24 předtím, ty jsou tak pro děti.
0: Takže tam jsou kapky potu prostě.
1: Jo, tam se fakt snažím.
0: No, ještě se Patrika Hartla trošku zeptáme na osobní stránku, protože před pár dny oslavil 50. Je pravda, že nečte beletrii a taky tvrdí, že svoje nejlepší příběhy píše ze strachu. Tak s námi zůstaňte i nadále.

0: Dnešní dopoledne, to úterní s Patrikem Hartlem u nás na Hit Radio City. Tak jestli jsem to počítal dobře, Patriku, před 12 dny vám bylo 50? Je to tak zhruba?
1: Je to možný, že před 12
0: plus
1: dny?
0: No minus.
1: Ale prostě ano, bylo mi 50 teďka čerstvě.
0: No a kdyby za vámi přišel 40-letý Patrik Hartl a zeptal se, co ho za těch 10 let nejvíc překvapilo?
1: Překvapilo mě, že moje tělo nestíhá vydržet energii mé hlavy. To mě překvapilo. Já jsem vlastně, napřed se mi začala rozpadat kolena, pak jsem šel na operaci, pak jsem díky Stardance jsem se zocelil, to bylo hrozně důležitý. Což znamená, já jsem někdy kolem 46. 47. roku měl velkou krizi tělesnou, protože já se vůbec nehýbu, protože pořád pracuju. Já opravdu pracuju pořád a furt píšu a čumím do toho notebooku. A to tělo začalo říkat ne. Začal se mi zablokovávat krk například. Nemohl jsem se podívat doprava ani doleva. A tehdy mi lékaři řekli, že pokud nezačnu cvičit, tak nebudu moct psát, protože prostě je to stejné jako houslista. Ten taky musí cvičit, ano, aby mohl držet housle, jinak v 50 letech skončí. Takže já jsem se dověděl, že musím pečovat o své tělo mezi 40 a 50. Díky Stardance se mi podařilo to tělo nakopnout a opravdu jsem byl ve vynikající formě. Od té doby chřadnu. Protože zase pořád jenom pracuju, jo? Pořád jenom pracuju. A teď si mi rozjíždějí lokty, teď mi zase bolí lokty, jo? A takže to je taková jako novinka a začal jsem líp jíst a trošku se snažím přece jenom nějak jako hýbat, protože cítím, jako toužím mým plánem je do takových 70 let určitě lyžovat. To chci lyžovat, chci jezdit do Alp, tam si dát řízek a lyžovat. Vždycky jenom dopoledne, pak už jsou muldy, to mě nezajímá, ale to chci a to je můj plán, to je můj tělesný jako sen.
0: Jasně.
1: A nerad bych přestal lyžovat za 3 roky, protože budu mít špatného něco, jo? Takže proto se snažím k mému tělu chovat lépe a potom mě překvapilo až teď, jak jsem svěží. Já jsem svěží, mě to překvapilo, já jsem mentálně, opravdu se cítím mladý, rozumím si s mladýma lidma, nejsem bručoun, jsem zvědavej na nový trendy, to mě pořád zajímá a přestože se uzavírám do určité nesnášenlivé staroby, což znamená, mám rád své zajeté koleje a nerad z nich slevuju, tak vlastně inspiraci hledám mezi mladýma a baví mě to, takže v tomhle ohledu jsem svěží a cítím se vlastně silnej. Jsem zároveň trochu křehkej už, to už vím, že jako když sprintem vyběhnu na tramvaj, že je možné, že si něco utrhnu. Jo, to jako vím, to už jako nemůžu se spolehnout na to, že si nic neutrhnu, jo. To vím, to mám v hlavě, takže si na sebe dávám větší pozor, ale jinak myslím, že řekl bych, že vypadám výborně.
0: Vypadáte fantasticky. Je něco, co jste třeba v 50 si myslel, že už budete mít vyřešený a nemáte?
1: Ne, já mám vyřešený všecko. Já se znám dobře, nemám sám se sebou žádný problémy, zároveň nemám žádná přemrštěná očekávání od sebe, tak pak nejsem zklamaný. A vlastně nepotřebuju ve svém životě nic řešit, co by se týkalo mé osobnosti. Nehledám se, já jsem se nehledal, já jsem se našel někdy kolem 19 let, předtím jsem měl obsedantní kompulzivní poruchy a mám různý sociální neurozy a tak dále. Naučil jsem se s tím žít, mám rád svět, mám rád lidi a nevadí mi, že něco nezvládám. Takže když něco nezvládám, tak už se na to zvyklý, že to nezvládnu a nemám z toho žádný jako blbý
0: deprese.
1: Pocity. Nemám z toho blbý pocity, já vlastně nemám blbý pocity. Občas je pravda, že na mě dolehne to, jak moc pracuju. Já si sám nahrabu hrozně moc práce a potom třeba jsem sám ze sebe unavený. To je pravda, ale to nesouvisí s věkem. To souvisí s tím, že jsem
0: workaholik trošku, no jako jen to řekněte.
1: Prostě jsem prostě jako magor a jsem praštěnej a to tak budu dělat do smrti, si myslím.
0: Stále platí, že nečtete beletry?
1: No, je to tak, mě to hrozně zajímá, takže moje žena čte a ta mi vypráví.
0: Takže máte povědomí, co se tak jako děje třeba u okolních autorů?
1: Ano, mám povědomí, co se děje u okolních autorů, ale bohužel já sám prostě nejsem schopnej, to je z hygienických důvodů, já nedokážu číst písmenka ve volném čase. Přitom mě to opravdu zajímá a předtím třeba do 20 let jsem četl pořád a četl jsem hrozně moc. Poslední knížka, kterou jsem četl, byla, když jsem šel do prváku na FAMU na režii, tak jsem četl Hermana Melvilla Bílou velrybu, taková tlustá ta, a pak najednou jsem začal psát scénáře a už to jelo a už jsem vlastně nikdy se k tomu nevrátil, protože mě to láká.
0: Je to i vlastně hygiena, protože vy...
1: No je to tak. Je to jako, kdybyste se zeptal fotbalisty, jestli si jde začutat odpoledne, když má volno mezi tréninkama. Jako rozhodně řekne, že si nezačutá.
0: Jasně, rozumím. Mimochodem, co váš syn ve Skotsku? Se má?
1: Má to hezký. Škola ho baví, on je teďka ve třetím ročníku a studuje mořskou biologii, jako šťastně se potápí, je teda ve Skotsku strašná zima ve vodě, takže jsme mu teďka kupovali dry suit, kdo tomu rozumí, tak chápe, že bez toho se ve studené vodě nedá přežít. Je aktivní, je hrozně ambiciózní a začíná být stejný magor jako já, pracuje hodně, systematizuje si čas, stejně jako já, je hodně zorganizovaný, protože vlastně má velká očekávání sam od sebe v tom výkonu, chce být jako výkonej, takže si strukturuje čas tak, aby výkonej byl, aby každý den toho udělal tak moc, že bude sám se sebou spokojený. Takže když před 10 lety, nebo možná před ještě 5 lety říkal, že nechce v žádném případě žít jako já, tím myslel, že nechce pracovat jako já, tak si myslím, že bude pracovat tak jako já, protože vlastně má sen něčeho dosáhnout, což ve vědě, on chce dělat vědeckou práci ve vědě, to je problém, tam dosáhnete něčeho jenom tehdy, když uděláte něco líp než všichni ostatní na světě, jinak vlastně žádnému průlomu nemůže dojít, takže to jsou všechno magoři.
0: No už jste to nějak vstřebali, protože vy jste říkal, že to byla poměrně velká rána, když se vlastně odstěhoval do Skotska, tak už...
1: On je částečně jsem to vstřebal, protože máme psa. my jsme si pořídili pudlici, malou, a ta malá pudlice toho Hinka částečně emocionálně zastoupila, jo? Takže mě, když je smutno, tak si pohraju se psem a vlastně v zásadě to v pohodě. Doporučuju to všem lidem, je to levnější, jo, než dítě, jo, je to levnější než dítě a můžete to nechat doma a nediskutuje to o programu.
0: No tak Andulčina, Andulata budou mít zítra křest.
1: Ano.
0: Tak. Já vám samozřejmě přeju, ať je to další bestseller, ať se to čte. Myslím si, že děti se mají na co těšit. No a hlavně vám spoustu krásných her, spoustu ještě skvělých písmenek, které dáte dohromady a my se na to budeme moc těšit. Naším dnešním hostem byl Patrik Hartl. Mějte se krásně a zase někdy.
1: Moc děkuju. Pa, pa.

0: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Máme příležitost. Hele, jdem se ukázat.
2: Já bych tam si vidět nechtěla, Michal.
0: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková.
3: Velkolepý.
0: Natočím to.
3: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
0: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské hit rádio. Hit Radio City. Zlepši si náladu.
4: Půjdeme na Sněžku?
5: Já tě hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
5: Jo,
4: a taky chceme na Babovku.
5: Babovku, Babovku, Babovku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
6: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
7: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
8: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic. Mezi
9: zemí a tátem. Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
8: A to už jsme dělali legraci.
9: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
10: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
11: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
12: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
13: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
14: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
15: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Jasný důkaz, že doktor Alban není jenom sing hallelujah. Luke, who's talking? Právě teď ve 10:45. S vámi je Hit Radio City. Jestli už půl roku říkáte, že byste se sebou měli začít něco dělat, tak mám pro vás zásadní datum, kdy už můžete říct, že teď to přijde. Zítra, 23. Právě od 23. do 30. září totiž Sokol otevírá svoje sokolovny a sportoviště veřejnosti. Je to akce, která se jmenuje Sokol spolu v pohybu a teď už v podstatě nemáte žádné zábrany a můžete vyrazit, jo? Dokonce ani nemusíte být členem, dokonce ani nemusíte být žádný velký sportovec, ale zdarma si můžete vyzkoušet otevřené hodiny cvičení, samozřejmě taky různé sporty, které jste třeba nikdy nedělali, různé hry, někde budou závody, turnaje nebo společné výlety. A letošním tématem je navíc krok za krokem k běhu. Takže naprosto ideální i pro nás, kteří zatím nejrychleji běháme tak maximálně za tramvají a to si to ještě rozmyslíme. Jo. Takže loni se do téhle akce zapojilo přes 22 tisíc lidí a letos máte příležitost třeba i vy. Začíná se už zítra a myslím si, že vaše tělo vám poděkuje. Takže Sokol spolu v pohybu od 23. do 30. září.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Už víš, co máš s tím ramenem?
10: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
9: Takže musíš zase někam jinam.
10: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
9: To bych taky potřeboval.
10: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
12: Trenírkarna.cz.
13: Hlášení pro lovce slev.
12: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
14: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
15: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
16: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
18: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
19: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
20: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
19: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
20: Více na www.hormann.cz.
19: Herman. Jistota na celý život.
21: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
22: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
23: Hit Radio City.
24: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: Lucas and Steve a taky naše dopolední hitrádio. Tak doufám, že se máte fantasticky. Úterý pokračuje a i po 11. hodině pro vás máme ty největší hity. Třeba od kapely Krištofa nebo Kamrat, ale ze všeho nejdřív pojďme na silnice v Praze, protože víme, co se na nich děje. Lucko?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. Nejhorší situace je teď v okolí Černáku. Platí to pro oba směry, zároveň i na sjezdu z Hradecké dálnice. V této oblasti nabíráte aktuálně zpoždění kolem 10 až 15 minut. Jinak Prahou projedete bez zásadnějších komplikací. Kratší, dílčí kolony vás čekají na stěžejních křižovatkách, ale to projíždění je spíše s nárazovým zdržením. Z více auty počítejte také na sjezdu z D1 směrem na Jesenici kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Od srpna na dalších 50 autobusech v okolí Prahy a Středočeském kraji nastupujeme všemi dveřmi. Projekt urychluje odbavení, i když ne všichni si jízdenky kupují a ROPID registruje propad tržeb o 35 milionů korun. Vysvětluje mluvčí společnosti Filip Drápal.
9: To, že rozšiřujeme počet těchto linek, tak sebou přináší i určité ztráty, které pak kompenzujeme buď to zvýšeným počtem revizorů, nebo je potřeba prostě ty peníze doplatit, nicméně je to mnohem optimističtější scénář, než jsme původně očekávali. Lidé jsou až na drobné výjimky poctiví a jízdenky kupují, takže ukázalo se, že to funguje a že fronty na těchto linkách jsou prakticky minulostí.
1: Více o projektu Nástup všemi dveřmi najdeme na webu pid.cz. Neplacení výživného, zvýšení plateb do zdravotnictví za státní pojištěnce a zpřísnění trestů za týrání zvířat i člověka ve společné domácnosti. Některé body z dnešního programu mimořádné schůze sněmovny, svolané z koaličního podnětu, začala zhruba před půl hodinou. Pitva potvrdila, že utonulý na jezeře Most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policie ale odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potapěč z Polska minulý čtvrtek. V roli velkých favoritek vstupují naše tenistky do finálového turnaje poháru Billie Jean Kingové. V těchto minutách začíná čtvrtfinálový souboj s Velkou Británií. Hrát se tedy bude od 11. hodiny a do prvního duelu vstupuje Marie Bousková proti Sonaj Kartalové. Odpoledne zůstane většinou větrné, severozápadní vítr je chladnější a snižuje pocitovou teplotu, jinak bychom měli naměřit kolem 16 stupňů a obloha proměnlivá.
8: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: 2 minutky po 11. hodině, dobré doma, já jsem chtěl říct po 10. ale po 11. hodině, tak je to správně. Představte si, přátelé, a teď doufám, že Luci, ty o tom víš. My máme v Praze nejlepší tramvajácký tým v Evropě.
1: No něco už jsem zaslechla.
0: Zásadní věc. Já jsem vůbec nevěděl, že se koná mistrovství Evropy řidičů tramvají. Mm. A my jsme to navíc vyhráli. Tak já vám řeknu podrobnosti už za pár minut, zůstaňte s námi na 937. Mezitím kapela Krištof, hned teď Kamrat, anebo taky klasika od Roxette. Dobré dopoledne, Praho, a hezké úterý.

skvělá to písnička, hezká vzpomínka na Roxette, Crash Boom Bang. Takhle vám hraje Hit Radio City. No, moment, který jsme zažili asi úplně všichni, takový ten moment, kdy dobíháte tramvaj, myslíte si, že ten řidič vás přece vidí a vy jenom doufáte, že přece jenom těch pár vteřin ještě počká, než zavře dveře. Ne, vždycky to teda končí jako šťastně a stihnete to, ale ode dneška se přece jenom na ty řidiče tramvají, řidiče a řidičky, můžete v Praze dívat s trošku větším respektem. Přátelé, velká to zpráva, podle mě jako fenomenální. Praha má totiž nejlepší tramvajácký tým v Evropě. Možná byste ani nevěřili, ale opravdu něco takového existuje a koná se i mistrovství Evropy. Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář, kteří jsou z pražského dopravního podniku a kteří jezdí pravidelně tady na linkách po hlavním městě, tak byli vysláni o víkendu do Varšavy, kde se konalo mistrovství Evropy a soutěžili, pozor teď, v přesném zastavení na zastávce, v plynulosti jízdy a dokonce, to je moje nejoblíbenější disciplína, v tramvajovém bowlingu. Je to opravdu bowling, protože tramvají prý odpálíte takový ten obří nafukovací míč a schazujete kuželky. A oni skutečně skončili na stupních vítězů na tom prvním místě, mají zlatý medaile, takže jsou úplně ten nejlepší tramvajový tým po celé Evropě. Takže až dneska tramvaj zastaví úplně dokonale u ostrůvku, možná, že už víte proč. No a kdyby vám přece jenom zavřela před nosem, tak ano, můžete to třeba svést na to, že se trénuje na čas nebo něco podobného. Já vám to teda nepřeju, ale myslím si, že tahle zpráva nás určitě počítala. Mě určitě, jo? A doufám, že třeba právě teď to oba dva poslouchají, anebo nějaký z kolegů z vozovny, jo? Že je znáte, protože reprezentovali Prahu teda naprosto dokonale. Lost Frequencies a The Feeling, anebo Kesha a TikTok.

0: Za pár minut u nás na Hit Radio City třeba Alanis Morissette. A nebo taky Disturbed. My vám dáváme prachy. 7 hodin a 10 minut je ten správný čas. Vždycky ve snídaní šampionů.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Už to bylo po 12. co jsme přesně v 10 minut po 7 hodině zazvonili a vaším úkolem je vždycky vykouknout ven, jestli náhodou naše hlídka nestojí za vašimi dveřmi. Pokud ano, máte prachy na ruku. Stejně tak, jako to dneska zvládla Petra za krásných 8 000 korun.
2: Já paní,
3: na vašem
2: jméno.
3: Petra
2: je správně, je to tak?
3: Dobré ráno,
4: Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
3: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď se nám teda bude o to líp.
0: Takováhle dneska byla zábava a takhle to dneska dopadlo, což je samozřejmě skvělé. Zítra hrajeme o 5000 korun, které pro někoho máme připravené, ale pozor, blíží se nám pátek. A v pátek vezeme rovnou 50 000 korun. 50 000 korun. Tak se přihlašte hitradio.cz, tam se mrkněte, formulář v 7 hodin a 10 minut. Poslouchejte, otevírejte dveře a když tam budem, hurá!
5: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
6: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
5: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
6: To asi jo, no.
5: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
6: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
5: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
6: Tak to je slušný.
5: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
6: A to je jako kolik?
5: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
6: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
5: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
6: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
10: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Půjdeme na Sněžku?
14: Já chci hlavně na kolo.
15: A co ta herní krajina?
13: Jo, a taky chceme na Bobovku.
14: Babovku, Bobovku.
15: To nemůžem dneska všechno stihnout.
16: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
17: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
18: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
19: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
20: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
21: Když jde o zdraví.
22: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
23: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
24: Nemůžete přece zastavit dopravu.
25: Že nemůžu? Tak se dívejte.
2: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy. Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma.
21: Levels.
4: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

dopoledne se skvělými hity. Dopoledne z Hit Radio City. Disturbed, The Sound of Silence. No a jestli jste někdy třeba přemýšleli, jak asi vypadala zoologická zahrada v době, kdy do ní chodili naši prarodiče, tak mám pro vás dobrý tip, protože v pondělí, pozor, čeká nás prodloužený víkend, v pondělí je státní svátek a v pondělí se právě v pražské zoologické můžete vrátit do roku 1931. Praha totiž, jako vždycky na Den české státnosti, oslaví svoje narozeniny, a to tentokrát 95. A čeká vás ten návrat přímo do 30. let, takže dobové kostýmy, historická auta, hudba, tanec, samozřejmě i komentované krmení. No a pozor, my vás na to pondělí, na tu pondělní oslavu, tak vás pořádně připravíme, a to už zítra u nás ve vysílání, protože od 9 do 12 budeme zítra vysílat přímo z pražské zoologické zahrady, jo? Ukážeme vám, co se chystá, samozřejmě budeme rozdávat i vstupenky, takže zítra nezapomeňte poslouchat, dopoledne mezi 9 a 12 u nás čeká živé vysílání Hit Radio City přímo ze zoologické zahrady. A bude to velký.

0: A za pár minut třeba Sabrina. Hej, boys, boys, boys. Tohle je legenda 80. let. To mělo taky brutální videoklip, všichni víme, o čem mluvím. No a tohle vám budeme hrát už za chvíli po 12. hodině s Jirkou Plnářem a ode mě vlastně úplně všechno. Kuba Urban se loučí a zítra živě ze zoologické zahrady budeme se těšit. Přesně v 9 začínáme. Tak páčko!
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
10: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
15: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: Elitedate.cz.
16: Je, schořela mi kulma.
17: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
18: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
19: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na dek.cz.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: To je boží kuchyň.
21: A jak je praktická.
22: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
20: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
21: Je skvělá. Vyťardo.
22: www.jninteriér.cz.
23: Využijte váš prostor.
24: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
25: Hit Radio City.
26: Zlepši si náladu.
25: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. S 5minutovým popojížděním počítejte v oblasti kolem Motola, zdržíte se také na úrovni Černáku, pokud jedete dál do centra, a na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
1: Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdopak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7:10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdopak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun, a to pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. A první změny by měly začít platit od roku 2028. Studenti práv si mohou v praxi vyzkoušet soudní proces v roli advokátů. Spotřebitelská organizace D-Test chystá další ročník soutěže simulovaného soudního jednání. Jak bude probíhat, popisuje Lucie Korbeliusová.
10: Soutěžící se tentokrát pustí do sporu mezi zákazníkem a autopůjčovnou. Týmy musí rozpoznat rozhodné skutečnosti, vyhledat relevantní právní úpravu, vystavět přesvědčivou argumentaci a nakonec je také obhájit před odbornou porotou. Nejlepší týmy následně osobně změří síly při simulovaném soudním jednání na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
2: Soutěž je určena týmům složeným ze studentů právnických fakult. Přihlášku je potřeba odeslat nejpozději do 15. října. Na slovenských horách poprvé po létě nasněžilo. Dnes ráno měla sněhová vrstva v nejvyšších polohách více než 20 cm. Turisté tak musí v nejbližších dnech počítat se zimními podmínkami, a to zejména ve vysokých a nízkých Tatrách. Teď ještě pohled k nám. Do provozu se ráno vrátila lanovka na Petřín. Nové vozy vyjely v 7 hodin a na první jízdu ve stanici Újezd čekalo bezmála 100 lidí. Ti si před jízdou fotili vozy lanovky, jejich interiér i jízdenky. Oblíbená lanová dráha je zatím podle dopravního podniku ve zkušebním provozu. Kvůli rekonstrukci byla mimo 2 roky.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Odpoledne oblačné a opět větrné, fouká chladnější severozápadní vítr. Polojasno oblačno, tedy k tomu teploty kolem 16 stupňů a přehánky jen výjimečně.

Je pravé poledne, úterý, začínají vaše oblíbené srdcovky na Hitrádiu. Doufám, že se dneska máte dobře. Úterý je vlastně takový jako příjemný den, ale být úterkem, tak bych byl smutný, protože úterý vlastně jako nikoho moc nezajímá. Pondělí to víme, to je prostě jako šílený den. Středa to je zase jako super den, čtvrtek, tak to je, jak se říká, občas už takový jako malej pátek. Pátek je super, sobota jasně, neděle taky, ale co to úterý? Fakt jako úterý je vlastně jako prostě jenom úterý. No, tak v obyčejný den uslyšíte na Hitrádiu neobyčejné hity, protože v rámci dalších srdcovek tady pro vás mám hudební poklady. Tohle je rok 2012. Věci.

první srdcovka. Dneska v našich srdcovkách budeme na Hit Radio cestovat časem. Kdybyste měli stroj času, do jakého roku byste se teď vrátili a proč? Mohli byste tam prožít jeden jediný den a zase byste se vrátili zpátky. Jo? Jaký rok by to byl? Koho byste ten den potkali? Co byste dělali? S kým nebo kde byste byli? Dejte vědět na 777-937-777. Nechte si to v klidu projít hlavou. Já myslím, že to je docela jako složitý. Já nevím, tak mě je teď 40. Klidně bych se vrátil do roku 98. To jsme vyhráli na Gáno. A mohl bych to pořádně oslavit, to zlato někde v hospodě, protože tenkrát mi bylo 12, takže jsem úplně nemohl. Tak třeba tohle, jo? A nebo... Taky nad tím musím trošku popřemýšlet, nebo bych se možná vrátil ještě do jiného roku, abych mohl jít na oběd s babičkou. To by taky bylo hezký. V Tišnově. Na Květnici. Nahoru. Tišnov, pokud nevíte, 30 kilometrů od Brna. Tak tam, co moje babička byla, tam já jsem trávil celý dětství. Tak tam jsme chodili na Květnici, nahoru na takový kopec, kde se kdysi sbírali ametisty. Takže jako dítě tak jsem měl vždycky kladívko, s bratránkem jsme chodili a mlátili jsme do kamínků a hledali jsme, jestli tam náhodou nejsou ametisty. Tak i třeba tohle. Pojďme zavzpomínat, jo? Do jakého roku byste se chtěli vrátit, abyste tam mohli prožít jeden den? S kým a kde by to bylo? Dejte vědět 777-937-777 a my se právě teď vrátíme do roku 1987 a v tom roce, kdybyste přišli tady do garáže nebo do nějakého pneuservisu, autoservisu, tak jsem si 100% jistý, že tam na zdi by visel plakát Dámy v plavkách, velmi spoře oděné, a to dámy, která se jmenuje Sabrina Salerno. Modelka, která se nakonec dala na hudební dráhu a v roce 1987 naspívala velmi odvážný hit. Jmenuje se Boys. A tady je srdcovka číslo 2 na Hit Radio. Boys. Má trošku hluboký hlas, co? Boys, my boys.

0: Sabrina, Boys, Boys, Boys. Ve 12 hodin 13 minut další nádherná srdcovka tady na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Vzpomínáme na den, do kterého byste se mohli vrátit, kdybyste měli stroj času. Tohle je moc hezká zpráva. Kdybych se mohla vrátit v čase na jeden den, byl by to 1. červen 1982, kdy jsem odmaturovala. Ještě se mi o tom dni občas zdá. Tak snad v dobrým, to bych chtěl vědět podrobnosti tady. Další zpráva, já 100% vím, já bych se vrátil do roku 2010 a koupil by si aspoň 100 000 bitcoinů, stál tenkrát dva haléře, dneska bych jenom jezdil po světě a užíval si Dušan. Jasně, těch bitcoinů je tady strašně jako moc, tohle ale taky moc hezká zpráva. Rok 1989 za tátou, kdy odešel, měla bych na něj tisíce otázek, strávit spolu jeden celý den, bylo by to krásný. Jste bez varády, jo, zdraví Jana. Tak ano, podobných zpráv tady mám hodně, hodně. Samozřejmě, tím, že se vracíme tady v čase, tak to znamená, že jsme se s některými věcmi i lidmi museli rozloučit. Tak si dáme další velmi výjimečnou srdcovku tady na Hitrádiu a dál budeme vzpomínat. 777-937-777 je WhatsApp Hitrádia. Pište mi, do jakého dne, po případě roku, byste se chtěli vrátit a proč. A když se tady dneska bavíme o věcech a lidech, se kterými jsme se rozloučili, tak snad vám to teďko nevžene moc slz do očí, ale co jiného dát než tohle. A navíc právě dnes slaví své 68. narozeniny Andrea Bocelli.

0: Andrea Bocelli, Sarah Brightman na Hit Radio, Time to say goodbye.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No, tak teď nevím, jestli jsem náhodou jako si neukrojil sám, dost velký sousto. Píše mi Lajňa, tak si normální, fakt díky, brečím jako želva a mám rozmazaný make-up, ale moc děkuju za vzpomínku. Vrátila bych se do roku 1999, byli jsme s rodičima, když to ještě byli, na dovolené v Itálii. Dodnes si pamatuju jeden večer v restauraci a pak na lehátkách na pláži, kdy jsem se s nima nasmála tak jako nikdy předtím, vyprávěli historky z doby, kdy jsem byla ještě malá, co všechno jsem dělala. Moc děkuju za dnešní srdcovky a za tuhle vzpomínku. Ráno se stalo. Další zpráva. Ahoj, Andrea Bocelli, tak toho milovala moje mamka a přála bych si vidět jakýkoliv den s ní ještě před rokem 2006. Zdraví Míša. Čau, já bych se vrátil do roku 2010 na lyžák a nejel na ten poslední skok na snowboardu. Aj. Chápu. Jasně. Ale pozor, my neměníme, jo, čas. Myšlenka je v tom vrátit se na ten jeden den a prožít ho znovu. Ne něco změnit, ne něco udělat jinak, ale vrátit se do doby, kdy vám prostě bylo opravdu fakt jako dobře. Ať už je to rok nebo den, dneska na to zavzpomínáme. Pojďme se vrátit do doby, kdy nám bylo fakt jako skvěle. Co to bylo za rok, co jste tenkrát dělali a proč byste to chtěli zažít znova? 777-937-777 a my si dáme hit, který se jmenuje Ještě jednou. Pojďme to zažít znovu. One more time. Daft Punk na Hit Radio. One more time. Další srdcovka. A pojďme na tu dobu vzpomínat s úsměvem. Jak se říká, žijeme jenom jednou, tak si to pojďme užít. Usměv na rty a užívejte srdcovky. Na Hit Radio. S Jirkou Plnářem. A Daft.

0: Spice Girl na solové dráze. Melanie C, tedy Mel C na Hit Radio. Pátá srdcovka ve 12.26.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: Dneska tak jsme se vraceli v čase. Evidentně jako většinou byste se chtěli vrátit do doby, kdy vám bylo dobře, a to většinou s těmi, kteří už tady dnes nejsou, anebo tady dokonce mám i spoustu příběhů, že byste se chtěli vrátit do dne, kdy se vám narodili vaše děti, jakože byste chtěli být takhle ještě jako u porodu znova, ale chápu, je to samozřejmě jako jeden z těch nejšťastnějších zážitků v našem životě. Ale je tady hezká zpráva, která je trošku netradiční. Když si řekl jeden den, kdy jste byli šťastní, tak mi samovolně naskočila vzpomínka jednoho okamžiku ve Francii v Británii, kdy jsem poprvé naživo spatřila jeden mis s majákem a ostrovem za ním. Byl to splněný sen a já byla tak dojatá, že jsem málem plakala. Šla jsem půl hodiny po útesu s vykulenýma očima a nespouštěla zrak z Atlantiku, misu, ostrova a majáku. Splněný sen je totiž v začátku jako facka. Děkuju za tuhle zprávu. Moc hezký, to je přesně ono. Znovu se vrátit tady do toho okamžiku. Mně se teď poštěstila jedna věc. Předpokládám, že když posloucháte srdcovky, tak si budete pamatovat číslo 5. Číslo 5 žije. Johnny 5. Johnny 5. Rozmontovat mrtví, smontovat Stefany, já to zbožňuju. A já jsem Johnnyho 5 potkal a udělal jsem si s ním selfiečko. Ve 40 letech jsem si udělal selfiečko s Johnny 5. Potkal jsem ho na velmi netradičním místě. Fotku mám u sebe na Instagramu, můžete se kouknout, Jirka Pelnář. A mimochodem, Johnny 5 je letos taky 40. 1986. Je rok, ve kterým se Johnny 5 objevil. No, tak schválně, jestli byste se vyfotili taky. Můžete se kouknout. Za chviličku, srdcovka na přání, tak pojďte. 777-937-777. Co byste chtěli zahrát? Dejte vědět.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Půjdeme na Sněžku?
4: Já chci hlavně na kolo.
2: A co ta herní krajina?
3: Jo, a taky chceme na Bobovku.
4: Babavku, babavku, babavku.
2: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
2: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
6: trenirkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
14: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
15: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
14: Více na www.hormann.cz.
15: Herman. Jistota na celý život.
16: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
17: Vánoce
1: začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
6: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBIRDS.cz.
18: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
19: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
18: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
19: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hozier na Hit Radio ve 12 hodin 37 minut.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Trošku to zrychlíme, za chviličku jsou zprávy, tak to stihneme. Máme před sebou poslední srdcovku, ta je na přání. A mám tady zprávu, která se vztahuje k dětství. Čau, pro mě je srdcovka Eminem Lose Yourself. Tohle mi v dětství jelo furt v uších a mám s ní spojeno spoustu okamžiků a zážitků. Případně děkuji. No tak případně není zač, je na čase dát si sluchátka zpátky na uši, ještě drátový sluchátka a otočit volumy doprava, ať se nám vybijou baterky. Lose Yourself na Hit Radio. Cože?
2: If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Vlastně poslední srdcovka pro dnešní den. Další budou opět zítra, zase ve 12 hodin tady na Hitrádiu. Dále pokračujeme dál do 13. hodiny. Stihneme ještě například londýnského zpěváka Miku a nebude chybět ani Coldplay. No a zároveň vlastně ta Anglie nás bude trošičku provázet i po 13. hodině, protože zpěvačka Lenny vydává novou desku tento týden. A pozor, Lenny dorazí sem do studia Hitrádia ve 13 hodin na exkluzivní živý rozhovor. Tak se máte na co těšit. A pokud máte třeba na Leny jakoukoliv otázku, můžete ji i teď psát na WhatsApp Hitrádia 777 937 777. Takže Leny v jednu hodinu tady na Hitrádiu.
1: Mami, prší, dnes půjdeme ven.
2: Hned jak přijde balík z V-Martu, objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
1: A vzala si ty s dinosaurama?
2: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Půjdeš celý dinosauří.
1: Hustý.
2: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
3: Maxi.
4: Noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
10: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
11: Montujeme, vyklízíme,
12: krabice vám zapůjčíme.
11: Těžký kusy, to je naše.
12: Však recenze mluví za vše.
11: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
12: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
13: Jabloně máme, třešně máme, meruňky máme, švestky máme, všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
14: Franto, co pak všechno se dá sušit?
15: Ovoce, houby, bylinky i maso.
14: A tvůj bůček?
15: Ten už nestihneš.
9: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. Domo.elektro.cz.
16: Pyl, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
9: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z tisíce laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu?
18: Barvu? Já tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
19: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
20: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
19: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
20: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
19: Přece Hermann.
20: Hermann. Jistota na celý život.
21: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili.
0: Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovegenerace.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Za dvě minutky bude 13 hodin, máme pro vás připravené další nejnovější zprávy. Ještě předtím se podíváme také na aktuální dopravu, no a samozřejmě, že hned po zprávách tady přivítáme mého dnešního vzácného hosta. Dorazí zpěvačka Leny, která tento týden vydává novou desku. Jaká deska bude, na co všechno se můžeme těšit a jak moc náročné bylo desku připravit a vlastně si úplně sám vydat, tak to všechno uslyšíte v našem exkluzivním rozhovoru. Máte se na co těšit ve 13 hodin na Hit Rádiu. No a teď jdeme na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí přejeme dobré odpoledne. Menší popojíždění v krátké koloně na úrovni Zdip na dálnici D8 směrem do Prahy. Také na úrovni Černáku dál na Běchovice a v centru metropole na stěžejních křižovatkách. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
5: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
4: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
5: A můžete využít i výhodné financování.
4: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Stovky lidí ráno čekali před pobočkami České národní banky na speciální 5000 bankovku. Banka ji vydala ke stému výročí vzniku Národní banky Československé. V Praze měla fronta necelý kilometr a někteří zájemci čekali už od noci. Fronty se tvořily také v Brně, Ostravě a Hradci Králové. Pitva potvrdila, že utonulý v jezeře Most je 19-letý mladík, po kterém policie pátrala od letní bouřky v regionu. Případ policie odloží, protože na úmrtí se nepodílela žádná jiná osoba a nebyl spáchán trestný čin. Tělo našel soukromý potapěč z Polska minulý čtvrtek. Donald Trump spouští vlastní televizi. Ta má 24 hodin denně vysílat prezidentovi projevy a jeho nejlepší momenty. Kanál vznikl poté, co velké americké televize začaly Trumpovy akce bojkotovat, a to kvůli vykázání několika médií z Bílého domu. Teď se ještě podíváme k nám. Kongresové centrum Praha zmodernizovalo divadelní a jevištní techniku ve svých dvou největších sálech. V hlavním také nainstalovalo nové ozvučení. To by mělo poskytnout stejně silný a čistý zvuk všem divákům. A to bez ohledu na to, kde sedí. Do modernizace centrum investovalo 120 milionů korun.
9: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Odpoledne bez zásadnější změny, tedy většinou oblačná obloha. Ubývání mraků čekáme na večer. Je větrno, fouká chladnější vítr. Teploty kolem 16 stupňů.
9: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Úterní odpoledne i po obědě pokračuje dál. Doufám, že jste si dali dneska něco dobrého. Já tady mám tak pár hudebních dezertů, ale zároveň i dneska mezi 13. a 14. hodinou uslyšíte možná věci, které jste ještě neslyšeli. Hity, které tady pro vás máme, které vyjdou tento týden na zbrusunové desce, kterou nám dnes tady živě exkluzivně představí sama Leny. Už za chviličku naši oblíbenou zpěvačku přivítáme ve studiu.

0: Na Hit Radio Linkin Park v 1:05 a to je přesně ten pravý čas, kdy tady můžu osobně přivítat mého dnešního vzácného hosta, a to dámu, která má vlastně velmi společné s Linkin Park. Leny. Leny, vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: Jaká byla cesta?
1: Taková last minute, bych řekla. No.
0: Chápu.
1: Asi tak bych tu dnešní dopravní situaci shrnula.
0: Když slyšíš Linkin Park, co tobě se vybaví?
1: Vybaví se mi asi spolupráce s Mikem Shinodou, který je prostě skvělý člověk, ale jako obecně lidskost. Lidskost, skromnost a strašně dobrá energie, která ze všech těch členů jde.
0: Krásný, krásný. Co půjde z tvého nového alba? Protože to je to, proč ty jsi tady dneska s náma, protože tento týden vydáváš nové album.
1: Přesně tak. Je to uf. Ale samozřejmě cesta tam tudy nekončí, protože samozřejmě mě ten kreativní proces mě strašně nakopnul, takže já tvořím ještě dál, jako nezastavuju u novýho alba. A to nový album doufám, že přenese na fanoušky a vůbec posluchače hodně energie. Doufám, že si to prostě užijou, že to pro ně bude zábava, že jim to něco dá, že se v tom třeba nějak najdou.
0: My máme doslova do písmene pár dní do vydání. Ty si ty poslední dny užíváš, anebo se vlečou?
1: Nevlečou se vůbec, naopak bych to potřeba trošku zastavit a třeba si užívat ten moment. Zítra máme takovou listening party s fanouškama, vyloženě jsem jako vyselektovala fanoušky, u kterých vím, že mě poslouchají prostě 10-13 let dlouhodobě, takže s nima ten čas chci jako zastavit a právě si to užít, poslech toho alba, oni to tam vlastně uslyší úplně poprvý, takže se na to strašně těším a na to vydání, to jsou vlastně moje narozeniny v pátek, takže tam jako chci opravdu zpomalit, no.
0: Chápu. Ono vždycky do těch narozenin každý ten den vypadá, že utíká strašně moc rychle. Ale mě zajímá ta listening party, to je normální? Máš to takhle u každého alba?
1: Nemám to takhle u každého alba. Vlastně doteď jsem žádný svoje album, což je šílený, jak o tom tak přemýšlím, ale ani nekřtila. Já jsem taková jako neslavnostní, možná v tom, že si možná spíš jako si oddychnu, jo? Když to album je dokončený, tak řeknu uf a jedu na 14 dní na dovolenou, protože chci vidět taky nějaký ten venkovní svět, když jsem byla celou dobu zavřená v tom vnitřním studiu. Ale je pravda, že tohle album je pro mě extrémně srdcový a je to první album, který vydávám sama pod sebou, čili tam je ta oslava taková jako možná pro mě ještě víc speciální, takže to chci oslavit s těma fanouškama a s lidma, který to album přivedli vlastně se mnou na svět.
0: Vydáváš první album sama pod sebou. Co to laicky znamená? Aby si to každý dokázal představit.
1: No, úplně, když to úplně zjednoduším...
0: Je to tak drahý.
1: Teď si na to kápnul, ano. Ale samozřejmě hned v druhý větě řeknu, že já vlastně vlastním ten svůj materiál, což je hlavní rozdíl mezi tím, když ti to vydává major label nebo jakýkoliv prostě label vydavatelství, tak jelikož oni platí za vznik toho materiálu, tak ho vlastní. A ty mechanické práva teď vlastním já, což je jako pro umělce si myslím docela jako příjemný pocit. Autorství, když si napíšeš ty písničky, tak ty vlastníš jako vždycky.
0: Jasně.
1: Ale ty mechanické práva a to, že vlastně si s tou písničkou můžeš dělat, co chceš, tak to je ten hlavní asi rozdíl jako independent versus major label. Ale samozřejmě to je, je to nákladná věc.
0: Takže něco podobného, jako udělala Taylor Swift?
1: No, přesně tak. Super. Ano, ona vlastně si přivlastnila. Ty vlastně máš i možnost, to je ta složitější asi verze, ale můžeš ten celý repertoár přenahrát, což vlastně udělala ona. Jo, ona udělala minimální změny v těch nahrávkách, ale už je to nová nahrávka, kterou vlastní ona. A já jsem si řekla, že tenhle nový materiál budu taky vlastnit už já.
0: Je to najednou takový to, jakože teď asi z pohledu ženy, mám tady nové album, je to takové mé dítě a já si můžu rozhodnout sama, jak ho budu vychovávat.
1: V podstatě jo, já jsem nad tím takhle nepřemýšlela. Moje děti to jsou, ty moje alba, ale je pravda, že tu cestu jako si pak určuješ sám a je to příjemný, no.
0: No a jaký budou? budou to rockeři, nebo bude to víc balada, protože nová deska to začíná hodně jako piánko, ale my víme, že ty nejsi ta hodná holka u piána jenom, nebo spíš, že to jde do rockovýho hávu, tak jaká bude nová deska?
1: Takový mix, myslím, emocí, žánru, dá se říct, i když samozřejmě k tomu roku to jako inklinuje velmi, ačkoliv, jak jsi říkal, začíná to i končí piánem, takže si myslím, že tam je furt kousek té holky u piána, kterou jako vždycky budu vesměs. Spousta těch písniček konec konců i vznikala stále jako u piána. Takže to se nemění, ale trošku chci, aby lidi slyšeli na těch nahrávkách to, co jako vidějí i naživo, protože já jsem taková rockerka, dá se říct, na jevišti a mám tuhle energii strašně ráda se na jevišti pohybuju, přibližuju těm lidem, takže tuhle energie jsem chtěla přenést i na tu nahrávku.
0: No tak si dáme první song, není to teda jakože první song, který je na albu, ale první song, který já tady mám připravený, jmenuje se Second Guessing, o čem je?
1: Second Guessing je o takových těch vnitřních pochybách, protože si myslím, že když o nás pochybuje někdo jiný, nebo když nás schazuje, tak to je taková jako jedna věc, ale druhá věc je, když my sami se jako brzdíme od některých věcí, zakazujeme si třeba určitý sny, bojíme se udělat nějaký krok vpřed, takže si myslím, že tohle je takový ten song o těchto pochybách.
0: Tak se pojďme nebát a pojďme udělat krok dopředu. Tady je Lenny na Hit Radio.
2: Hey, it's me.

0: na Hit Rádiu Second Guessing a Leny na Hit Rádiu i teď živě v našem exkluzivním rozhovoru. Ještě jednou vítej u nás ve studiu.
1: Děkuji za pozvání.
0: 25. září vychází tedy nová deska. Jak se jmenuje?
1: Jmenuje se Good Omens, což v překladu znamená dobrá znamení. Přiznám se, že nevím, jako v jakém momentě jsem na tenhle název přišla, ale myslím si, že to bylo hodně o tom pocitu, který provázel celý ten tvůrčí proces toho alba, který byl takovej, jako všechno šlo tak jako po másle, bylo to, odškrtávala jsem si tak jako postupně ty políčka, který jsem si třeba vysnila, který jsem si ani nevěděla, že jsou jako možný uskutečnit různý spolupráce a podobně. A všechno to se to neslo v takovém duchu těch dobrých znamení.
0: Takhle, ono je to 10 let letos od vydání první desky. Rok 2016 pro tebe musel být jako neuvěřitelný zlom v kariéře, že jo, na Andělech si vlastně vyhrála všechno, kdy jsi byla nominovaná. Těch 10 let, to už je docela jako doba, kdy člověk může hodnotit. Tak jakých bylo těch 10 let pro tebe?
1: Bylo krásných, jako samozřejmě byly tam propady typu ta šílená doba covidu, že jo, asi pro všechny z nás prostě nepochopitelná, co se vůbec tehdy dělo. Ale byly i momenty jako neskuteční euforie a momenty spoluprací, eventů, na který jsem v životě netušila, že je možný se nějakým způsobem dostat spousta splněných snů, spousta cestování, nacestovaných jako kilometrů, takže já si myslím, že se událo úplně všechno, co mohlo.
0: Já se na to ptám záměrně, protože aspoň teda z mýho pohledu si myslím, že těch 10 let muselo utíct tak strašně rychle, že člověk asi nemá ani jako čas si uvědomit, co si vlastně všechno teď jako užívá a prožívá, ne? A fakt si to jako užít, ne?
1: No. Jako musím říct, že proto právě si se správně zeptal v té první části našeho rozhovoru, jestli mám čas si to vůbec jako užívat, tak já se snažím fakt teď už jako se zastavit a uvědomovat si kouzlo toho daného momentu. Já vím, že to může znít jako klišé, ale je fakt jako, že ten život máme jenom jeden a tudíž jako nejenom ty pracovní úspěchy, ale jako i ty osobní věci a zlomy a tak dále se snažím fakt jako užívat a vychutnávat a nějak být přítomná vůbec, protože to si myslím, že jsem se trošku za těch 10 let musela jako naučit, že jsem dost jako myslela dopředu další projekt, další píseň, další album, další produkce, další vizuály a nestačila jsem si užít to, co jako prožívám. Takže teď to měním.
0: Já když tě tak poslouchám, tak mi to přijde, že to všechno vlastně máš teď.
1: Takže teď to měním.
0: Já když tě tak poslouchám, tak mi to přijde, že to všechno vlastně máš teď jako o pocitech, o emocích. A tak se musím zeptat.

0: emoce v reálném čase nějak jako to ze mě jde ven asi uvěřitelně, autenticky, organicky. A ne, to v té češtině je trošku rozdíl pro mě. Jo, jako učím se, když už mám nějakou spolupráci v češtině, což většinou tak zabřednu do té češtiny právě při těchhle příležitostech, třeba featuringu různých a podobně, tak musím říct, že mám co dělat, abych tam otiskla tu emoci, popravdě řečeno. A nejsem si ani vůbec jistá, jestli jako lidi by byli z mojí češtiny, kdybych zpívala třeba jenom v češtině.
1: Jasně.
0: Zas tak nadšený. jako tvrději, že by byli, jo? Protože já mám pocit, že oni mi to fakt věřej, právě protože zpívám tak, jak mi jako hudebně ta pusa narostla v uvozovkách, a myslím si, že právě proto je to pro ně takhle autentický zážitek, čehož si jako moc vážím, ale tu češtinu je to takový ještě na zváženou.
1: Je to prostě určitá jako bariéra, ale to je ten důvod, proč já jsem chtěl vlastně jako vědět odpověď tady na tu otázku, jestli jsou to právě ty emoce, proč tvoříš v angličtině, jestli to je pro tebe přirozenější.
0: No právě, to je jako asi ta odpověď, že pro mě je to prostě, protože já jsem vyrůstala mezi anglickýma dětma, chodila jsem do anglické školky, školy, a i vlastně proto já jsem jako přemýšlela v tom jazyce, začala tvořit v tom jazyce, takže pro mě je to takovej v uvozovkách jako druhý rodný jazyk, ve kterým jsem tu kreativu začala uplatňovat, a tudíž mi to jako do té češtiny moc nejde přepnout. Nejsem jako zvyklá, nejsem takhle školená a to řemeslo nemám ještě jako opracovaný v té češtině.
1: krásně řečeno. Dáme si další hit a já teď přemýšlím, který. Mám tady dva. A když bude ta listening party, jo, tak tam uslyší něco, co vlastně ještě nikdo nikdy nemohl slyšet. Můžeme my tady na Hit Radio, a vy, kdo nás teďko posloucháte, v práci, v autě, doma, kdekoliv, na mateřský dovolený, což není dovolená, tak můžeme my slyšet teď něco opravdu poprvé, aby i my jsme měli takovou naší vlastní Hit Radio listening party.
0: No samozřejmě, a já teda bych těmhle lidem poslala písničku, která se jmenuje Perfect Girls. Je to teda můj feature se zpěvačkou Annabelle. A je to vlastně úplná novinka. Ještě nikdo ji neslyšel.
1: Dáme si úplnou premiéru.
0: Jsem pro.
1: Tak
0: jsem
1: jo, pro. Tak pozor. Exkluzivní premiéra pouze a jen na Hit Radio. Lenny, Annabelle, Perfect Girls. Právě teď.

0: Exkluzivní premiéra tady na Hit Rádiu. V žádném jiném rádiu, nejenom v České republice, ale na celém světě, jste tento song ještě slyšet nemohli. Moc si toho vážíme. Perfect Girls. Krásný.
1: Děkuju.
0: Krásný. My se tady k tomu duetu dostaneme za chviličku, protože zároveň bude tento týden vycházet i videoklip a i ten bude žavej. Asi doslova.
1: Doslova.
0: No to narážím i vlastně na první videoklip, úplně vlastně k prvnímu singlu, co vyšel, ne? Tam hořelo
1: piano. Ano, ten byl hodně žavej, to je pravda doslova.
0: Tak jak moc žavý bude duet s Anabel, tak to uslyšíte už za chvíli tady na Hit Rádiu v dnešním rozhovoru se zpěvačkou Leny.
2: Tchýně v županu, soused v trenkách, nám je to fuk. Hlavně ať otevřou. Kdo fakt to zvoní? 100 tisícová hra pro start podzimu. Každý pracovní den v 7.10

0: šampionů na Hit Rádiu. Zlepši si náladu.
1: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
2: Mezi zemí a platnem. Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
13: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
12: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
14: Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
15: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
16: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
17: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
18: Nemůžete přece zastavit dopravu.
19: Že nemůžu? Tak se dívejte.
18: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: posloucháte Hit Radio, 13 hodin 32 minut. Máme krásný čas, kdy pokračujeme v našem exkluzivním rozhovoru se zpěvačkou Leny. Ještě jednou vítej ve studiu.
1: Děkuji moc.
0: Kdo jste si nás naladil až teď, tak jen v rychlosti opakuju, že Leny vydává novou desku, která vyjde tento týden 25. září v den narozenin Leny. Proč vlastně jako v den narozenin? Je to tím, že si chceš dát dárek, anebo je to tím, že je to tak trošku jako zavazující a tak víš, že to nemůžeš posunout o týden dál?
1: Chci si dát dárek. Když už jsem si to pěkně zaplatila a vytvořila a vybudovala jsem si ten tým, který mi s tím pomohl, tak si myslím, že takový symbolický, abych si to dala na ty narozeniny, samozřejmě takovej jako příznačný den většinou v hudební branži je vlastně půlnoc ze čtvrtka na pátek, kdy se vydávají většinou nové věci. Takže když jsem si všimla, že ten pátek je přímo 25., tak jsem si říkala, hele, já si to tam lupnu na ty narozeniny a prostě si udělám radost.
0: Jak dlouho se deska tvořila?
1: Zhruba asi roka půl, bych řekla, od takového jako prvního nápadu. Některé ty demo nahrávky takzvané, což jsou vlastně jaký nehotový jako písničky, jasně, ještě nedopečený, tak ty byly na světě třeba 3 roky, 4 roky, ale byly třeba v šuplíku, tam čekali na správný moment. Takže já jsem to tak jako různě pozbírávala ten materiál a první single, nebo vizuály k prvnímu singlu a zároveň cover alba, už jsme cíleně fotili loni v červnu, takže to bylo, no, takže vlastně ten rok, rok a půl zhruba.
0: Ty jsi inspirací i pro ženy, které nás teď jako poslouchají. Holky, nebojte se občas se postavit fakt jako na vlastní nohy a prostě jděte do toho, zvládnete to. Byla ale i přesto chvíle, kdy jsi si řekla, tyjo, možná jsem to neměla jako dělat úplně sama, tu desku.
1: No, byly určitě pochybnosti, jako ta finanční stránka je velmi náročná. Já si myslím, že každý, kdo jde do nějaký takovýhle investice, tak v podstatě je to jako svým způsobem, ty zakládáš biznis, jakoby. Takže ať už jde o muziku, nějakou kreativu, ať už si sochařka, nebo šperkařka, nebo prostě ekonomka, biznismenka, tak zakládáš nějaký biznis. A v tomhle bylo třeba myslet i na to, já nejsem úplně tabulkářka, takže já jsem tak jako trošku se vychylovala sem tam z toho rozpočtu. Občas to bylo spíš víc bláznivý než mín ty nápady, ale zase na druhou stranu toho nelituju, jako prostě jsem vytvořila si opravdu něco, o čem jsem snila. A je teda pravda, když jako bych to měla úplně rozebrat, že vlastně i nějaký ten budgeting, co ti dává label, tak je vždycky v podstatě půjčka. Jo, ty lidi si to vždycky stejně někde vezmou na tobě.
0: Jasně.
1: Ať už potom v jiný sféře toho podnikání takzvaně, což znamená live shows, booking, merchandise, spolupráce a podobně. Vždycky se to nějak jako vrátí, takže já to beru tak, že to investice, která se i mě někde prostě v nějaký jiný sféře vrátí.
0: Ta investice není jenom do alba jako takového, ale taky do videoklipu. Videoklip je extrémně náročná a nákladná věc. V pátek vyjde nový videoklip. Myslím si, že na Instagramu už teď je takový malá ukázka. Vychází?
1: Je to možný. Jo? Já se přiznám, že já jsem nebrousila dneska na sociálních médiích, protože my máme PR den, takže já vždycky se snažím být jako právě přítomná, jak jsme o tom tady mluvili. Takže já vždycky na ty sociální média mám tam i limit mimochodem. Jo? Mám vždycky 20 minut denně, vždycky na to kouknu, jenom něco nahodím, tak jako lehce, zlehka scrolluju.
0: Dobře.
1: A pak mi to ukáže. Už si překročila svůj limit 20 minut, tak to schodím, jako jo? Protože si myslím, že je to zdraví.
0: Jo, a nejde to posunout jako budík?
1: Ono tak ještě 20. Jako taky jsem někdy jsem vynádám tam ještě 5 minut, taky to nabízí takový to ignoruj limit pro dnešek. Jo, tak vyloženě, když třeba tam mám Q&A takzvaný s fanouškama, když třeba se mě na něco ptají nebo mám nějaký live vysílání, tak samozřejmě tam jako zůstávám díl a komunikuju s těma fanouškama, to je taky důležitý, ale snažím se to jako omezit. Takže možná tam ta ukázka je, já jsem se ještě nekoukala.
0: Krásný název pro další píseň. Ignoruj limit pro dnešek.
1: Ano.
0: Úplně to vidím. Může být i jako heslo roku 2026.
1: Přesně
0: ale zpátky k tomu videoklipu. V pátek tedy vyjde videoklip k písni, kterou my jsme slyšeli dnes ve světové premiéře, to takhle vlastně jako klidně můžu říct, Perfect Girls. Jaký bude ten videoklip? A jaký bylo natáčení? Jak dlouho to trvá?
1: No, tenhle videoklip si přiznám, že byl velice jako... To prostě bylo hned hotový, když to takhle jako shrnu. Já většinou jako primární můj videomaker je Ondra Kudin se svojí společností Native Productions, který jsou vyloženě jako takovej boutique, jako rodina prostě firmička, a Ondra mi vlastně režíroval strašně moc klipů. Myslím si, že se blížíme spolupráci jako 10-12 možná věcem. A tady jsem udělala výjimku, protože klip jsme natáčeli ve zkušební kabince s Anabel, a myslím si, že je to takový jako hravý. Je to ve spolupráci s jednou modní značkou a ve své podstatě je to takový holčičí, bych řekla. Prostě Perfect Girls, malinko tam je ta samozřejmě ten takový ten kontrast toho textu, který je jako vážnějšího tématu, ale my jsme v tom klipu docela dost takový rozverný, užíváme si momentu.
0: Jasně, zkoušíte prostě oblečení?
1: Zkoušíme oblečení, zkoušíme navzájem, jako co nám sluší, takže já si myslím, že s Aničkou jsme se na sebe jako naladili a fakt jako to vesměs to bylo jako moje za dlouhou dobu nejkratší natáčení.
0: Já teď jsem si 100% jistý, že je spousta chlapů, co už googluje Leny v kabince, Leny v kabince.
1: Ano, tak ještě to není venku.
0: Chlapi, až 25. až v pátek. My si dáme ještě jeden hit, také z nového alba. Je to cover. A proč zrovna tenhle cover? Tak to si řekneme za chvíli. Na Hit Rádiu.

0: Určitě jste poznali píseň One of Us, ale nebyla to Joan Osborne, za mě to bylo lepší, byla to Lenny.
1: Děkuju moc, ne, já
0: je to jiný.
1: Já jsem to dělala s velkým respektem, každý cover, já miluju jako cover verze, protože do toho vždycky ten interpret dá nějaký svůj otisk. A tohle je pro mě prostě melancholický song, který má tu přidanou hodnotu toho krásně jednoduchýho textu. Všichni jsme si rovní a nějaká ta vyšší moc tady může prostě sedět mezi náma, jako v kavárně nebo v autobuse v zadní lavici. Takže prostě je to nádherný song, ale dělala jsem ho s velkým respektem.
0: Je to jediný cover, který bude na desce?
1: Je to jediný cover na desce.
0: Výborně. Deska tedy, která se jmenuje Good Omens, tak vychází 25. září. Nikdy si neměla křest desky. Není to škoda?
1: Je to škoda, ale to jsem zjistila až teď. No, to souvisí s tím, o čem jsme si povídali v předchozích vstupech, že vlastně jsem si podle mě neuměla pořádně užít a oslavit ten moment, že já už jsem přemýšlela nad dalším projektem, nad další deskou, prostě nad dalším vystoupením, takže já jsem málo slavila ty momenty přítomný a teď jsem se rozhodla to změnit.
0: Tak, takže křest desky bude.
1: Bude.
0: Kde? A můžeme tam?
1: Desky můžete tam, já budu jedině ráda, bude to v pražský Roxy, bude to 4. listopadu a kdo by chtěl ještě si rozšířit obzory, tak pak máme ještě jeden křest v Londýně, 12. listopadu v legendárním Notting Hill Arts Clubu, což taky bude hrozně fajn a takže se těším, že ve dvou svých milovaných městech uděláme tuto oslavu té desky.
0: Já jsem strašně rád, že jsi přijala v tvém velmi nabitém čase pozvání sem k nám do studia Hit Rádia představit nám z Brusu novou desku. Ať se desce daří.
1: Děkuji, moc děkuji za pozvání.
0: Mým hostem tady na Hit Rádiu byla zpěvačka Lenny.
2: Praha je Vltava a Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníku už od času kněžny Libuše. A jak to ní chutná? Vyhraj si obědovou plavbu pro 4, 2 hodiny na Vltavě, bufet a živá hudba k tomu. Oběd s výhledem na Prahu, místo obyčejné hospody za rohem. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: My jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
10: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
11: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
12: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
13: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
14: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
15: JN Interiér.
16: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
17: I táta přece vaří.
18: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
19: www.jnointerier.cz.
20: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
21: Umělá inteligence ruší pracovní místa.

0: www.pp.jobs.cz.
1: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
2: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
2: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: nejrychlejší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Před dopravní špičkou v odpoledních hodinách projedete centrem bez zásadnějších komplikací. Platí to pro příjezdy do metropole taktéž a také pro Štěrboholskou spojku na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Franto, co pa všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky i maso.
3: A tvůj Bůček?
4: Ten už nestihneš.
1: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo@elektro.cz.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Nejvyšší soud přerušil výkon trestu oběma ženám odsouzeným za vraždu vůdce takzvané kutnohorské sekty. Dokud nerozhodne o jejich dovolání, zůstanou na svobodě. Na základě pravomocného verdiktu si odpekávali jedna 9 a druhá 12 let vězení. Zůstá to o pár nocí déle a poznat z Česka více než jen metropoli. Právě k tomu vybízí americké cestovatele aktuální kampaň agentury Czech Tourism. Doplňuje její ředitelka Tereza Hofmanová.
9: Kampaně pracuje s jednoduchou myšlenkou. Praha je vstupní branou do Česka, ne jediným cílem. Americkým cestovatelům proto vedle metropole představuje také Český Krumlov, Brno, Karlovy Vary, Šumavu a další místa, která rozhodně stojí za návštěvu. V průběhu projektu postupně přibývají další typy, které představují Česko v celé jeho rozmanitosti.
0: Pestrá nabídka má Američany přesvědčit, aby si pobyt v tuzemsku prodloužili a poznali také další české regiony. Naši tenisté se ve čtvrtfinále Davis Cupu zahrají s Kanadou, která v týmové soutěži zvítězila v roce 2022. Rozhodl o tom los v Boloni, která bude hostit finálový turnaj od 24. do 29. listopadu. V případě postupu mohou Češi v semifinále narazit na obhájce trofeje Italy, kteří se na úvod utkají s Koreou. Teď ještě pohled k nám. Nový dům s pečovatelskou službou v Řepích je slavnostně otevřen. Nabídne samostatné bydlení seniorům a lidem se sníženou soběstačností. Do 105 bytů se vejde 125 lidí. Dům v ulici Kšancím otevřeli slavnostně včera. Hlavní město bude mít k dispozici 29 bytů, radnice 76.
8: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Odpoledne oblačné a opět větrné, fouká chladnější severozápadní vítr. Polojasno oblačno, tedy k tomu teploty kolem 16 stupňů a přehánky jen výjimečně.
8: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
10: Úterní odpoledne pokračuje dál. Pokud jste neslyšeli dnešní rozhovor se zpěvačkou Leny, které tento týden vychází nová deska, tak samozřejmě sledujte také i naše Instagramy. Vzhledem k tomu, že na Instagramu Hit Rádia i na main, tak budeme mít záznam toho rozhovoru. Teď to dáváme dohromady, stříháme, aby se to měli hezky s obrázkem. Dáme si další hity na Hit Rádiu. Take That, za chviličku, Rehab, Anana Club a Sesh, Rock My Body právě teď.

0: Je úterý 2 hodiny odpoledne a to znamená jen jedno jediné.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Že jdeme řešit další anketu, nebo ne anketu, takový průzkum, který tady mám. Tentokrát je to téma, které se bude týkat vás, rodiče.
1: Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů, konkrétně tedy českých rodičů, dodělává veškeré povinnosti až po usnutí dětí. Je to pravda nebo ne? Máte čas přes den udělat si prostě jako svoji práci? Anebo zuby, večerníček, dobrou noc, uspávačka, knížka, pak teprve v 10 úplně celý vyřízený, možná někdy kolikrát i v 10:30 se vrátíte z toho pokoje, protože jste v té postýlce samozřejmě usnuli taky a najednou zjistíte, že ještě teprve teď musíte dodělat všechny věci. Je to naprostý standard u rodičů? A nebo to taky má někdo jinak? U nás je to standard. Já jako začínám žít a pracovat opravdu až po 22. hodině. Jsem zvědav, jestli se najde někdo, kdo to tak nemá. Jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že je to pouze polovina z nás, rodiče. Dejte vědět 777 937 777.

0: Sunrise Avenue, Hollywood Hills na Hit Radio. Ve čtvrt na tři za minutku.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává své povinnosti až po usnutí dětí. Jak to máte vy doma? Jak jste to měli třeba doma, když jste ještě měli malé děti? Tak to je otázka odpovědi na 777-937-777. Mám to tady. Ahoj, je to jak kdy, ale třeba my se snažíme, než jdou děti spát a pak už taky chill. Chvíle se ženou a taky chvilku pro sebe. Co jsme nestihli, to prostě počká. Měj se hezky, Pavel. Tohle to je krásný. Jo, to je to, čemu já jsem se jako chtěl dostat, že když doděláváte potom povinnosti, potom co děti jdou spát, tak se taky ale nestíhají ty manželské povinnosti. Jo, a potom vlastně i ten vztah tak nějak jako jde do kytek, jak se říká, jo? Protože prostě nemáte čas ani sami na sebe. Čau, asi je to jak který den. Většinou je naženeme do 8 hodin do postele a nám začínají 2 hodiny klidu, ticha a relaxu. Než začneme vykydávat na gauči, pak se jako zombí přesuneme zpátky do ložnice. To taky dobrý. Se taky většinou doma ptám mé paní, u jakého filmu chce usnout dneska. A další. Ahoj, mezi dodělávače povinností po usnutí dětí nepatřím. Jsem úplně mrtvá a odpadnu hned po nich. Krásně je Veronika. Jasně, to je taky ještě další jako varianta. Je někdo, kdo to tak opravdu jako nemá? To by mě zajímalo. 777-937-777.
1: Vědci
0: tvrdí, že je to polovina z nás. Tak na tu druhou půlku zatím marně čekáme. Ale pozor, tady zpráva. Ahoj Jirko, my jsme to tak absolutně neměli. Prostě dítě šlo spát po obědě, tady máš postýlku a prostě se vyspinkáš. To samé platilo i večer. Přečetla se pohádka a dobrou noc. Nikdo nikdy neprotestoval. Ale mám kamarády, co to mají úplně naopak a ještě do 7 let to dítě s nimi spí v posteli a prakticky i chodí uspávat a usnou tam samozřejmě s nima. Tohle jsem vlastně nikdy nepochopil. No, tak konečně někdo. Ale ještě potřebuju další. Mají věci pravdu, nebo nemají? 777-937-777.

0: Na Hit Radio zpěvačka Pink, za chviličku Mandraže, taky Miley Cyrus.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále a rozsekneme, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne, když tvrdí, že přes polovinu Čechů dodělává povinnosti až po usnutí dětí. Berte to tak, že když teď posloucháte, tak alespoň budete vědět, jak to mají i ostatní doma. Že možná vlastně jako nejste sami, jo, s tím, co řešíte. Tak třeba Lenka tady píše, naše děti také chodili spát po obědě a večer klasika, po večerníčku, po sedmé večerní spinkat. Sami a bez řečí, mnohdy svítilo sluníčko a oni už měli půlnoc. Absolutně bez problémů. A my rodičové měli klídek. Zdraví Lenka. Leni, vy už nikdy nesázejte sportku. Jo? To je zbytečný. Zbytečný. Vy už jste jackpot vyhráli, protože tohle to je jako samozřejmě jako snový. A můžu vás ubezpečit, že 90% ostatních lidí, minimálně rodičů, co dneska píše, tak to takhle doma nemají. Ale vlastně se shodneme na tom, že záleží taky jako na věku. Jo? Záleží na věku, to je taky další zpráva. Záleží na věku našich dětí. Mladšímu je necelých 18, staršímu 23, spádou zhruba v půl třetí ráno. To už se moc věcí udělat nedá. Tak... Tak samozřejmě, skvělý. Když dítko bylo malé, resty se doháněly až potom. Teď, když je dítko větší, tak je to o něčem jiném. Po večeři se zavře u sebe v pokoji, hraje si a já třeba uklízím. Zdraví Lenka. Tak jo, tak pojďme to rozseknout. Myslím si, že...
1: Vědci.
0: Pravdu nemají, že to není polovina z nás, že to bude třeba 60%, 65%. Ale zároveň, že opravdu...

0: opravdu tady záleží na věku těch dětí. A možná, že v tom jednom určitém věku je to až 90% rodičů. Takže pokud z toho máte stres a nervy, věřte tomu, nejste sami. Pokud to tak nemáte, buďte šťastní.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Půjdeme na Sněžku?
3: Já chci hlavně na kolo.
4: A co ta herní krajina?
2: Jo, a taky chceme na Bobovku.
3: Babavku, babavku, babavku.
4: To nemůžem dneska všechno stihnout.
5: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
6: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
12: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
13: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A na GRI, BRDS.cz.
14: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
15: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
14: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
15: A můžete využít i výhodné financování.
14: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
17: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
18: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
19: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Ahoj, my jsme Hanka
0: a Marek
6: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
0: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
6: protože pro vás máme
0: marmelády bez cukru. Jahoda,
6: malina,
0: mrnka,
6: švestka
0: nebo mango.
6: Ochutnejte si bez cukru,
0: bez chemie
6: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
5: Vytvořeno s použitím AI.
8: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
14: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion-prague.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako v 6 ráno a já na něj hledím a říkám.
2: Hledím, z jakého seš to letí.
1: Koukám a říkám, vlastně, on má vlastně pravdu.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: doby, kdy jsme se báli otevřít ledničku, aby tam na nás nevykoukli mandraže, no a teď je nám po nich smutno. Tak třeba se jednou dočkáme, třeba se jednou vrátí. Vy se ale nebojte otevřít ledničku a už vůbec se nebojte otevřít dveře, když někdo zazvoní, protože když někdo zazvoní a vy otevřete dveře, tak tam klidně můžeme stát my, jako dneska ráno. A dneska ráno to navíc dopadlo tak skvěle, že si Petra vyhrála 8000 korun. Je to jednoduchý, jakmile prostě ve snídaní šampionů po 7. hodině zazvoní zvonek, vy musíte otevřít dveře a když my tam budeme stát, tak dostáváte denní výhru, což je minimálně 5000 korun. Pokud to tedy stihnete v limitu do 30 vteřin. Důležité je, abyste byli zaregistrovaní do hry. To zvládnete na webu hitradio.cz. A tento týden končíme. Zítra ráno 5000, pak uvidíme, protože když nám zítra nikdo neotevře, tak přihazujeme další tisícovku. Kdyby náhodou byl ten černý scénář, že zítra by taky nikdo neotevřel, tak ve čtvrtek je tam 7000. No a v pátek na ten poslední den tam nebude 8000, ani 5, ale rovných 50000 korun. 50000 na ruku, to vám dáme my, když nám otevřete dveře. Je nám jedno, že budete ještě pořád v pyžamu. Na to se po ránu nehraje. Takže hitradio.cz a zapojte se do naší hry, kdo pak to zvoní na Hitradiu. No a tady nikdo nezvoní, tady naopak pomalu Alisti už klepe na dvoře naše odpolední show, to začíná ve 3 odpoledne.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Jak to dopadne, když do jednoho studia zavřete někoho, kdo miluje klimatizaci a kdo nenávidí klimatizaci? No, o tom se dneska třeba přesvědčíte.
3: Vypni to, je tady kosa. Vypni to. Přátelé, teď nemluvím na vás, jo, vy to radio nechce zaplít, ale Dominiku, vypni to.
2: Ale vadí ti, že určitě v autě mají zapnutou klimatizaci,
3: vypněte,
2: že jo?
3: Vypněte to. Bude vás škrabat v krku, ale už budete mít jako nový. Poslouchejte.

0: Shakira na Hit Radio ve 14 hodin a 43 minut. Do 15. hodiny ještě Kato, Sebastian, také Leony. Já jsem Mirka Pelnář a budu se na vás těšit zítra tady na Hit Radio v pravé poledne. A protože je středa, tak nás zítra ve 2 hodiny odpoledne čeká také naše oblíbená ruleta dvojsmyslů. Tak pokud jste se ještě nikdy nezapojili, zítra je ten nejlepší čas. Tak se smějte a užívejte odpoledne s odpolední show tady na Hit Radio.
1: Na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: S mým hlasem mi pomohla AI.
7: Uf, puf, miau.
6: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
8: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Stavebniny DEK přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na DEK.cz.
13: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
14: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
15: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveudolí.cz.
16: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
17: Mami, já potřebuju novou bundu.
18: Koukej, tady na vmart.cz je jedna krásná s dinosaurama. Savčelová, teplá, nepromokavá a ušitá v Liberci.
17: Je, dinosauři! A mají k tomu i kalhoty?
18: Jasně, vezmeme i kalhoty a budeš mít celou dinosauří sadu.
17: Tak to beru!
18: Savčelky z vmartu, kalhoty, které si děti zamilují. Objevte všechno dětské oblečení na v-mart.cz. V-Mart. Uši to v Liberci.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Příjezd do metropole odchodová půjde jedna, tady počítejte s více auty, popojíždíte v koloně až po Záběhlice a to zdržení by mělo být kolem 15 minut. A další, i když kratší kolona, ta vás čeká na Barandáku směrem na Smíchov a popojíždí také Pražský okruh od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan směrem k D1. Okolí Motola, tady Bělohorská, Karlovarská ulice, začínají se plnit, zatím hlásí 5 minut v koloně a to platí také pro Bubenecký tunel směrem na Troju. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
3: Nedaří se vám otěhotnět? Přijďte zjistit proč. Na Dnech plodnosti Isker vyšetříme plodnost muže i ženy a jako bonus hladinu vitamínu D. Výsledky s vámi probere lékař. Od 21. září do 2. října. Zdarma, i hned a bez objednání. Isker Praha 9.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. V budově Akademie věd na Národní zasahují kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Státní zastupitelství uvedlo, že zatím nebyl nikdo obviněn. Podle deníku N se zásah týká podezření, že se v Akademii vystavovaly fiktivní dohody o provedení práce. Do provozu se vrátila lanovka na Petříně. Nové vozy vyjely v 7 hodin a první jízdu ve stanici Újezd čekala bezmála stovka lidí, kteří si fotili vozy lanovky, jejich interiér i jízdenky. Podle mluvčího dopravního podniku Dana Šabíka se fronty netvořily.
10: Provoz je plynulý, zájem je relativně umírněný. Předpokládali jsme, že tady budou velmi dlouhé fronty, ale nakonec evidentně tím, že ta lanovka jezdí od 7 od rána do 14.11 do večera, tak těch možností a těch jízd během dne je velké množství, takže si to lidi pravděpodobně rozloží možná i na víkend.
1: Oblíbená lanová dráha je zatím ve zkušebním provozu, kvůli rekonstrukci byla mimo provoz 2 roky. Naše tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková, která porazila na tvrdém povrchu po 3 hodinách Soneji Kartalovou. Výběr kapitánky Barbory Strýcové dělí od postupu do semifinále 1 vítězství.
0: City Extra.
1: Od 7 večer do 22. hodiny bude na 60 památek, významných budov a dalších objektů nasvíceno červenou barvou. Připomenou tak dnešní světový den dárců kostní dřeně. K akci se připojí také úřad vlády a Pražský hrad. V 19 hodin pak bude na prvním nádvoří Pražského hradu k dispozici také zástupce registru dárců kostní dřeně. Odpoledne zůstává většinou oblačné, zatažené opět je větrno, fouká chladnější severozápadní vítr. Teploty dnes šplhají opět na 16 stupňů.
0: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12 z Anděla. A všem v Praze Dominik, Andrea a Vincent z odpolední show na Hit Radio City. Jsme zpátky.
11: No tak krásné a po dlouhé době neprosluněné odpoledne. Čau Praho, čau vy dva.
12: Ahoj.
13: Je prosluněné hlasem.
11: A v duši.
13: A v duši.
11: Já se těšil.
12: A jak se říká, nad každým nebem Ne, nad každým mrakem je modré nebe, takže tam je taky nahoře.
13: Co se to říká málo, když jsi to nezapamatovala?
11: Já si říkal, že to někud neznám, ale ona to dovysvětlí. A na druhou stranu dneska slavíme zlato, ne, takže Češi!
13: Hokej?
11: Ne. Uvidíte za chvilku.
13: Hit Radio
11: City. Andrejka, olympiáda v příslovích přece a metaforách. Imagine Dragons. Dneska v poledne.

0: na Hit Radio City. Máme 10 minut po třetí, hezké úterý pro. S vámi na Hit Radio Andrejka, Vincena, Dominik. Ale my Češi shodneme se na jednom, nejenom Pražáci. Když se někomu daří, hlavně ve sportu, začneme fandit až před finále, že? Tak nějak.
1: No ale až když se daří.
0: Až jako fakt je to jistý.
2: No jasně.
0: A teď
2: to
0: fandíme
2: dá rozum.
0: Až po mistrovství. Možná ani nevíte, že jsme nějaký mistrovství hráli.
2: Tak už nám to řekni v čem.
0: Tramvajáci mají svoje mistrovství, věděli jste to?
1: Jak to vypadá?
0: To by mě taky zajímalo. Přátelé, pražští tramvajáci vyhráli první místo.
1: Počkej, vyhráli!
0: Vyhráli!
1: Naši kluci! Ježíš, já jsem celý život žil tramvají.
0: Fakt?
1: To kdybych viděl, tak se to dá normálně na auto.
2: No, takže ale my dneska budeme jezdit regulérně se šampionema.
0: V podstatě ano. Nevím, jestli se zúčastnili všichni, ale co jsem nestihl zjistit a zajímalo by mě to, jak to asi může vypadat, co myslíte? Takový mistrovství.
1: Jsi mě úplně vykolejil teďko, no, jsem toho rozhozený.
3: Jedem.
1: No tak co tam máš? Tak jako v čem můžeš soutěžit? V tom, jak rychle někomu zavřeš před nosem?
0: Taky a odjedeš, nebo mu dáš to naději. Nejsklamenější cestující, který necestoval.
1: Jak moc
2: a pak se na něj ještě usměješ.
1: Ale jak moc jste měl pocit, že to stihnete? No 7, tak výborně vyhráli.
2: A nebo takový to, jak tě zastaví, ale ty dveře jsou úplně někde jiné, než bys očekával.
1: Jo, přesně. Jasně, v tom, že jak odhaduješ.
2: Ano.
1: Takhle je jasný, v čem určitě nesoutěžej. A to je v závodu tramvají, protože mají jedny koleje, takže
0: asi tak. A pozor, i tramvaj můžou ukrást, odjet s ní někam za město a tak. To napsala tvoje máma.
1: Moje máma?
0: Mhm, fóry o tramvajích za chvilku.

0: Jaký máte to úterní odpoledne? Já vím, já vím. Jestli máte rádi léto a sluníčko, nic moc. 15 hodin, 18 minut, naštěstí tady je podzimní parta. Andrejka, Vincent a Dominik.
1: A Trump.
0: Ještě, že máme 3 mikrofony.
1: A ještě, že mluvím tak nahlas. Přátelé, Trump, všimli jste si, co opět dokázal?
0: Něco jsem zaslech, možná vy taky.
1: Já nevím, jestli sledujete ten komediální kanál na Instagramu, který se jmenuje White House. Je to takový vlastně jako skečovej pořád Bílý dům. On totiž se rozhodl, že zakáže nějakým, řekněme, konkurenčním televizím, politicky konkurenčním televizím, skečovej pořád Bílý dům. On totiž se rozhodl, že zakáže nějakým, řekněme, konkurenčním televizím, politicky konkurenčním televizím být...

0: Počkej, takže ty máš na sobě červenou čepici, teďkonc make TV great again.
1: Make radio great again.
2: Tak. Já ji sundávám a odhazuju ji z okna.
0: Takže Andrejka je naprosto proti. Já si teda myslím, že bychom měli držet solidaritu a já odpovídám na moji poslední pozvánku, která píše Hi, Hit Radio City. We would like to welcome you. A teď to přepíšu pro zbytek. Chceme vás přivítat do Bílého domu jakožto nejserióznější odpolední show, která podává ty nejpravdivější informace, abyste byli u zdroje informací celého světa. Tak já odpovídám nope, thank you.
1: Yes.
0: A vy se víte, tak Trump má teďkonc novou televizi, která se jmenuje Trump TV, to oznámil na Instagramu, že okamžitě teďkonc na to kašle a že si udělá svoji televizi, takže se podívejte na Instagramu Bílého domu, kde už mají vlastně první trailer, který je sestříhaný ze všech sitcomů. Takže to, jako když se rozhodneš, že uděláš něco, za co by tě mohli zažalovat, tak to musíš udělat proti celému světu, protože když tě bude celý svět žalovat, tak se to vlastně vyneguje.
2: Ano, on ví, na kterou nitku brnkat.
0: Ale takže si myslím, že do Trump TV, když nás pozvou,
2: tak mi nepřijdem.
0: Ty by si odmítla, ty by si odmítla do Ameriky, jo? Ty by si odmítla do Ameriky.
2: Já už se tam jen tak nevrátím.
0: Aha, tak počkej, tak to už je vážný, jestli Andrejka odmítá je do Ameriky, tak přátelé,
2: a maj to.
0: Jsme solidární.
3: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
4: Přeci ho nevyhodím špinavej.
3: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
4: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
3: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
4: Aha, zase nějaká novota?
3: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
4: Co vám říkali?
3: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
4: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
3: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
4: To třídění je vlastně jednoduchý.
3: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
4: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
3: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
4: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Mezi zemí a platem. Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: září.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
0: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru, jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
7: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Herman. Jistota na celý život.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních trénů?

0: chtějí, tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. SUDOP Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: 4 minuty po půl čtvrtý a máme úterý. Vlastně posledních pár minut léta. A dobře jak hodin. A byl vždycky trošku dramatický, ale teď to bude drama. Rozdávají se totiž prachy a to každý ráno ve snídaní šampionů.
1: A co, povedlo se otevřít?
2: Dončo, nenapínej nás. Když se ozvalo ding-dong v 70, otevřel někdo na to ding-dong a získal to ching-ching?
0: Chcete to slyšet? Think, think? Chcete vy to slyšet, abyste věděli, jakou šanci máte?
2: Juch, juch! Juch, juch!
1: Ukazuj, ukazuj!
2: Zvoníme, zvoníme! Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
1: No my už je to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
4: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní, na vaše jméno.
5: Petra
3: je správně, je to tak?
1: Dobré ráno,
4: Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
5: Já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak teď se nám teda bude o to líp.
2: Vy jste na nás číhala, ano, já jsem už 3 dny nespala, malá má hlad, škrábe na dveře, ale já čekala a mám peníze.
0: Proto v Ústí a Moravskoslezském kraji tam normálně čekají týden v kuse u těch dveří, otevřený oči.
2: Strefí to vždycky, neuvěřitelný.
1: A jak číhat budou ale v pátek, protože to se veze teprve balí.
2: Kolik?
1: 50 tisíc, jen si to představ za otevření dveří.
2: 50 klacků, to už je skoro jak les, přátelé, 70, ding dong, vy uděláte cvak, cvak,
1: a otevřete cink, dveře. Cink.
2: Cink, cink, a pak uděláte pápa tomu životu, který vedete, protože budete boháči.
0: Držíme palce.

0: Nebojte se zpívat, dělá to dobře tělu i duši. 15 hodin 39 minut, tohle jsou Coldplay na Hydrádiu City. A aby se vám po nás, Vincent, Andrejka, Dominik, řekněte aspoň ahoj, ahoj, ahoj.
1: Ahoj,
2: ahoj, ahoj.
0: A si mikrofony, stačí? Za chvilku jsou zpátky a další hity.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
6: Montujeme,
7: vyklízíme,
6: krabice vám zapůjčíme.
7: Těžký kusy, to je naše.
6: Však recenze mluví za vše.
7: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
6: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
8: Už víš, co máš s tím ramenem?
9: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
8: Takže musíš zase někam jinam.
9: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
8: To bych taky potřeboval.
9: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
10: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: To jsme byli migrace.
13: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
14: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče autobusů a tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák, ideálně Dčko, ale může být i Bčko nebo Cčko. Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
15: Maxi.
16: Yeah. Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
15: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
16: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
17: Lásko, jaký bys chtěla auto?
18: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
17: Ale já myslel, jakou barvu.
18: Barvu? Je tak to nevím.
17: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
19: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
9: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
11: Jak bych mohl?
6: Tak jak se jmenuje?
11: Maminka.
6: Restaurace, ty jsi zapomněl.
11: Prosím tě, no dovol.
6: Karle, já vsteky se zelenám.
11: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
6: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
11: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
6: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, prorodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
0: Co
1: co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
20: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: Na Hit Radio City Katy Perry. Ale no, tak já vím, že nám to dneska jde. Andrejka, Vincent a Dominik. Přejeme hezké úterý, no ale o kom se mluví ještě víc než o nás třech? Sydney Sweeney, jaký na ní máte názor?
1: No, po poslední kampani si holka trošku do vlastních řad.
2: Hele, já na Sydney vlastně mám nečekaně jako sofistikovaný názor, jo.
3: Prsa!
0: Mně jde o to, že teď hodně fanoušků prý odchází jak ze jejího Instagramu, tak jako ti původní. OG, jak se říká, od Sydney Sweeney říká, že už se svlíká moc.
1: To si myslím, že je, ale i velká řetězová reakce. Já? A mám velké pochopení pro sportovky, některé to pobouřilo.
2: Já si totiž myslím, že Sydney Sweeney se dostala do hranice, kdy přestává být vlastně jakoby kvalitní herečka, která se svlíká, a začala být vlastně jakoby nekvalitní pornoherečka, která je moc oblečena.
0: Která začala hrát,
2: ano.
0: Jo.
2: Že ona vlastně už jakoby spíš na té hranici, kde hraje to na začátku, než ta holka si vezme ty peníze, než zjistí, že nemá peníze na pizzu. Vlastně Sydney očividně má problémy s penězma, že se tak svlíká.
0: To se ve zprávách nedozvíte, ale budou za chvilku. On the other side.

0: Posloucháte Radio City za minutu a pár vteřin, je tady celá. Ještě, že tu Lucii máme. Jasně, že má skvělý zprávy, dopravní info, ale zjistil jsem, že dneska je opravdu poslední. Teď to doplň, prosím tě.
1: Poslední letní den, je to tak?
0: No. A potom je...
1: No a potom bude podzim a dál to už znáš, ne?
0: Jaro, léto, kotek, zima. Říkají na Primě.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Podíváme se na silnice. Dobré odpoledne. Příjezd do Prahy po D1, odchodová, pak na úrovni Záběhlic. Počítejte stále s více auty. Kolona se prodloužila na 20 minut. Další komplikace v podobě kolon pak hlásíte z D5 a Pražského okruhu na úrovni Jinočan a Ořechů směrem k D1. Bubenecký tunel a směr Troja 5 až 7 minut v koloně. Přidáme také spojovací ulici. Prakticky se plní celá oblast kolem Palmovky a silný provoz je už také na Kulaťáku a v Letenském tunelu i jeho okolí. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
3: Slyšíš to? Takhle. Zvoní peníze. Dopak to zvoní. 100 tisícová hra pro start podzimu. Registruj se u nás na webu. V 7 hodin 10 minut po našem zvonění otevři dveře a vyhrávej peníze. Dopak to zvoní. Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: On air.
7: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré odpoledne. U zastávky nádraží Modřany vzniklo parkoviště P plus R s kapacitou 52 míst. Zaparkujeme tady zdarma a možný je přestup na vlak, tramvaj nebo autobus. Odstavná parkoviště P plus R jsou určená zejména pro dojíždějící Středočechy a mají ulevit dopravě v metropoli tím, že řidiči zanechají auto na kraji města a pokračují MHD. V energetické chudobě bylo loni 1 milion a 100 tisíc Čechů. Proti předchozím 2 letům jejich po snížení cen o 200 tisíc ubylo. Problémy s ním měly chudší rodiny s dětmi, třetina samoživitelek a čtvrtina samotných seniorek. Studenti práv si mohou v praxi vyzkoušet soudní proces v roli advokátů. Spotřebitelská organizace D-Test chystá další ročník soutěže simulovaného soudního jednání. Jak bude probíhat, popisuje Lucie Korbeliusová.
9: Soutěžící se tentokrát pustí do sporu mezi zákazníkem a autopůjčovnou. Týmy musí rozpoznat rozhodné skutečnosti, vyhledat relevantní právní úpravu, vystavět přesvědčivou argumentaci a nakonec je také obhájit před odbornou porotou. Nejlepší týmy následně osobně změří síly při simulovaném soudním jednání na právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
1: Soutěž je určena týmům složeným ze studentů právnických fakult. Přihlášku je možné odeslat do 15. října.
3: City Extra.
1: Na výstavišti Holešovice už po 11. nahlédneme do světa těch, kteří každý den pečují o naši bezpečnost, zdraví a pohodlí. Den hrdinu 2026 se uskuteční v tuto sobotu od 11. do 17. hodiny. Program proběhne ve spodní části areálu a také v Křižíkově pavilonu B. Dnešní večer zůstane většinou oblačný a větrný, stále fouká chladnější severozápadní vítr. V průběhu noci se ochladí, zůstane většinou polojasno, skoro jasno. Zítra nás čeká studené ráno s teplotou kolem 6 stupňů a zítra slunečno a 17 stupňů.

0: 4 hodiny, k tomu 3 minuty, hezké odpoledne Praho. Já si říkám, posledních pár hodin nás dělí od podzimu. Měníte i jídelníček v návaznosti na roční období?
1: Ano, samozřejmě, jim všechno hnědší.
0: A je to i ten výsledek? Ne, dobře.
1: Ano, zeleného a na Vánoce červená.
0: Andrejko, radši nic, měj se. Hit Radio City. Tohle je Elton John, Dua Lipa.

0: Neil Diamond, 10 minut přesně po čtvrtý. Jaký máte úterý? My s tím uděláme, co můžem. Je tady Vincent, Andrejka, Dominik a taky za pár hodin podzim.
1: Já proto hraješ Harryho Pottera. Toho našeho českýho Harryho Pottera.
0: Přátelé, máte radši podzim nebo léto? My už jsme si tady řekli.
1: Podzim.
0: Taky tým podzim.
2: Mně se taky líbí podzim.
0: Ale proč?
2: A tento postupný je obzvlášť příjemný. Víš, takový postupný zachumlávání se.
1: Za A. Je několik důvodů. Za B. Teď je vyjmenuju. No tak já nevím.
2: Řekni mi aspoň hele, jeden.
1: Dobře, tak mimo to, že jsou filmy, které prostě přijdou na podzim, máte zase důvod zalíst si pod deku, podívat se na ty kouzelné světy, na který čekáte. Harry Potter, přátelé, stmívání. Máte ještě něco?
0: Je super, já se na to tak těším, jak kdyby byly prázdniny před náma. Já to vezmu z toho rodičovského hlediska. Malej, když teď chodí ze školy a už se vlastně smráká, když je jako jaký kroužek, unavený jak frajer z fabriky, kdyby přišel.
1: Jasně.
0: Jde do vany, chce se zavřít, mít klid. To v létě ne, oni jsou nabitý z toho sluníčka, furt by něco dělali.
1: nemají ty deprese.
0: Tak.
1: No a taky.
2: Já mám i svůj důvod, protože na podzim se můžeš trošku jako kreativně vybouřit zase. Jak? Víš, už to nejsou jenom tílečka, kraťásky,
1: jo, myslíš,
2: ale
1: modně.
2: Už vrstvíš.
1: No ježiš, já jsem dneska přišel v obleku a v kabátu. Je mi vedru jako no, hrom.
2: Já jsem hledala jenom čepici už.
1: Ty jsi hledala čepici a navíc podzimní deprese. To je něco, co vlastně
2: ještě
1: řekneš.
2: Ještě ne, na to je brzo.
1: No ale dává ti to důvod mít depresi, což si myslím, že lidi potřebují, protože kolikrát si řekneš, Hergot, proč mám depresi, to je asi moje vina. Ale ne, to je podzim.
0: Mě to nebaví, když já jako všichni to mají kolem. Přesně. Já jsem si to odbyl krásně v červenci.
1: Já taky. Tak.
0: Přátelé, dáš mi kamrat.
1: Panečku, to je rádio.
0: Hit rádio.

0: Kristina a Kema Perry, vaše Hit Radio City, Bratislava. 16 hodin 18 minut. Máme úterý. To znamená poslední letní den a taky poslední letní nepoužitelný.
1: Poslední letní nepoužitelný.
2: Počkej, zítra. Zítra jsou teda první podzimní.
0: No vlastně jo.
2: A cena je stejná.
0: Cena je stejná a podmínky taky, takže laťka je docela fajn, myslím nějakých 35 sekund na 10 otázek.
2: Prosím tě, nějakých 36.
0: No, dokonce.
2: Takže tak... přátelé, máte sekundu k dobru ještě.
0: To podskočíte.
2: Teď okamžitě vemte telefony. Agresivně na vás apeluji, abyste napsali na 777-937-777. Jsem nepoužitelný a tyto magické slova vás ozvou do soutěže. Andrejko, jak funguje ta soutěž?
3: Vaším úkolem bude zodpovědět špatně, přátelé, 10 položených otázek. A to v co nejkratším čase.
0: Přesně. Musíte být rychlí, ani jednou nesmíte, Vincente, co?
2: Se zaseknout, nebo zaškobrtnout, nebo zakoktat, nebo zaráčkovat.
0: To je pro nás dva, protože to jsou fofry, my vám chceme pomáhat. Ale proč tohle všechno budete dělat? Co můžete vyhrát?
3: No, báječnou cenu, protože vy můžete vyhrát 4 lístky na fotbalový zápas Česko versus Chorvatsko. A že? To už v tuto sobotu.
2: Takže pojďme se podívat na to, jak ty pleskavice dostanou na pleskáno.
4: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální...
2: ...na to, jak ty pleskavice dostanou na pleskáno.
4: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Půjdeme na Sněžku?
2: Já chci hlavně na kolo.
3: A co ta herní krajina?
1: Jo, a taky chceme na Bobovku.
2: Babavku, babavku, babavku.
3: To nemůžem dneska všechno stihnout.
4: Pec pod Sněžkou. Jeden den nestačí. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Hosté ubytovaní v Peci nebo ve Velké Úpě mají s kartou Krkonoš slevu 30% na lanovku na Sněžku.
5: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
11: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
12: Tomas Arsov v Tetě?
11: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
12: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
11: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
17: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
18: Léto ve Žlutých Lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté Lázně, i zima tu stojí za to.
19: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
20: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
21: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Tak všechno mám.
1: Tak, to jsou fofry.
2: No jo.
1: Úterý, za chvilku končí léto, každý z nás se cítí trošku, a teď, jestli jsem to dobře na Hitrádiu City vyskloňoval, všichni jsme...
3: Nepoužitelní.
1: Dobrý.
3: Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
1: Ale nejblíž k tomu má dneska Markéta. Ahoj, slyšíme se?
4: Ahoj, slyšíme se.
1: Ty jsi řekla, že jsi vyběhla z lékárny, to je všechno, co vím.
4: No, je to tak, teď jsem stála tam v lékárně, měla jsem prostě nějaký věci a v normálně jsem si vyběhla automaticky ven.
5: Markéto, seš nemocná?
4: Nejsem nemocná, šla jsem si pro vitamíny, abych nebyla nemocná.
5: Ty seš tak strašně preventivní, to je úžasný.
4: No, to jsem.
1: Preventivní, to je lichotka žení.
5: Ano, ano. S tebou
4: preventivní, ale jinak nepoužitelná.
5: S tebou se budoucnosti nebojím, Markétko.
6: Ale mě ještě zajímá, jestli ty lístky by měly být potenciálně pro tebe nebo pro tvého partnera.
4: Určitě bych dala mužové, co to udělat s kamarádama.
5: Ty jsi zase preventivní.
4: No jasně.
1: Ty máš volný večer,
5: víš, že tak, až hezky. Něco s holkama, a ty jsi prostě chytrá holka, možná pro nás až nebezpečně moc. Znamená to ale jedno, my ti dáme 10 rychlých otázek, ty na ně musíš 10krát špatně odpovědět a nikdy 2krát stejně. Rozumíš tomu?
4: Rozumím tomu.
5: Markétko, tvůj čas startuje za 3, 2, 1, teď.
1: Jaké roční období je před námi?
4: Jero.
6: Kolik let by oslavil Elvis?
4: 20.
1: Kdo zpívá hit Dýchej?
4: Eva Farná.
6: Jak dělá štěňátko?
4: Mňau.
1: Kolik očí má pavouk?
4: Jedno.
6: Jakou barvu má linka B?
4: Modrou.
1: Za kolik týdnů nás čekají komunální volby?
4: 20.
6: Dokonči text.
4: 1.
6: Když mám nad hlavou?
4: Nevím.
1: Jak dělá čmelák?
4: Jaha.
6: Kolik vteřin si právě hádal?
4: Stop!
6: Mně se úplně teď zatajil dech.
1: Matematický úkol, Vincente, spočítej nám to na tabuli.
5: No, měli jsme tam přešblepty z naší strany, že jo?
6: Ano.
5: Což znamená, že ti to zachránilo zadek, Markétko, možná.
1: Jdeme počítat.
5: Protože ty jsi teda na konci se sama střelila do nohy, ale takovým způsobem, no, že možná teda se otoč a běž zpátky do té lékárny a zeptej se, jestli tam nemají něco na zadrhávání.
1: To je na pojišťovnu normálně.
5: Kolik sekund si hádáš, že ty jsi doslova počítala těch 5 sekund, co nejsi to řekla?
4: Já jsem si myslela, jestli dobře rozumím ty otázce.
1: Já si všímám, pardon, že se vždycky snažíme pomoct posluchačům.
5: A oni v ten moment...
1: Zdrmolíme se my.
5: Ano.
1: A vy nás následujete.
5: Ale tím pádem, hele, drmolení tam máme.
6: Máme tady Vincenta, který nám s tím dokáže
5: pomoct. Když se my spleteme, my odečítáme 2 vteřiny, protože jsme milosrdní. Což znamená, že tvůj původní čas byl 37,70. Po odečtení 2 sekund je to 35,70. Což zatím tento týden stačí, ne?
1: Stačí!
5: Ale je úterý, takže počkej ještě.
1: No, no, no.
5: Jo, a ještě mám na tebe jednu otázku. 20 týdnů si řekla do konce. A potom se zopravila na 21. To je jako, když tak
4: přes... Já jsem jednou 20 měla, já už jsem tam jednou 20 něco řekla.
5: Jo, takhle!
6: Takhle jsi byla prozíraná.
5: Šikovna. To vidíš, to by mi uniklo.
1: Odečti tam ještě vteřinu.
5: Ne, máš 35,70, jsi výborná, jsi preventivní, přejeme ti hodně zdaru, pozdravuj svého muže a ať vitamíny fungují.
4: No, skvělý, díky moc.
1: Oni jsou pro něho. Tak jo. Měj se krásně a zůstaňme ještě na telefonu. Ahoj.
4: Díky,
1: zítra
4: ahoj.
1: Stejný čas, stejný místo a čas. Ten je docela slušnej.
3: Nepoužitelný z Hitrádia City.
1: Pokračujeme v hitech Silver, Forever in Love. Jako my s váma, hezké odpoledne, Praho.

0: Za námi nepoužitelní, vy posloucháte Hit Radio City, 16 hodin, 40 minut, Andrejka, Vincent a taky Dominik. Možná víte, Petřín, lanovka v provozu, OK, ale víte, kdo to navrhoval? Představte si, Anna Marešová proslula jinak než tvorbou lanovek, jo, ale ona dříve se věnovala designu erotických pomůcek. Aha. Co tomu říkáte?
1: Takže proto vypadají ty lanovky jako venušiny kuličky a zajíždějí do tunelu.
0: Tam a zpátky, a ty tam a zpátky.
2: A ty sedačky jsou z podstatně příjemnějšího materiálu.
1: A ta sedačka tak jako trošku vibruje.
0: Nemluv tímhle hlasem, jinak se chci povozit. Masná tyč. Sveste se. Za cenu jízdenky tramvajové.
1: Já myslím, že...
0: Ne, to řekni, mysli.
1: Pokud to někam patří, tak na Petřín, tam je lásky čas. Hraj!
3: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
4: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
3: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
4: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití na lačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, právě dnes si v Eurojackpotu můžete zahrát o poslední 4 Defendry. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to. Eurojackpot.
11: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
12: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
13: Nemůžete přece zastavit dopravu.
14: Že nemůžu? Tak se dívejte.
13: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
15: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
15: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
15: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
15: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Nové vydání magazínu Reportér.
17: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
16: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
17: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
16: A k tomu spousta dalšího čtení.
18: Ahoj, my jsme Hanka
19: a Marek
18: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
19: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
18: protože pro vás máme
19: marmelády bez cukru, jahoda,
18: malina,
19: mrnka,
18: švestka
19: nebo mango.
18: Ochutnejte si bez cukru,
19: bez chemie
18: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
20: Marmelády s příběhem.
21: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
22: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
0: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
1: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
2: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio City a za 5 minut už jsou tady zprávy, taky doprava, Vincent, Andrejka a Dominik.
1: Zprávy dnešního dne jsou, viděli jste, že se zasahuje na Akademii věd?
0: To už i tam je razie.
1: No všude jsou razie teďkonc.
0: Jak se zatýkají vědci?
1: Já si myslím, že přišli na něco. Že přišli na něco, co neměli. Co když přišli na to, že jsou ufouni? A Benga tam jedou. Ano, použil jsem slovo Benga. Švestky. Hlupatí.
0: Fízy.
1: Fíha. Fajzlové tam jedou.
0: Na ty mostky Einsteiny.
1: Aby zatkli ty šprťáky, že šťourali, kde neměli.
0: Hele, to je vždycky ve zdravotnictví, prostě ve vědě, tam čemu nerozumíme, se nejvíce krade.
1: Že? To jsi z toho udělal.
2: No.
1: Zloděj, z toho by vylezla teďko z ta Ostrava, ta Orlova.
0: Slyšeli, proto jsem se cítil
1: tak dobře. Nerozumíme, to je proti nám.
2: Takže vy jste z vědců udělali padouchy.
0: Za prvý tomu nerozumím, za druhý mě to uráží.
1: Ano.
0: Vidíte, proč neděláme zprávy my za chvilku.

0: is falling down.
1: No, trošku to tak vypadá, když se podíváme na nebe. Ale co? Za dvě minuty je tady celá, blíží se zprávy a taky padla všem Pražákům. Mrkneme se na cesty.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Vypadá to tak, provoz houstne na mnoha místech. V centru metropole popojíždíte Vilzonovou od Florence. Odhadujete zdržení na 10 až 15 minut. V Bubeneckém tunelu směrem na Troju opět zesiluje provoz. I tady počítejte za čtvrt hodinou. Štěrboholská spojka na úrovni Štěrbohol směrem od Černáku. 10 až 15 minut v aktuální koloně a platí to také pro opačný směr na příjezdu od Chodova. Jižní spojka Barandák směr na Smí Chov, zdržení kolem 10 minut, popojíždíte v koloně na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, ale také v okolí Motola. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
3: Viditelný zážitek v každém okamžiku vám přináší oční klinika Horní Počernice. Řešení očních vad bez ohledu na věk. www.ocniklinikahp.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
6: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
10: 17 hodin, máme pro vás pořad Praha budoucnosti. V Praze vyroste zahradní město 21. století. V Dolních Počernicích má přibýt celkem 270 nových bytů pro učitele, zdravotníky anebo úředníky. Má to být klidná čtvrť se zahradami, říká náměstek pražského primátora, urbanista a architekt Petr Hlaváček.
11: Domy jsou převážně dvou, tří podlažní, je tam poměrně dost zeleně, a parkování je řešeno v docházkové vzdálenosti k těm jednotlivým domům.
10: Nájem by tady neměl být příliš vysoký, město sem navíc potřebuje dostat důležité profese, které budou životu v nové oblasti pomáhat.
11: Vždycky nějakým způsobem rozumně pod tím tržním nájmem, protože jde o ty takzvané podporované profese, nebo třeba maminky s dětma. Převážně ty byty jsou právě určeny pro ty takzvané podporované profese, typově hasiči, policisti, učitele, učitelky, anebo třeba maminky s dětma nebo tatínkové.
10: Dohromady 800 bytů vyroste na ploše téměř 13 hektarů a to docela brzy.
11: Tak já předpokládám, že tady v těch Počernicích ta výstavba bude relativně rychle, protože bude technicky malinko jako jednodušší než třeba větší bytový domy a že někdy v roce 29 by se do těch bytů lidi mohli stěhovat.
10: Tolik dnešní Praha budoucnosti. Celý rozhovor s Petrem Hlaváčkem o Dolních Počernicích můžete slyšet už teď na webu Hit Radio City.
2: Přechodně polojasná obloha, v noci pak postupně polojasno, skoro jasno. Ranní teploty budou klesat na 8 až 6 stupňů. Opět studený severozápadní vítr, ten bude foukat i v průběhu zítřejšího dne. Jinak zítra slunečno a 16 až 18 stupňů.
9: Je spousta metropolí, jen jedna má ale metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Andrea.
1: No a jsme tady kompletka. Hlavně, že jste u toho dvě minuty po páté hodině.
12: Máme už tou písničku.
1: Že? Gradujeme. je to, ještě, že nevysíláme do půlnoci.
12: Zase někdo všiml, že jsme fakt dobrý v tom rádiu.
1: No přidávaj nám to tam rovnou, že jo?
13: Má to grády dneska.
1: Tak ještě na faktuře přidát, no. Ale když se dívám na ty hity, co dál, budeme hrát nejenom pod kres.
13: No a budeme dál stupňovat, máme tady i mého kluka a jeho nový song Barcelona.
12: Ty chodíš s Davidem Gettou?
13: No skoro.
12: Ten až potom, koukám.
13: No ale pozor, má k němu i nový videoklip a Sebastian, když odjížděl natáčet videoklip do Barcelony, tak si zapomněl kufr, takže odletěl úplně bez věcí. Jenom s občankou v kapse.
12: A má
13: takhle
12: to,
13: na lehto se lítá.
12: A je to v tom klipu vidět?
13: Videoklip. Doufám.
12: Že se ne, tak lidi jenom napíšu, že měl nízký rozpočet a nemohl se dovolit kostýmy.
1: Hit Radio City. Hit se blíží, ale teď poslouchejte.

0: Vašek Radio City. 17 hodin a 10 minut. Já si říkám, když máme za chvilku za rohem ten podzim, pojďme si něco zahrát.
1: Fany zprávy. Zasměj se tomu, co se vážně stalo.
2: Jsou věci, které bychom byli radši, aby se nestaly. Konkrétně nám. Ale nebojte, přátelé, toto si můžeme všichni užít zpovzdálí. Protože já vám teď řeknu několik věcí, co se stalo po celém světě, ale neřeknu vám, jak to doopravdy skončilo. To už bude na vás, abyste na to přišli.
3: První titulek i noviny Pátry.
2: Zloděj musel během kradení předstírat, že je kdo není, aby ho nedopadli. Co předstíral?
4: Mrtvalu. Ne, normálně tu kradl oblečení a tu sochu s tím oblečením.
3: Manekínu.
4: Figurínu.
0: To je ale dobré, to by mě napadlo.
2: To není špatný. Souhlasíš nebo máš něco svýho?
4: Aha, takže to není ono.
0: Nepřebiju to, protože mě tahle myšlenka baví.
2: Tak jo, tak je špatná. Ty se přidal do špatného vlaku.
0: Jakože
4: nastoupil a jede na opačný směr.
2: Jsi blízko tomu, že kupoval oblečení, protože on byl v krámě, kde zrovna jeho kumpán držel tu holku nebo hou prodavačku vzadu, jo, s pistolí, a mezi tím ten jeho kumpán to tam vykrádal a přišel někdo do toho krámu. A on, aby ho nenačapali, tak on předstíral, že tam pracuje.
0: Takže šel za kasu.
2: Šel za kasu. A normálně přišla nějaká paní a koupila si nějaký džus. On ho normálně namarkoval. Uměl s tím. Odpíplí ho. Dokonce potom zjistili, že opravdu ty peníze dorazily na ten účet. Takže on vlastně jim udělal nějaký obchod. Ještě kartou. Musím říct, že toho tam mohl mít víc, že jo?
0: Ne,
2: on platil kartou. Při tom odchodu dokonce pár jako prohodil s ní slov, aby to nebylo podezřelý, a pak se vrátil zpátky koupení.
0: Neskutečně.
4: Můžu prohodit jednou historku, která se skutečně stala velmi rychlá.
2: Tak musí být extrémně rychlá. Dělej.
4: Připomíná mi to, když jsem tenkrát přišla do baru ve 3 ráno a neviděla jsem nikde barmana, takže jsem chvilku předstírala, že jsem barman, a dokonce jsem naúčtovala jednu vodka soda.
2: Ale nezlatilý mu.
4: A v ten moment přichází skutečný barman.
2: Hezky.
4: Takže neokradla nikoho.
2: No takže si normálně pracovala.
4: A dokonce dostala tringel.
2: Hezky. Hele, tak jdeme.
0: Pardon, když jsme u historek, to jsem byl tak jednou v bordelu.
2: A když už jsme u těch zlodějen, tak tady to se stalo v Chomutově. Někdo chodil po kruháči a omezil dopravu.
0: Chodil.
2: To byl? No, on prostě otravoval na kruháči dopravu.
0: Nějaký Američan, co přijel a kroužil dokola, jak v tom filmu. Prázdniny v Evropě.
4: Někdo. Byl to člověk?
2: Ne.
4: Nebyl, veď?
0: Hele, skončil už nám jingle, to budou ty historie.
4: Já vím, Klokan.
2: Klokan, ano!
4: Jo, já jsem to viděla.
2: Byl to fakt Klokan a dokonce nebylo to naposled.
0: Já jenom, že už nemáme jingle, tak tam dávám.
2: Takže to hraje znova, výborně, znova a znova. Tak dobře, tak já ten další už neřeknu teď a vy budete psát na 777 937 777, jak dopadne tady ta další zpráva. Čínští seniori si najímají lidi na něco nezvyklého. Na co?
4: Masáž a teď konc.
2: Počkej, říkám, máš po písničce. A teď kvůli čemu jste sem doopravdy přišli? Písničky. Jsi to jako ještě nechal dohrát, jo?
0: Prej, už nám došly ty písničky.

0: Jím masáž nohou.
1: Masáž nohou.
2: Jak známe ty asijské země, oni mají velkou úctu k důchodcům, tak si najímají třeba svý vnoučky, aby se chovali jako jejich vnoučci.
1: Ty jsi na to kápl?
2: Fakt?
1: Ty jsi na to přišel. Je to teda to ještě trošku smutnější, oni si najímají svoje děti dokonce. Najímají si vrstevníky, aby přestírali, že jsou jejich děti, protože jejich děti často kvůli kariéře nebo kvůli tomu, že se odstěhovali někam daleko, na nich vůbec nemají čas a vůbec se nevídají. Takže prostě služba, která funguje tak, že si oni najmou někoho, aby přišel a přestíral, že je vaše vlastní dítě.
2: Ale teď taky... si popsal Velikonoce u nás v Česku.
0: No tak...
1: To je pravda, to je pravda. A ty je za to zmláčíš, za to, že dlouho nepřišli.
2: A teď nějakým čínským rádiu popisují v České republice.
1: A my to tady máme socialisticky zadarmo.
3: Ráno tě probereme snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Máme příležitost, hele, jdem se ukázat.
0: Já bych to asi vidět nechtěla, Michal.
3: Pak hudební pohoda do pražských kanclů s Kubou Urbanem. A odpoledne nejzábavnější odpolední show v českém éteru. Dominik Vršanský, Vincent Navrátil a Andrea Bezděková. Velkolepý. Natočím to.
2: No tak všechno velkolepě.
1: Všechno velkolepě.
3: Tvoje pražská trojka. Jsme tvoje pražské Hit Radio. Hit Radio City. Zlepši si náladu. Peníze. Spousty peněz. A pro jednoho 50 tisíc. Kdo pak to zvoní? Registruj se u nás na webu a pak buď včas u dveří. Každý pracovní den v 7.10 zazvoníme a prachy se posypou. Kdo pak to zvoní? Snídaně šampionů na Hit Radio. Zlepši si náladu.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Jsem hrdina, jsem hrdina.
8: Co tady blbneš?
7: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
8: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
7: Vše na 211.cz.
8: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
7: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
9: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
10: Trenýrkarna.cz.
11: Hlášení pro lovce slev.
10: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
12: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
13: Randíte?
14: A tohle znáte?
13: Bylo to fajn, ozvu se.
14: Sestěhujem se hned?
13: Zapomněl jsem peněženku.
14: Uděláme si selfiečko?
13: Promiň, volá manželka.
14: Mrkneme do pařížský.
13: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
15: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
14: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
14: elitedate.cz.
16: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
17: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
16: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitálka.

0: Tola SUV vozů, Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
1: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
2: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domů.
3: Domo.elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
4: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na Sázíme lesy nové generace.cz.
9: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
10: A říká, jak to dlouho děláš? Říkám 10 let a na ránu jsme skoro rok a on. Takže, že ty myslíš jako říct, že se prostě 10 let snažíš o to, abys vstával jako 6 ráno? A já na něj hledím a říkám...
11: Hledím, z jakého seš to letí.
10: Koukám a říkám, vlastně on má vlastně pravdu.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Dvě minuty po půl šesté a Alex Warren na Hit Radio City. Hezké stále ještě odpoledne, hlavně letní. Jak zní tohle? OK, azijsky. Ale my ten sound ještě stále hledáme. Kamarádi, to, že končí léto, je jedna věc. Ale znamená to taky, že končí letní hity. Co je nahradí? Co je pro vás ten podzimní hit? Já to do vás budu zkoušet, budeme to hledat. Každopádně, máme tady od toho lidi. My víme, jak zní podzim a na Hit Radio se na něj můžete těšit. Cardigans, no ty vytáhněte přes sebe, to jsou takový ty dlouhý přehozy, co letěly asi 10 let zpátky, že jo? Snad se to vrátí. Hezké odpoledne.

0: Posloucháte Hit Radio City a vaše trojka Andrejka, Vincent, Dominik, tohle byli Miraj.
1: My tady jsme každý den 3 hodiny, je to naše práce. Někdo by mohl říct, že to jsou v podstatě trošku rychlý prachy.
0: Jo.
1: Ale my všichni jakožto Češi víme, že existují ještě rychlejší prachy.
0: Pamatujete si
1: to? No ano, přesně to dělá rychlý. My jsme mu nikdy neviděli do tváře, tomu pánovi. Co když to je rychlý? Petr rychlý.
0: Pán Čestmír. To je gynekolog.
1: To je gynekolog. Přátelé, pamatujete si to, ne? Určitě rychlý prachy.
0: Myslíš teda ty na internetu?
1: No jasně, myslím to, jak ten pán chodil a nabízel peníze a oni potom...
0: Dávali služby.
2: Chodili jo. Do auta.
1: Děkuju. Tak teď normálně to pokračuje na Instagramu. Já jsem našel toho kluka, který to dělal jako poslední, že to normálně furt točí na Instači.
0: Jaké?
1: Není tam samozřejmě na konci ta část nudná, kdy jim platí peníze, ale teda oblíbete, to má rád jenom finančák, který tu část.
0: Jasně.
2: Takže tam je jenom ta vyjednávací.
1: Je tam jenom ta vyjednávací část a je srandovní, že vlastně celý ten pořad nejenom má přízvuk.
3: A Vltava je Praha. Šplouchá nám u kotníku už od času kněžny Libuše. A jak to ní chutná? Vyhraj si obědovou plavbu pro 4. 2 hodiny na Vltavě, bufet a živá hudba k tomu. Oběd s výhledem na Prahu, místo obyčejné hospody za rohem. Už tento čtvrtek odpoledne na Hit Radio City.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
10: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
14: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
15: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
14: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
16: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRI.BARDS.CZ.
18: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
19: Trenýrkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
19: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
20: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
21: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 49,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 14,90. A Bel řepkový olej 1 litr za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
22: Co mají společného děti a dospělí? Milují zábavu. A přesně od toho je tu Mercurie. Laser Game, Pixel, arkádovky a VR. Čtyřikrát v Praze. Mercurie Laser Game a Pixel Game.
23: Dominik a Vincent ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia

0: posloucháte Hit Radio City. Andrejka, Vincent a Dominik, no jo, odbývají nám poslední minuty a poslední hodiny tohoto léta. Přátelé, my se loučíme.
1: Odpolední show právě odplula. Přátelé, přichází podzimní verze nás tří. Jak bude vypadat podzimní trojka?
2: Bude trošku víc do hněda.
1: Ano, to jsme zjistili dneska.
0: Splněno.
1: Dominik už je napřed.
0: Nabalená, vytáhněte evakuovací pytle, zimní věci, přijde spocení.
1: A připravte se, že budeme víc takový prostě, takový jako krp.
2: Budeme vás trošku víc vonět po skořici.
1: Ano, zahřejeme vás každý den od 3 do 6 a vy se můžete v tom autě v klidu natáhnout a spát.
0: Odpoletní show vymyslíme do zítřka podzim.
1: No jasně, odpodzimní show.
0: Taky to jde.
1: Taky to jde. Čau.
2: Tak naslyšenou na podzim. Hit Radio City. Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Štěrboholská spojka a její okolí, dlouhé kolony, stále hlásíte silnější provoz, platí to také pro sjezd z D5 a část Pražského okruhu nebo centrum metropole. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
3: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
4: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
3: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
4: A můžete využít i výhodné financování.
3: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za pravidelné preventivní prohlídky by lidé mohli dostávat peníze. Ministerstvo zdravotnictví plánuje bonus 500 až 1500 korun pro lidi od 45 do 65 let, kteří absolvují všechna vyšetření a screeningy určené pro jejich věk. Peníze by pojišťovny vyplácely automaticky. První změny by se měly objevovat od roku 2028. Hygiena eviduje na Masarykově základní škole v újezdě nad Lesy 250 nemocných, 240 z toho jsou děti. Škola kvůli tomu kontaktovala pražskou hygienu, která prověřuje školní jídelnu. Část školy bude zítra a ve čtvrtek na ředitelském volnu. Smlouva mezi Českem a Německem o vysokorychlostní trati mezi Drážďany a Prahou, včetně Krušnohorského tunelu, by mohla být podepsána v únoru. Na mezinárodním veletrhu kolejové techniky v Berlíně to řekl ministr dopravy Ivan Bednář. Smlouva se původně měla podepisovat už tento měsíc. Ke zdržení došlo na německé straně. Naše tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové Velkou Británii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod získala na tvrdém povrchu Linda Nosková. O postup do finále se Češky utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Polojasná, skoro jasná noc, lokálně může být oblačno, v Beskydech očekáváme přehánky. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů, při uklidnění větru v nížinách 2 stupně, přes den pak polojasná, skoro jasná obloha, odpoledne na východě opět přehánky. 14 až 18, to jsou maxima pro zítřejší den, na jihu Moravy až 20 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý vítr.
9: Krásný večer, 2 minuty po 6. hodině s vámi Kateřina Pechová, tak co? Jaký jste měli úterý? Dobrý, doufám, že jo. K tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Na start hodiny Saš a Gunbird. Tak jdem na to.

Rosevere Alive. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. A takhle, jo, žádný stres, ale prosím vás, víte o tom, že dneska je poslední den letošního léta. Letu je pryč. Doufám, že jste si ho užili, jo. Dnešní den je navíc o téměř 4 hodiny kratší než letní slunovrat v červnu. 4 hodiny, to už jako člověk docela pozná, že jo. Tak já nevím, jestli už jste si všimli, ale takový to, jak jdete kamkoliv do obchodu nebo online, chcete něco sehnat. Všude jsou dýně, halloweenský výzdoby, jo, podobně takovýhle šerepetičky, prosím vás, nepotřebujete to. Jenom říkám, nepotřebujete mít sezónní výzdobu, jo, kdyby náhodou někdo pochyboval. A k tomu všechny ty vonné svíčky, jo, teď se zas přichází ta série vůní jako déšť dopadající na spadané listí, hříbky se skořicí nebo třeba mokrý listí, co doneseš na botě domů. A ano, snaží se nás přimět myslet si, že tma v 5 večer je prostě útulná. No jakoby není, ale když budete pod dekou, tak možná trochu, jo. Meatloaf, I would do anything for love. Právě teď.

Lay all your love on me. Above éteru Hit Rádia, krásný večer. Doufám, že máte hezký úterý, že jste v pohodě, jo? Ačkoliv se loučíme oficiálně s létem, tak doufám, že to na vás nemá žádný větší negativní vliv. Takhle, doufat můžu, to je jasné. Ale já se pokusím s tím i něco dělat, jo? Protože to nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. Za chvilku třeba Rihanna, taky Pet Shop Boys. No a nebo Král popu. Michael Jackson na Give In To Me už za chvilku do vašich uší. Popu. Michael Jackson na Give In To Me už za chvilku do vašich uší.

0: nábytku.
1: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
2: Je skvělá, viď Jardo.
0: www.juninteriér.cz.
3: Využijte váš prostor. Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Mezi
6: zemí a platnem. Půl litry od Plzně, flašky od Šáňa na schodech.

0: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
1: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
4: Tomas Arsov v Tetě?
3: Přesně. Saloní péče je teď zase o kus blíž.
4: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
3: Tomas Arsov, saloní péče. Nyní ještě blíže vám.
5: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
10: Nové vydání magazínu Reportér.
11: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
10: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
11: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
10: A k tomu spousta dalšího čtení.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pet Shop Boys, It's a Sin, posloucháte Hit Radio. Krásný úterní večer a majitelé iPhoneů, nebo prostě jablíček, pozor. Jo, velmi zajímavá věc. Apple má totiž v podmínkách, což je taková ta dlouhá věc, co nikdy nikdo nečte. Jakože vždycky jenom prostě dáme souhlasím. A nevíme, co tam je, že jo. Tak prosím vás, Apple tam má to, že nesmíte poslouchat Apple Music a u toho stavět atomovou bombu. Jakože nevím, jak to ověří, jo, to si nejsem jistá a doufám, že nikdo nic takového neděláte. Jako Apple Music klidně poslouchejte, ale tu druhou věc prosím vás nedělejte, jo. Ale když se tak jako na to člověk podívá, možná je fajn si ty podmínky přečíst, co? Vím, že jednou bylo na konci nějakých podmínek, že kdo to dočte, tak dostane asi 10 000 dolarů a byl to přesně jeden jediný člověk, který to tehdy udělal, jo. Tak příště, než to odkliknete, vemte si týden volná a přečtěte si to. Další hity douší právě teď Rihanna a Russian Roulette.

0: Tohle jsou No Doubt a Don't Speak. Jste s Hit Radiem, přeju krásný večer. 6:45, poslední sluneční paprsky. Ano, pokud se teď chystáte z práce, tak pravděpodobně přijdete domů už za tmy. No, budeme se muset zvyknout, čeká nás to pár měsíců, ale hele, to nevadí, to nevadí. My si tu náladu zvedneme i tak. Třeba tahle pecka, ta to zvládne 100%. Mbapp a Hanson, k tomu Three Doors Down nebo Billy Ray Cyrus, tak buďte s námi.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levandulovéúdolí.cz.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
7: To už jsme dělali legraci.
8: Tak na co se čeká? Řídí to tu někdo?
9: Začni to tu řídit. Dopravní podnik hlavního města Prahy hledá řidiče a řidičky tramvají. Chceš stálou práci v nestálé době? 50 tisíc měsíčně a 5 týdnů dovolené? Máš řidičák Bčko? Jsi spolehlivý a umíš to s lidmi? Pak nás kontaktuj na dpp.jobs.cz.
10: Nemůžete přece zastavit dopravu.
11: Že nemůžu? Tak se dívejte.
10: Dáma na kolejích. Hudební komedie od října v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
12: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
13: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
14: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
15: Mami, paší, kdo spodeme ven?
16: Hned jak přijde balík z V-Martu. Objednala jsem ti nové sovčelky a bundu. Ty totiž fakt nepromoknou.
15: A vzala si ty s dinosaurama?
16: Jasně, že jo. Přihodila jsem tepláky, mikču i čepici s nákrčníkem. Budeš celý dinosauří.
15: Hustý.
16: Podzimní výbava z V-Martu. Tepláky s dvojitými koleny, mikiny, nákrčníky, čepice i sovčelové soupravy. Najdete je na v-mart.cz. V-Mart. Ušito v Liberci.
17: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně. I zima tu stojí za to.
18: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
19: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
20: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: zařídí.
1: Montujeme,
2: vyklízíme,
1: krabice vám zapůjčíme.
2: Těžký kusy, to je naše.
1: Však recenze mluví za vše.
2: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
1: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
3: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
8: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
7: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
8: A můžete využít i výhodné financování.
7: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
9: Krásný úterní večer, je 7 hodin, další hity k tomu, tak doufám, že jste na to správně naladěni, jo? V dalším songu nepůjdeme nikam daleko. Česká skupina, skvělá skupina, tohle jsou Black Milk a Nechci tě trápit. Tak to puste ven a pěkně si to užijte.

Him a Join Me. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A hele, asi taky znáte nějakého toho frajera, co prostě s ním jedete v autě a on vám jako ukáže, že umí řídit kolenama. Jo, a tak chvilku jako zaflexí, že jo, dobrý, hele, nemám ruce na volantu. Dobře, i to je samozřejmě blbost, jo? Ale dejme tomu, dá se to stále ještě posunout dál. Může to být stále ještě mnohem horší, věřte mi. Tuto věc, prosím vás, zařazuju do kolonky, toto doma neskoušejte. Respektive toto neskoušejte ve vašem autě. Protože jednoho australského řidiče teď takhle chytili policisté a dostal extrémně vysokou pokutu za to, že si za volantem mazal bagel máslem. Jo, prostě řídil kolenama a u toho si mazal bagel. Já si myslím, že jsou i praktičtější věci, co můžete jíst v autě, když už teda jako musíte jíst. A asi není úplně ideální, prostě nůž, bagel a mažete, jo? V pohodě, co by ne, že jo? On to teda zdůvodnil velmi logicky. Byl zkrátka hladový, protože byl v práci už od rána. No, tak dobrou chuť asi. Byl předražený bagel. Další hity k tomu právě teď Blondie a The Tide is High.

0: Sonika Sky, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. A už je skoro tma. No, je to fakt rychlý, asi jste si toho taky všimli, předpokládám, zvlášť pokud člověk většinou má takový ten pravidelný režim a chodíte ve stejnou dobu. Tak ještě pár dní zpátky bylo v tuhle dobu fakt krásný světlo, jo? Ne nic, nebudem se tím stresovat, hele, nejlepší songy z 80., 90. a milénia máme. Přidáte jenom úsměv, no Shifty, Side Alongside, taky Masterboy nebo Susan Vega už za chvilku.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
6: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
7: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
8: Ahoj, tady Sagwa Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
10: Vstupenky na dětirájetour.cz.
9: Bude vejdán.
11: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
14: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
15: Atención, señoras y señores!
16: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
15: Yes, so.
16: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
15: La Tropical!
17: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
18: Ahoj, jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje. Jsem Štěpán z farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup.

0: objednávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesinovegenerace.cz.
1: Jsem hrdina.
2: Co tady blbneš?
1: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
2: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
2: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
1: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.

hurting statements, feel burned out.

0: Susan Vega a Luka. Posloucháte Hit Radio a pozor, peníze, peníze vozíme.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Já nekecám, dneska jsme Petře přivezli 8 000 korun. Petra to stihla, bylo to napínavý, nebojte, připomeneme si, jaký to ráno bylo. Ale jo, Petra má 8 000 a to znamená, že zítra někomu z vás povezeme 5 000. Někomu, kdo má registraci na hitradio.cz. Ještě se registrovat stihnete. Šup, šup, šup, šup, šup. Jednoduchá věc, jo. Hlavně si registrujte místo, kde v 7:10 víte, že budete. To je totiž zásadní. V 7:10 se totiž od nás ze Snídaně šampionů ozve tohle. No a to znamená, že musíte vyběhnout ven, musíte naší hlídku chytit a říct, halo, to jsem já, dejte mi prachy. Oni vám ty peníze dají. Jako tohle konkrétně říkat nemusíte. Ale doporučuji s registrací neotálet, protože zítra 5 000, ale v pátek, dámy a pánové, velké finále a ve hře je 50 000 korun. Tak nečekejte a my si připomenem, jak napínavý to bylo ráno.
2: Zvoníme, zvoníme. Startuje 30 vteřin.
3: Prosím, ať to dopadne. Osmička.
4: No my už je to taky přejeme.
3: Tak, prosím, prosím.
2: Kdo jste registrovaný? Pojďte se podívat ven.
3: Já vidím paní.
4: Paní.
3: Na vaše jméno.
5: Petra
3: je správně, je to tak?
5: Dobrý ráno.
2: Dobré ráno, Peťo. Jak jste na nás číhala? Vy jste byla už na chodbě připravená, nebo?
5: No, já jsem číhala a malá mi tam teprve spinka a on je čas, kdy má vstávat a jdeme do školky, tak
4: to se
5: nám teda bude slovo to líp.
4: To se malá probere a budete teda mít osmičku navíc. To je ráno.
5: No to jo, malá půjde do školky a jdu do krámu.
2: Jo, koupit si něco hezkýho.
1: Další prachy ti vezeme zase zítra.

0: No Mercy a Where Do You Go, posloucháte Hit Radio. 7:45, přeju krásný úterní večer. Doufám, že máte krásný večer. Co máte určitě, to je ten nejlepší soundtrack k tomu. To nejlepší z 80., 90. a milénia pokračuje dál. No a za chvilku už tahle legendární rebelka. Avril Lavigne v nejlepším, čoukry, ostrý stíny, skvělý vlasy a skater boy. K tomu taky Scooter nebo Bon Jovi.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Ahoj, jsem Štěpán z Farmy a těším se na vás v nových biozahradách Herbarium v Chodouni. Čas vůně a šálek čaje, koláč a nákup, který přinese pár let navíc. Květiny jsou krásné, ale vzácné odrůdy bylin uzdravují. www.levanduloveúdolí.cz.
8: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
9: La Tropical!
8: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
9: Yeso!
8: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
10: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
11: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
12: Jak bych mohl?
11: Tak jak se jmenuje?
12: Maminka.
11: Restaurace, ty jsi zapomněl.
12: Prosím tě, no dovol.
11: Karle, já vztek ze zelená.
12: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kukpau tam prechodí i ten dejdar.
11: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
12: Neboj za to. Maminka si klidně může dát humra z akvária.
13: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál. Úžasné prostředí. Pro rodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
14: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
15: Tiskne, kopíruje, skenuje.
14: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
15: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
16: Tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
17: No jistě.
18: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
17: No jistě.
18: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
17: No jistě.
18: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
19: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
20: Ale kde pak? Jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvel Kauto kupujete ojetý vůz v top stavu. Kautu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
21: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Myslíte, že italská kuchyně je jen pizza a carbonara? Objevte s námi Toskánsko jinak. Chuť vinic, lesů i poctivé domácí kuchyně. Amiata, váš kousek Toskánska v Praze. Rádi vás přivítáme v Amiatě v Londýnské ulici. www.amiata.cz.
5: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
6: Krásný večer všem, 8. hodina s vámi Kateřina Pechová a samozřejmě dál to nejlepší z 80., 90. a milénia. Na start další hodiny je tady Cheryl Crow a My Favorite Mistake. Tak si to užijte.

teď v éteru Hitrádia a přeju krásný večer. Prosím vás, už jste někdy viděli pandu? Ideálně naživo? Protože je to zážitek, jo. Oni jsou to tak vlastně neohrabaný zvířata, že člověk nechápe, že ještě žijou. Stačí si pustit některý videa s nima, to je neskutečné. Zároveň jsou pandy dost nebezpečné, takže jako, že byste si řekli, půjdu pomazlet pandu, to úplně ne, i když na to vypadají. Ale prosím vás, ne všechno černobílý je nutně panda. V Číně se teď totiž provalilo, že jedna zoo používala nabarvený psy a vydávala je za malý pandy. Takový ty chundelatý bílý psy a oni jim akorát udělali černý fleky a tvrdili, že jsou to pandy. Ne, fakt v dnešní době už nevíte dne ani vteřiny, tak prosím vás, bacha na tyhle falešný pandy, ať nenaletíte. No, další hity k tomu, to je jistota. Modern Talking, Jumah.

0: Touched a Shelby. Posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte krásný večer. Hezký úterý, 8:45. Tak co? Jo, zvládli jste to dneska? Úplně v pohodě, mě to je jasné, ale další hity k tomu. Jo, pojďme spolu cestovat časem. Myslím si, že ty songy za to rozhodně stojí. Za chvilku. Ozzy Osbourne, taky Ingrid a taky Sandra. Maria Magdalena do uší už za chvilku, tak buďte s námi.
1: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Léto ve Žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
9: Atención, señoras y señores!
10: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
9: Yes, so.
10: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
9: La Tropical!
11: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
12: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
13: Tiskne, kopíruje, skenuje.
12: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
13: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
14: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.

Song, který je dneska ještě dojemnější než dřív. Ozzy Osbourne, See You on the Other Side. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, trošku se nám ty naše chytrý technologie začínají jako zvrhávat, jo? Že chlap sleduje svoji ženu vysavačem, dobře, no. Že vás televize odposlouchává, dejme tomu, jo? Ale prosím vás, v Německu teď zažili opravdu kuriózní zásah. Dálniční policie si to užila. Já jsem se úplně vrátila do tohohle seriálu, jo? A teď si to představte, dálniční policie se snaží dohonit na té dálnici robotický vysavač. Jo, je to tak, prosím vás, tenhle přístroj se tam v plném provozu razil cestu mezi auty, než ho policisté lapili a uložili do služebního vozu jako zajištěnou věc. Ten robot si prostě asi řekl, že koberec v obýváku už ho nebaví. Že prostě by rád vyrazil do světa a užil si to vysávání ve větším stylu. A nebo prostě už ho nebavilo uklízet. A chtěl na svobodu. Tak bohužel ho zastavili, ale jinak v Kobře 11 by se vyjímal. Další hity k tomu. Tohle jsou Maxar, Ariel McCoy a Runaway.

0: with me a Alphavel. Krásný večer z Hitrádia. Díky, že i v úterý jste byli s námi. Doufám, že jste si tu jízdu a cestování časem opět užili. A samozřejmě další songy za chvilku. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užijte si zbytek večera, těším se na vás samozřejmě zase zítra. No a za chvilku třeba tahle pecka. Bloodhound Gang, taky YouTube nebo Kelly Family. Tak nikam nechoďte a ahoj.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Franto, co pa všechno se dá sušit?
4: Ovoce, houby, bylinky i maso.
3: A tvůj bůček?
4: Ten už nestihneš.
5: Sušičky Domo. Na ovoce, bylinky i maso. domo-elektro.cz.
6: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
7: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
6: Jedu ale jen na čerpačku.
7: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
8: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
12: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
14: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
15: Yes, sir!
16: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
15: La Tropical!
16: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
17: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
18: Tiskne, kopíruje, skenuje.
17: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
18: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
19: Tisknu levně CZ.
20: Náplně hned.
21: Radíte?
20: A tohle znáte?
21: Bylo to fajn, ozvu se.
20: Sestěhujem se hned?
21: Zapomněl jsem peněženku.
20: Uděláme si selfiečko?
21: Promiň, volá manželka.
20: Mrkneme do pařížský.
21: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
22: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
23: Elite Date, seznamka pro vztah.
24: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
23: Elitedate.cz.
25: Knihovna Maitreya.
26: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
25: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
27: Nyní i jako audiokniha.

0: mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.

0: Určitě jste to slyšeli. Evropská unie zvažuje zákaz sociálních sítí pro děti do 13 let. Ty do 15 by pak potřebovaly souhlas rodičů. Jak to vnímají pražští učitelé a obecně, jaký je jejich pohled na mobily ve škole, si budeme povídat s ředitelem základní školy Botičská v Praze Ondřejem Machu. A v kolika letech pozorujete u vás na základní škole, že děti dostávají mobily?
1: Myslím si, že se bavíme o nějaké třeba třetí, čtvrtá třída. Mm-hmm. Naštěstí ty děti na tom prvním stupni ty telefony až tolik jako nepoužívají, respektive ve škole vůbec, takže to u nich jakoby nevídám. Určitě mm-hmm. si myslím, že čtvrtá, pátá třída, tam už mi to přijde, že to jako, že to mají všechny děti, to mají tak přijde.
0: A všimli jste si, že by děti byly ráno unavené z toho, že v noci nespí a scrollují na sociálních sítích?
1: No, když se bavíme potom třeba ty větší děti, myslím, že tak ta jako osmá, devátá třída, tak tam u některých se to dá vypozorovat, že tam ta únava jako je a ráno jsou takový trošku méně použitelný, ano.
0: A pomohl by podle vás zákaz třeba do 13 let, jak navrhuje Evropská komise?
1: Myslím si, že jsme to jako společnost nechali vyrůst do takových rozměrů, a teď myslím nejenom jako děti, ale i třeba nás dospělí, že nevím, jestli jako jeden zákaz, jestli to dokáže jako zvrátit. Určitě nějaké omezení by pomohlo, nevím, 13, to je takový zvláštní věk, ale tak je to napříč Unii, takže asi je to nějak jako u nás si myslím, že by dávalo smysl buď kategorie 12 let nebo 15 let, že jsme na to tak nějak zvyklí na tyhle věkový změny, že jo, 12, 15, 18, takže určitě jakýkoliv zákaz, regulace jakoby může pomoct, pokud teda se nenajdou nějaký cestičky, jak ty dospěláci jim budou pomáhat obcházet ta věková omezení.
0: A nebudou pak děti se zákazem trochu mimo kolektiv?
1: Troufám si tvrdit, že jako zůstane stranou, protože tím, jak se ten WhatsApp nebo jiné komunikační kanály de facto staly taky sociálníma sítěma, tak potom takové dítě, které by prostě bylo jako offline, tak je jakoby mimo, protože mi přijde, že dneska si děti i sebe menší, já nevím, že se potkají za 5 minut někde, tak si domlouvají prostě jako online, jo? Že si to neřeknou a prostě se domlouvají takhle, jsou na to jako hrozně zvyklí. Takže by pro takový dítě bylo těžký zůstat začleněný v tom kolektivu, nehledě na tom o tom, že si vlastně povídají o tom, co tam viděli, že jo, když na tom tráví x hodin, koukají prostě na ty krátké videa, tak si pak o tom jakoby povídají, že jo, co tam bylo, co tam viděli, co se tam děje. I to je věc, která potom, když to dítě tam není, nekouká na to prostě na to, co se tam děje v tom prostředí, tak pak je mimo, že jo, je mimo. No.
0: A vy jste na Botičské mobily ve škole zakázali?
1: My jsme po vzájemné dohodě s rodiči, což je jako důležitý, došli k tomu, že právě jsme mobilní telefony zakázali i o přestávkách, včetně velký přestávky, ale jsme v takovým jako lidským režimu, to znamená, že my to zařízení prostě jako neodebíráme, nepereme se s těma dětma, nepřetahujeme se o to, prostě ten mobilní telefon má být schovaný v tašce, v tichým režimu a použít ho může vlastně ten žák se souhlasem toho vyučujícího, že pak třeba jde do kanceláře si zavolat jako rodičů nebo napsat, nebo když se chce na něco podívat. Na prvním stupni nám to funguje jako, myslím si, bezvadně, na druhém stupni jakž takž. Jakýkoliv zákaz pak přináší to, že prostě musíte provádět tu kontrolu a ne vždy to může být jakoby obou straně příjem.
0: Meta podle plánovaných změn bude muset prokázat, že její služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné již od samého začátku.
2: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
3: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři

0: Jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitrea.cz.
2: Nyní i jako audiokniha.
3: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
4: Léto ve žlutých lázních dobře znáte. A co zima? Překvapí vás světly, pohodou u Vltavy, skvělým jídlem a atmosférou jako stvořenou pro společný večer s kolegy. Dopřejte si letos vánoční večírek, na který budete rádi vzpomínat. Žluté lázně, i zima tu stojí za to.
5: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
0: Náplně hned.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
6: Tiskne, kopíruje, skenuje.
5: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
6: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
7: Tisknu levně CZ.
8: Náplně hned.

0: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
1: Yes, so.
0: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
1: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
1: Yes, so.
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.

0: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
1: Ahoj, my jsme Hanka
2: a Marek
1: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
2: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
1: protože pro vás máme
2: marmelády bez cukru, jahoda,
1: malina,
2: mrnka,
1: švestka
2: nebo mango.
1: Ochutnejte si bez cukru,
2: bez chemie
1: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
3: Marmelády s příběhem.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
6: Hit Radio.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Ahoj, my jsme Hanka
4: a Marek
3: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
4: Neodpídejte si sladké marmeládové potěšení,
3: protože pro vás máme
4: marmelády bez cukru. Jahoda,
3: malina,
4: mrnka,
3: švestka
4: nebo mango.
3: Ochutnejte si bez cukru,
4: bez chemie
3: a bez výčitek. Objednávejte na marmelády s příběhem.cz.
5: Marmelády s příběhem.
6: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
7: Tiskne, kopíruje, skenuje.
6: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
7: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisku levně CZ.
8: Náplně hned.

0: vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
1: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
2: Hit Radio.

0: Hit Radio City. Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
2: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
3: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř. Individuální přístup.
0: Hit Radio City.
1: Zlepši si náladu.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
2: Pil, prach, roztoči, lepek, mléko. Co když to jsou hormony? Chybí mi nějaké vitamíny? Tolik času strávených čekáním. Znovu už ne.
3: GenX.cz. Doporučíme ti na míru až z 1000 laboratorních vyšetření. Zajdeš na odběr krve bez čekání po celé Praze a výsledky s lékařskou konzultací máš online do pár dnů. GenX.cz. Česká laboratoř. Individuální přístup.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.